0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Milí posluchači, zdraví vás Václav Hybš a mám radost, že se opět můžeme spolu setkat u hodinky krásných písní a melodií v dalším díle pořadu Desky, pásky, vzpomínky.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Tak, slyšeli jsme znělku. Tohle vlastně byla znělka orchestru Václava Hybše. Slyšeli jsme ji už tady dvakrát dneska, to je vlastně třetí setkání s jeho kapelníkem, dirigentem, aranžérem, skladatelem, ale také trumpetistou, jak jsme si povídali hned v prvním díle. Teď jsme slyšeli znělku. Pojďme si něco k ní říct. Jak se stalo to, že právě tahle melodie se objevila na světě? Kdo ji vybral? Jak vůbec se zařadila do repertoáru? Jak to s ní celé bylo?
1: No to vzniklo náhodou. Já jsem nikdy žádnou znělku nechtěl. Vlach měl Stardust. Tenkrát se mnou hrál Karel...
0: Růžička.
1: Karel, ano, to ty víš, já už jsem ti o tom říkal, že to hrál Karel Růžička a takhle si brnkal a najednou slyším tuhle melodii. Já pám, a co to je, Karle, tohleto? On říkal, to je menuet Luigi Boccherini. Jen tak si to hrál a tím pádem vlastně mně se to velice líbilo. Tak takhle přesně v této úpravě se mi nahrál a stala se znělkou pořadu, to ty jsi ještě asi nebyl na světě, Dobrý večer s Valdemarem. A od té doby to zůstalo a je to krásný snímek. Takže to je vlastně moje znělka taková.
0: S ní se budeme každý týden takhle setkávat. Vzpomínali jsme na tvé dětství, na tvůj příchod do Prahy, na to, jak jsi vlastně dostal do prvních angažmá, až vlastně k tomu, jak jsi zakládal už i svůj orchestr a o tom si dnes budeme trochu povídat. Pojďme si teď poslechnout některý právě ze snímků, který si aranžoval, který se dával dohromady. Pocit sváteční?
1: Může být, proč ne?

0: Pocit sváteční. Je to píseň, kterou později také nahrál Karel Gott. Co tebe na téhle skladbě, písně, melodii nejvíc bavilo? Jak jsi takhle instrumentoval?
1: Ne, mně se to líbilo jako písnička, mně se to líbilo a když jsme hrávali na plesích, tak potřebuju mít repertoár. Tak jsem si to udělal jako orchestrálku.
0: Další věc, co bychom si mohli poslechnout, je také instrumentálka. Raindrops Keep Falling on My Head, známá píseň.
1: Je to z nějakého filmu. Ne, nevím teď přesně, ty seš na mě moc rychlej, chlapče. Ale určitě je to známý. Ty, da, da, da, da, no, tak víš, o co jde. Tak si ji poslechneme.

0: Slyšeli jsme dvě instrumentálky, pojďme se zase podívat na zpěv, protože přece jenom zpěv to je klenot každé kapely. Každý posluchač samozřejmě má rád, když kapela skvěle hraje, ale jakmile se tam objeví solista a skvělý solista, tak to najednou celou tu věc posunuje někam do tématu události. Určitě mimořádnou událostí bylo, když před vámi stál Jožka Černý. Toho jsme si pouštěli už před týdnem. Pojďme si o něm říct něco víc, protože mě to právě zaujalo, jak on se vůbec ke kapele dostal, jak k té spolupráci
1: došlo. No tak to je král moravský písničky, no zpěvák úžasný. A kdysi Karel Wagner mě požádal, jestli bych udělal CDčko, celý CDčko s Jožkou Černým. No tak jsme do toho šli, tak si můžeme pár věcí zahrát.
0: A jak se rodák z Police nad Metují shodne s někým z Moravy, kdo je vlastně opravdu symbolem Moravy? Jak no, to mezi vámi fungovalo?
1: Když my dva jsme se dohodli taky, ty seš odkud? Ty nejseš Hradečák.
0: Já jsem z Trutnova.
1: Z Trutnova, no tak Trutnov znám dobře. Tam jsem byl taky několikrát. Dokonce ti řeknu, proč jsem byl v Trutnově. Tam mě operovali nosní mandle. No jo, když jsem byl malý kluk. Takže to
0: a
1: už
0: udělali to dobře asi, jak je vidět.
1: No tak asi jo. Dokonce bych si vzpomněl i na toho operatéra. Ale to už je tak dávno všecko. No, počkej, aby jsme od toho Trutnova se dostali
0: zpátky na Moravu
1: k Jožkovi Černýmu. Mm-hmm. On je z Břeclavy. No tak jako od Buchlova můžeme si zahrát. Ty si vybereš, co ještě budeš chtít. No.
0: A mě by zajímalo, ještě než si to poslechneme, s tvými vlastně zkušenostmi, skladatelskými, aranžerskými, jaké to bylo najednou přistoupit k lidové písni?
1: No, tak hele, já bych to trošičku řekl takhle, že my vlastně muzika se používá i při těch nejslavnějších. Je to těžký hrát i při narození, i při úmrtí. Kolikrát jsme my hráli v krematoriu, nebudu jmenovat komu všemu jsme hráli, ale to znamená, že teda my musíme umět zahrát folklor, normálně taneční muziku, operety. Později se dostaneme i k operám. Do všeho jsme zabrousili. Lidové písničky mě vždycky byly blízko. No tak ten Jožka s námi naspíval spoustu věcí, celý CDčko. Ale jako ukázku si můžeme dát, kolik, tři věci mě dovolíš?
0: Dobře, pojďme na tři písně, takže třeba Ej od Buchlova, Lásko bože lásko, anebo Slovácké písničky.
1: To je taková malinká směs.
0: Těším se.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, jak na to reagovali folkloristé? Přece jenom ti muzikanti, co tahají každý týden cymbál někam, kontrabas a teď najednou velká kapela, dechy, všechno. A najednou ty jejich písně, které oni berou jako možná svůj poklad. Najednou někdo z Prahy, netuše, že jste odjenut původem, přijede a hraje jim to. Vzali to dobře nebo se vyhraňovali?
1: Tak tohle to ti odpovím tak, to se musíš zeptat jich a ne mě.
0: Tak já věřím, že se k tobě stejně něco dostalo. Nebo hlavně, co na to říkal Jožka Černý, protože ten vidí stejně nejvíc.
1: Od té doby jsme kamarádi.
0: Takže to dopadlo dobře.
1: Miluju ten folklor jejich moravský. Tak to je skutečně, i oni mají i ty nejenom cymbálovky, ale i dechovky ohromný. Pojďme dál, co bys chtěl ode mě?
0: Pojďme se trošku posunout zase někam malinko, jakoby k současnější hudbě. Ty jsi taky spolupracoval s Laďkou Kozderkovou.
1: No jistě, no Laďka to byl...
0: Byl to živel,
1: obrovský.
0: No tak, a byla jenom na pódiu živel, nebo i v zákulisí, i
1: no
0: při
1: tak
0: zkouškách?
1: To já nevím. To
0: myslím,
1: já
0: jako při tom, při takové té muzikantské komunikace.
1: Bohužel skončila strašně brzo. A ta Laďka, kdyby se narodila trošičku někde jinde, tak dosáhla světový úspěch. Skutečně to byl dar od Pána Boha. Úžasná holka. Dokonce asi tak 14 dnů před tím, než zemřela, jsme točili nějaký televizní pořad a ona říkala, pojď, jdeme na kafe, mám chuť na kafe. Tak jsme šli ke mně a byli blízko Žofína. A jen jsme tam došli, tak říkala, já už nemám na to, ne, tak a ona byla, už se mě zdála taková, ona věděla, co jí čeká. Ale skutečně zaspívala tu věc, kterou si teď pustíme, to je úžasný.
0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková.

0: Nevěř očím svým, Laďka Kozderková. Pojďme vzpomenout ještě na další osobnost, třeba na Milana Chladila.
1: No, Milan Chladil taky nám odešel takhle brzo. Milan byl úžasný a ten nám zaspívá písničku. Víš, kdo ji napsal, tu písničku Té, kterou mám rád?
0: Nebyl to Charlie Chaplin?
1: No, ty to víš, samozřejmě, ano. Setkal jsi se s ním?
0: Bohužel nikdy.
1: No, ale já jo, protože on byl prezidentem takového festivalu. A tam ta písnička zazněla v podání nějaký francouzsky a mně se to líbilo, tak já jsem ji přivez a nechal jsem si ji od Zdenka Borovce otextovat. No a Milan to zaspíval úžasně.
0: Pojďme si poslechnout Milana Chladila ve skladbě, kterou napsal Charlie Chaplin.
1: Té, kterou mám rád.

0: Tak tohle byl Charlie Chaplin jako skladatel, zpíval Milan Chladil. My jsme se teďka během téhle písničky tady bavili o jedné desce, kterou tady sebou Václav má, a je to vzpomínka Pocta Jaroslavu Ješkovi. Jak ty se s tímhletím úžasným autorem, skladatelem vlastně pamatuješ, jak jsi si s ním někde potkal, jakoby myslím muzikantsky, kdy jsi třeba sešel prvně jeho písně, nebo kdy jsi první hrál, nebo čím tě oslovuje? Pojďme si ho představit.
1: No tak s geniální hudbou Jaroslava Ješka jsem se setkal asi tak ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuju, co všechno dokázal za tak krátký život.
0: Myslím, že kdyby se právě Jaroslav Ježek narodil jinde, anebo že v lepších letech, možná už to by stačilo, že by to byla opravdu zářivá hvězda i na tom světovém nebi. Rozhodně na našem českém za ním zůstává nezapomenutelná stopa. Život je náhoda, je v podstatě taková druhá česká hymna, co si budeme povídat.
1: No, tak víš, kdo byl jeho nejbližší? No, tak ne, určitě měl kamarádů moc, ale jeden z nejbližších, František Filipovský. Mm-hmm. A ten mě vždycky říkal, škoda, že jste se nepotkali s Jardou. Myslel tím Ježka.
0: Tak
1: ten...
0: aspoň prostřednictvím jeho jste se vlastně aspoň tak vzdáleně potkali, což
1: asi
0: je fajn. Pojďme si poslechnout třeba jeho Bugatti Step.
1: Pojďme, Bugatti Step, který potom přejde na nebe na zemi, což zaspívá Milan Chladil. Uh-huh. To je spojený ty dvě věci.
0: Bezvadně. A piano? Bugatti Stepu
1: zahraje? Piano hraje Pavel Větrovec.
0: Paráda.

0: Desky pásky vzpomínky Václava Hybše a teď posloucháme vzpomínky na Jaroslava Ježka. Jakým klíčem si vybíral interprety, kteří vlastně zpívali písně Jaroslava Ježka? Třeba takovou stonožku, velmi vtipnou, hravou píseň.
1: No tak to nám zaspívá Karel Štědrý.
0: A proč právě on? Jak ti to napadlo?
1: Na tohle to neumím odpovědět. No tak napadlo.
0: Či je to pocitová volba většinou, že člověk neví třeba přesně proč, ale cítí, že tohle by bylo nejvhodnější od...
1: Ano, no tak jednak se mnou už zpívali snad všichni mimo tebe. Takže tu stonožku jsem si říkal, že by udělal skvěle Karel Štědrý.
0: Dobře, poslechněme.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

to mustonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zoubáním. Na každou totiž nožku

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Štědrý a Stonožka. Zmiňovali jsme tady druhou českou národní hymnu Život je jedna náhoda. Tu se nechal naspívat Naďou Urbánkovou. Jak se s ní spolupracovala?
3: S Naďou bezvadně. No tak život je náhoda. Nevím ani proč jsem to hodil na tu Naďu. Ale to uslyšíme.
2: Já myslím, že volba u tebe vždy právě dopadla dobře, protože někdy je dobré nad tím nepřemýšlet a nechat to na pocitu a člověk se rozhodne správně.

0: Hrát Jaroslava Ježka je pro každého muzikanta sváteční událostí. To jsou krásné melodie, nádherné harmonie, všechno je to dokonale do sebe dopasované a udělané. Jak třeba muzikanti v kapele? Samozřejmě oni, je to pro ně trochu práce, ale ocení právě, když přijdeš s takovýmto projektem, který jim nějakým způsobem víc...
1: Ale no tak buď trošku praktik, realista. Muzikantům je to jedno. Ale musím na nich vidět, že to dělají rádi.
0: Tak to jsem si myslel. Já si totiž myslím, že zrovna tuhle muziku by vesměs měli hrát rádi a že pak je to většinou z té nahrávky trošku víc cítit. Je to tak?
1: No je to tak.
0: Tak pojďme si poslechnout Karla Černocha. Karel Černoch naspíval píseň O Španělsku si zpívám, což je další z písní Jaroslava Ježka.

0: chemie.
1: Rozhodně nelehkým úkolem bylo obsadit někoho do role zpěváka Tří strážníků. Ta píseň je velice těžká, navíc když se člověk vzpomene na Osvobozené divadlo, tak přesně víme, jak by měla znít, jak by měla vypadat, a myslím, že tady si zvolil opět skvěle. Jiří Korn je interpretem písně Tři strážníci. Jak se s ním spolupracovala?
2: No s Jirkou naprosto dokonalé, protože vždycky přišel připravený a překvapil nějakým nápadem.
1: Čili on vlastně ty role těch tří strážníků už měl předpřipravený, aby to byl ten dialog, aby tam byla ta hádka.
2: No jistě, takže nemůžu na Jirku říct jediný křivý slovo. Skvělej.
1: Tři strážníci, Jiří Korn.

0: Jaroslav Ježek a ten jeho hudba, jak na tebe působí?
1: No ne, i ten jeho život. Víš, ty Americe on nadával furt těm kolegům, co znamená Voskovcovi a Werichovi, vy jste mě zatáhli, ale kdyby ho nezatáhli, tak by skončil v koncentráku, ten Ježek. To byla tak strašná doba, že vlastně utekli před Hitlerem všichni tři. A ten Ježek, jemu se strašně stýskalo a opravdu jim to tam vyčítal, nadával a tak dále. No a on se tam oženil taky, už na smrtelný posteli. Mm-hmm. Já jsem hodně čet o jeho životě, tak je úžasný, co on všecko dokázal. A on psal i muziku, dokonce měla i Česká filharmonie v repertoáru Ježka, protože on skládal i vážnou muziku, ale kdyby nedošlo k tomu spojení Voskovec, Werich, Ježek, tak dneska už by nikdo neznal toho Ježka, protože přeci jenom ta vážná muzika neudělá to, co udělá tato muzika. Přišel do povědomí všech lidí, ale zrovna tak ti dva, Voskovec s Werichem, kdyby se nespojili s Ježkem, bylo to obou strany skutečně, bylo to jedinečný.
0: Ty jsi spotkal někdy s panem Werichem?
1: No samozřejmě. Ne, že bychom byli kamarádi, protože přeci jenom byl o mnoho starší, ale s mnoha lidma jsem se setkal vlastně z Osvobozeného divadla. S Františkem Filipovským mnohokrát, ten vždycky říkal, no škoda, že jste se nemohli potkat s Jardou, protože byste se měli rádi. No určitě já Ježkovou muziku hodnotím, je to úžas. No ale i jak se ptal teda s panem Werichem, jsem se setkal, dokonce vím kde, ale to není důležitý teď povídat. Když měl, já nevím, snad 75, tak jsem mu předával na jevišti květinu, to bylo v Lucerně. Měl jsem v životě opravdu štěstí se potkat s mnoha lidma, což bys mě mohl v některém případě i tak trošku závidět, no. No tak, ale ne, promiň, že takhle.
0: Já ti to závidím a zároveň obrovsky přeju.
1: Děkuju.
0: Kdyby jsi měl třeba doporučit pro někoho, kdo nezná tvorbu Jaroslava Ježka, dvě skladby, nebo prostě něco, co by měl určitě slyšet, co je to?
1: No tak máme tady spousta orchestrálních věcí. Úžasné je třeba jeho valčík Jarní vítr, anebo potom Proměny, Carioca, Bugatti Step, ale ten už jsme slyšeli kousek. Je tady spousta orchestrálních a to nechám na tobě.
0: Já mám radost, když Bugatti Stepu, teď se k němu také jenom vracíme. Pro spoustu mladých muzikantů, kteří samozřejmě hrají piano, je to takový odrazový můstek, k tomu se posunout někam dál, kdo zahraje Bugatti Step, tak jako je opravdu už na vyšší úrovni hry. A málo kdo z nich předtím tuší, že to vlastně napsal Čech, že to napsal Jaroslav Ježek, protože to berou jako nějakou slavnou americkou nebo prostě světovou skladbu, protože ono to opravdu světová skladba je a my jako Češi bychom na ní měli být rozhodně hrdí. Pojďme si tedy teď na závěr dnešního pořadu, na dnešním setkání s Václavem Hybšem poslechnout právě již zmiňovaný Jarní vítr, čili valčík v instrumentální podobě orchestru Václava Hybše.
1: No tak já jenom bych chtěl poděkovat za setkání a těšíme se za týden.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho ostruda?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Předklání se před mikrofonem, natahuje se po sluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
5: Dneska máme denlý zátek, už jsi měl?
6: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
5: Jak to?
6: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
5: Co třeba?
6: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
5: A jedíš to, ne? Tak hodně zdraví.
0: Humoriáda.

0: Začněme bez dýzátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit.
1: Já jsem, ještě chtěl říct jako k tomu lízátku a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten čelský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karola Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hněď moje druhé či třetí vysílání mohlo znamenat můj absolutní koniec v televizi. Protože to bylo právě, to byly právě dny, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A já jsem suverénně hlásil zprávy, jako herec já jsem v podstatě čítal, alebo zprávy jsem přednášel skoro vlastními slovami. Mně stačilo se pozrieť na tu zprávu, já jsem dokázal povedať na spamäť. Takže je tu tak suverénně do obrazu, jsem se pěkně pozeral. A končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameramán spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, tedy som si uvedal. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prešlo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Mul, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Mul jako a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocený, téměř krví, a Martě Skařantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem říkal? Ona říká, no, slyšela. Prosím tě, buď klidný, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou kolem dokola.
0: A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak za sebou. Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu
0: ty
1: si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, že je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady...
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: no, tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, až když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle.

0: komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselené vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
1: Co tě znám?

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Patrik Rozehnal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás. Karel Polák anebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den, pane Ptáčníku. Dobrý den i vám, Patriku. A
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu, bohu, tak děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je v radio. To je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké. Panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca.

0: A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
1: Ano.
0: A nějak v tom chumlu lidí se ztratí, jo. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě s partou chlapů, jak si dává do nocu. Děkuju.
1: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
1: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
3: Manfred Kokot. Tak co říká tohle to jméno bývalého německého sprintera?
4: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprinte na 100 metrov a volal se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
3: Ale my tomu rozumíme.
4: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu byl velký meeting atletický, který jsme vysílali, já jsem to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nevedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská režia. Soudruhu, to s nemoh říct nejak inak. A ja mu říkam, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkam, tak jak som to mal preložiť do češtiny? A som aj povedal, teda jak? A on je, prosím tebe, no. Tak čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú, jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, ona mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
1: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
2: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavená klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
1: připravení
2: a byli jsme už zasvícený, že? Protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbej.
1: To už bylo něco jako v kotvě u Přívozu, jak tam...
2: No, ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
1: To je
2: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to byla rada mého jednoho kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
1: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi puštu, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak, lady, promiňte, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: se? Ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctěla, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já, která jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, no, tak to nevím.
1: To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky, jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky,
1: jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jakou bys ale do lesa chtěl?
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... Já nevím, musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z jeho českého divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní tedy ukázce. Vybíráte je v SMSkách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo?
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděli.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audio knihu, mějte se.
4: Dobře, taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přál bych si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Rokavy, vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře, děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byli prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích, a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase šlafa, kde má. Tam si dělali konexe a známosti. No, ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlas a jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili, tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gastšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A oni o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekla, odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
4: ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne.
4: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
4: No, já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasné. A to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují jí je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchali. To jedině,
1: ale... To jsi se bál, jinak, ano. Nevím. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo ne, to... zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne.
1: Ne, nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a Protilubu s Kořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se s námi můžete spojit. Telefonní číslo 731 800 900. Vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača. Já se směju nejenom tím scénkám, ale i vám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, děkujeme. Varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den. Dobrý den. Bojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuju za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek. Bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já sjedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak kluci říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, tu a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafu, a kdyko má dost velké. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval, vy vůbec nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to, pal, když jsou tady ženské, pal, dám tak jako vyhostovaná, tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt, on pal, porad, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš, říká. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten až se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sucho zvyšuje pravděpodobnost šíření lesních požárů. Do poloviny července jich hasiči evidují skoro 900. Město Tábor zvýší výdaje na provoz útulku pro psy a kočky. Na Karvinsku se začíná zasypávat černouhelný důl ČSM. Počasí teploty dnes vystoupí maximálně na 22 stupňů. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku skoro u 900 lesních požárů. V loňském roce schořelo při požárech v České republice víc než 300 hektarů lesů a vznikla škoda přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku les hořel letos už 4x.
3: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
4: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
5: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
4: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho.
5: Sucho významně zvyšuje riziko vzniku požáru, protože vysychá tráva, lesní hrabanka, další hořlavý materiál. Pokud se přidají vysoké teploty provázené nízkou vlhkostí a silnějším větrem, mohou se požáry šířit velmi rychle.
4: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Zdačická Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Tábor zvedne měsíční platby na provoz útulku pro psy a kočky. Zvýší se na 210 tisíc korun měsíčně, to je o 53 tisíc víc než dosud. Příspěvky kryjí denní poplatky za umístění zvířat nebo jejich veterinární ošetření. Útulek provozují technické služby města, pokračuje místostarosta Radoslav Kacerovský z hnutí Tábor 2020.
6: V posledních letech nejvyšší nárůst nákladů vlastně v rámci provozu útulku dělají mzdové náklady a tím, jak 3 roky vlastně ten ceník nebyl aktualizován, tak technickým službám už to začínalo způsobovat v rámci financování problémy.
2: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Tu podal Pavel kvůli nezařazení na summit NATO v Ankaře, kam nakonec díky předběžnému opatření soudu odjel. Vláda požaduje i vyloučení soudce Pavla Šámala z rozhodování o žalobě, podle ní kvůli údajnému aktivismu. Opozice návrh na jeho vyloučení kritizuje, označuje ho za útok na nezávislost justice. Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolů se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem 2 medailí. V časovce kajak crossu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Bude většinou polojasno, odpoledne až oblačno, na Šumavě se ojediněle vyskytnou přehánky, večer budou srážky ustávat a obývat začne i oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 16. Slabý severozápadní až severní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Za kaplicí na hlavní silnici směrem do Rakouska stojí porouchaná dodávka. Dejte si tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět hodin k tomu 4:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 21. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeze studia Luboš Voráček.

Ohiově spáchal Jesse James se svou bandou první úspěšnou vlakovou loupež na Divokém západě. Ukradeno tehdy bylo $3000. V roce 1919 asi 130 legionářů prvního střeleckého praporu v Železné Rudě se rozhodlo, že vlast je v nebezpečí, načež uvěznili své důstojníky, vynutili si zvláštní vlak do Plzně a chystali se pokračovat do Prahy. Situace se tehdy vyřešila jednáním. To byl rok 1919. V roce 1940 britská vláda uznala prozatímní československou exilovou vládu. V ten samý den a v ten samý rok, v roce 1940, také v Londýně byla vytvořena státní rada československá, skládající se z exilových představitelů politických stran, a Eduard Beneš v Londýně vydal první dekret z pozdějších takzvaných Benešových dekretů. Vzpomeňme ještě také rok 1969, to astronaut Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na povrch měsíce. 21. července roku 2015 zemřel Ladislav Horáček. To byl nakladatel, zakladatel nakladatelství Paseka. Paseka vydává zahraniční i českou prózu, non-fiction, také literaturu pro děti a komiksy. Vrcholem snažení v oblasti historicko-grafické literatury je projekt souboru Velké dějiny zemí Koruny české, na kterém právě nakladatelství Paseka spolupracovalo s předními českými historiky. 21. července roku 1813 se v Dolních na Kvasovicích narodil Jakub Burza, jeho český lidový umělec, zedník, stavitel a představitel tvorby tzv. Šráfuňků, neboli profilovaných štuků. Na Prachaticku a Stakonicku vytvořil na zemědělských usedlostech, hospodách i řemeslných dílnách honosné a výrazné tvarované štíty. Jeho práce, tedy práce Jakuba Burzy, najdeme ve Vlachově Březí, Libotyni, Šumavských Hošticích, Dvorech, Lštění, v Předslavicích a na spoustě dalších míst. V roce 1880 se narodil Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik a astronom, generál francouzské armády, jeden ze zakladatelů Československa. V roce 1899 se narodil americký spisovatel Ernest Hemingway. 47. narozeniny by dnes měl David Stipka, zpěvák a hudebník. Zemřel v lednu roku 21. 28. narozeniny dnes má Marie Bousková, profesionální tenistka, vítězka juniorské dvouhry na US Open v roce 2014. Ve své kariéře vyhrála na okruhu WTA Tour hned 4 singlové turnaje, včetně 2 na Sprague Open, a k ním také přidala 6 deblových trofejí, včetně China Open roku 2023. No a v rámci celosvětového okruhu profesionálních tenisových turnajů žen, organizovaných Mezinárodních tenisovou federací, právě Marie Bousková, která má dnes 28. narozeniny, získala 12 titulů ve dvouhře a 3 ve čtyřhře. No a vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak k narozeninám všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: 2 minuty po 4:15 máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia, ale v údolích bylo ojediněle i 5 stupňů a v horských kotlinách i kolem 1 stupně nad nulou. Byla chladná noc. Přes den bude tepleji, bude převážně polojasno, odpoledne až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky, ale ty budou zejména na Šumavě. Večer pak budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní až severní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky, které posíláte. Ta dnešní první zpráva přišla z Vyššího Brodu, kde je skoro jasno a 5,5 stupně. Zatím nefouká, píše a hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do toho chladu do Vyššího Brodu zdravíme a přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V pražské galerii pod Haňka se střetává moderní umění s barokem. Výstava Dobrý den, pane Dietzenhofre, tak oslavuje významného českého architekta. A za chvilku se na tu výstavu podíváme, vypravíme. Ještě předtím bude zpívat Eva Farna.

0: Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Kilián Ignác Dietzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě a také po celé České republice. Například letohrádek Podhajmka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. A právě tam byla vernisáž výstavy. Dobrý den, pane Dietzenhofere.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
1: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
1: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Podhajmka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Doktora Albana teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kriminalisti ročně objasní zhruba 90% vražd v Česku. Jen asi u 5 případů ročně na pachatele nepřijdou. Část senátorů a poslanců teď navrhuje, aby byla vražda nově nepromlčitelná. Argumentují třeba lepší analýzou DNA. Teď mají kriminalisti na objasnění 30 let. Pokud pachatele do té doby nenajdou, není možnost ho potrestat. Třeba podle České advokátní komory ale taková změna nebude mít žádný efekt. V Londýně dnes poprvé zasedne nová britská vláda vedená Andym Burnhamem. Sestavení nového kabinetu ho pověřil král Karel III. Burnham začal se jmenováním nových ministrů. Je 7. britským premiérem za posledních 10 let a ve funkci nahradil Keira Starmera. V Libereckém a Moravskoslezském kraji se vyskytla ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti Studénky, Bílovce, na Novičínsku a taky v Novém Boru na Českolipsku. Onemocnění není přenosné na člověka ani na jiné živočichy, ohrožuje ale hlavně mladé a neočkované kočky. Provozovatel letošní strakonické pouti věnoval část výtěžku na podporu místního psího útulku. Josef Tříska se synem darovali zařízení 10 000 korun. Slavnostní předání daru proběhlo v areálu technických služeb města tento měsíc. Informovala o tom mluvčí města Markéta Bučoková. Provoz městského útulku stojí Strakonice ročně víc než 3 miliony korun. Planá nad Lužnicí na Táborsku chystá restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého. Kulturní památka je u řeky, nedaleko památníku Voroplavby. Nezávislý starosta Jiří Rangl uvedl, že na její opravu město získalo krajskou dotaci 120 000 korun. Pokryje polovinu nákladů. A ještě počasí. Polojasno, odpoledne až oblačno, na Šumavě ojediněle přehánky, večer ustávání srážek. Teploty maximálně 22, na horách 18 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Práce na silnici jsou důvodem kyvadlového provozu mezi Chvalšinami a Křenovem na Českokrumlovsku. Malé zdržení vás čeká kvůli semaforům u Červeného dvora. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté, k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Vychází česká videohra, která se jmenuje Scarlet Dreer Inn. Ta zaujme především audiovizuálním zpracováním. Temná středověká pohádka má vyšívané postavy a také prostředí inspirované filmy studia Ghibli. Za chvilku o tom budeme mluvit více, ale teď bude zpívat Valdemar Matuška Eldorado.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Temný středověký příběh inspirovaný pohádkami bratří Grimmů a také Erbenovou kyticí. Na ten láká česká videohra, která se jmenuje Scarlet Deer Inn, která právě dnes vychází po 6 letech vývoje. Novinka rodinného studia A2 Games ze Znojma nejvíce zaujme asi na stroji vyšívanými postavami a malovaným prostředím a také hudebním doprovodem.
1: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji, každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu A2 Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklorem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 6:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7, v údolí ojedině kolem 5 stupňů a v horských kotlinách mohlo být i kolem 1 stupně nad nulou. Přes den bude převážně polojasno, odpoledne pak až oblačno a ojediněle se vyskytnou také přehánky, ty budou zejména na Šumavě. Večer pak budou srážky ustávat a ubude pak také oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní až severní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je stejně jako včera, tak dnes také na jedničce a to je mírná zátěž. Zítra ve středu, respektive v noci a ráno bude zítra polojasno až jasno, v druhé polovině dne pak zítra bude převážně oblačno, večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky a to spíš ale zejména na severu kraje. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 12 až 8 stupňů, v údolí kolem 6 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 19 až 23. Zítra by měl vát slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, západní až severozápadní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A to bude zítra, teď se vrátíme k tomu dnešnímu dni. Přichází k nám SMSky od vás. Přišla také zpráva z Plané nad Lužnicí, kde je 13 stupňů, jasno, klid. Všechny zdraví, hezky den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu do Plané nad Lužnicí, také zdravíme. Josef ze Zduchovic také píše, že mají polojasno, 10 stupňů a bez větří a přeje všem klidný den. Tak děkujeme i do Zduchovic, letí naše pozdravy z krajského města. Ve Velešíně je jasno, 7 stupňů, dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Třeboně, ta přišla před chvilkou, píše Rudolf, že mají jasno a 11 stupňů. Tak i do Třeboně, děkujeme za zprávu a všem přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Kostýmovná prohlídka českobudějovického Kohinoru začne v 16 hodin. Sraz je u zastávky městské hromadné dopravy u zimního stadionu v ulici F.A. Gerstnera. V Záblatí na Prachaticku přibrzdil kinematograf Bratří Čadíků. Od 9:30 večer tam bude promítat české komediální drama Moře na dvoře. V Panské zahradě ve Strakonicích od 19 hodin zazní koncert Z lásky se zpěvačkou Marketou Rokitou a pianistkou Petrou Svobodovou. Pohádkové léto na zámku Červená lhota pokračuje od 15 hodin představením pohádka z Budíku. Na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích zahraje v 19 hodin jazzová kapela Two Towers Hulu Jazz. V Úsilném pod Kaštany od 6:30 večer zahrají OG Žlábek Band a také Nepreso Band. Na oba koncerty, které hostí jeho Český jazzový festival, je volný vstup. V kapli svaté Anny v Protivíně zazní od 19 hodin hudba mistrů od středověku až po baroko. Vystoupí tam přímramský chrámový sbor Codex Temporis. Na českobudějovickém výstavišti ve 20 hodin vystoupí kapela Queenie, která nastudovala repertoár jejího vzoru kapely Queen. Po stopách svědců s baterkami je název dnešní výpravy v Chlumu u Třeboně. Sraz je ve 8:45 večer na náměstí před kostelem. Ve Vildově mlýně v Jistebnici na Táborsku od 9 hodin večer uvidíte klasickou komedii se zpěvy, a to tedy konkrétně Rozmarné léto v podání divadla spolku Kašpar. A ještě jedna pozvánka, ta je na večerní komentovanou prohlídku Hlubocké zoologické zahrady. Můžete na ní jít od 8:30 večer.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: vím, zamlžený svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Zákaz telefonů ve školách by mohl začít platit od září 2027, rozhodla vláda. Skoro 32 tisíc dětí se letos účastní letních táborů na jihu Čech. Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav a přírůstky ryb. Bude polojasno až oblačno s teplotami okolo 20 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Vláda podpořila zákaz mobilních telefonů ve školách. Oznámili to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ministr školství Robert Plaga za ANO. Zákaz by měl platit od září 2027. Týkat by se měl dětí z mateřských a základních škol i z nižších ročníků gymnázií a konzervatoří. Zákaz by měl platit pro přestávky, ale i pro čas, který děti stráví v jídelně nebo družině. Návrh kritizuje třeba dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj plošný zákaz není řešením a školy by se měly spíš soustředit na edukaci dětí v tomto tématu. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Skoro 32 tisíc dětí letos vyjelo nebo se chystá na letní tábory na jihu Čech. V kraji má být letos 334 pobytových akcí. Podle krajské hygienické stanice budou jejich počty ještě přibývat. Loni bylo na jihu Čech 360 táborů. V regionu se pravidelně rekreuje nejvíc dětí z celé republiky.
6: 30 tisíc dětí se letos účastní zotavovacích akcí, to jsou větší akce pro 30 a víc účastníků. Dalších 15 dětí mají hygienici nahlášených na táborech pro méně početné skupiny. Při dosavadních kontrolách zatím udělili jednu pokutu. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
4: Třeboňští rybáři dělají kontrolní odlovy. V letních měsících je provádějí jednou měsíčně a v každém rybníku sloví jen několik desítek ryb. Zajímá je hlavně jejich kondice. Podrobnosti má výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
7: Během tohoto týdne, takzvaného prvního týdne, zkontrolujeme zhruba 250 rybníků se všemi kategoriemi ryb, tržní, násadové, plůdky. Vyhodnocujeme si jejich kusový přírůstek, zdravotní stav a i zhodnocujeme celkový stav rybníka.
4: Mistry světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
8: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI s rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé, naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Počasí.
4: Bude většinou polojasno, odpoledne až oblačno, na Šumavě se ojediněle vyskytnou přehánky, večer budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 16. Slabý severozápadní až severní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z
3: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Z jihočeských silnic nemáme teď informaci o žádné dopravní nehodě. Na Českokrumlovsku je uzavřená například silnice z Rojšína do Chvalšin. Řidiči neprojedou až k odbočce na Rohy. Do poloviny srpna se objíždí přes Smědeč a Chvalšiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Šest hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 21. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku se v jedné reportáži ochladíme. Kdo se chce tedy v létě vykoupat pěkně a ochladit, má namířeno do okolí Telče. Měl by přibrzdit u obce Řasná, nedaleko Telče, protože kousek odtud se rozkládá přírodní rezervace a uprostřed je schovaný velký pařezitý rybník. Voda je tam čistá, slouží také jako záložní zdroj pitné vody, ale koupání je tam povolené. Tak my se tam za chvilku společně vypravíme k vodě, ale ze všeho nejdříve necháme zaspívat Karla Zicha.

0: Dobře schovaný v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině. Slouží jako záložní zdroj pitné vody pro telč, ale i přesto se v něm dá koupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají. Před turisty odinud ho ale se snaží trochu skrývat. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí, to je ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi přírodní koupání a nepotřebují k tomu žádné turistické atrakce. Mimochodem, rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
1: Jo, ale to je jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
2: A hlavně tady nic není.
1: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
2: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je jen letos?
1: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen, oproti jiným rokám. Tentokrát je to fakt studený, trochu teplejší.
2: Když jsem se potopil, tak jako zima byla udná, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
1: Tak je to dobrý pro vás, tam byla zima.
3: My jsme tam nevezli.
1: Bývá to teplejší, no.
2: A je to nejteplejší vlastně léto zatím po dlouhé době?
1: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
2: Michala s Veronikou, švagrové. Ano. Takže vy chodíte švagrové, tam, kde nic není.
4: Jo, tak jako ano. Není, jako myslím tím, že tady jo.

0: nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo.
1: No.
0: Ale domluvu, že vždycky jednou za 5 let, no tak víte, jo. Co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
2: A vy jste se vzal s sebou i ploutve, co?
1: Jo, protože tady je to celost velký, tak jako, aby se člověk tady, jakoby si říká, protáh tělo zaplaval.
2: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
0: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že za nikdo není.
3: Ne, vy to teďka profláknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo. Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a sumci 1,50 m, co koušou.
2: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
3: Ne, je to tu nádherné, fakt, je to krásný.
2: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
4: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telských rybníků.
2: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
4: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá, nepodléhá zkáze sinic a podobných.
2: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde sedíme.
4: Z hráze anebo z pláže.
2: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
4: Tak.
2: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
4: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
2: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až jasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 10 až 7 stupni Celsia, ale v údolí bylo kolem 5 stupňů a v horských kotlinách kolem 1 stupně nad nulou. Přes den bude převážně polojasno, odpoledne až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky, ale ty budou zejména na Šumavě. Večer pak budou srážky ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, zprávy nám posíláte proto, abychom se dozvěděli,

0: jaké je u vás počasí a posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS také z Trhových Svinů, kde, jak píše Boža, je chladné ráno, 6 stupňů. Pěkný den všem do studia přeje a zdraví Boža. Božu děkujeme, do Trhových Svinů zdravíme. A mám tu také zprávu z Kamenice nad Lipou, kde je jasno, sluníčko svítí, také 6 stupňů, pohodové úterý přeje Věra. Věru děkujeme, i do Kamenice nad Lipou přejeme hezké úterý.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.

0: Anna K. s písní Noc na zemi. Píseň doznívá 6 minut po 6:45. A až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alexandry Minářové herec a dabér Jan Šťastný. A dozvíme se například také to, proč si myslí, že by měl herec hrát v seriálech.
1: Protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí. A není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji, už z titulu svého postavení, jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát.
0: Celý rozhovor s Janem Šťastným odvysíláme dnes po 13. hodině.

0: Celine Dion teď vystřídá Lukáš Pelikán, který připravil zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí, ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou Správy železnic, ale taky například kolem nemocnic. Situace na řece Dyji se zlepšila. Odumřelé sinice už nespotřebovávají kyslík a v řece se tak znovu tvoří přívětivější podmínky pro ryby. Voda se totiž obměňuje a znovu v ní začíná fungovat fotosyntéza. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Přesto ale upozorňuje, že se sinice můžou znovu přemnožit. Skupina ČES posílí své týmy o první absolventy učebního oboru svářeč potrubář v jaderné energetice, informuje o tom mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Obor vznikl ve spolupráci se střední odbornou školou a středním odborným učilištěm v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou. Tříleté studium tam ukončili první tři učni a od 1. srpna budou pracovat pro Temelínskou elektrárnu. Rodiče s dětmi si můžou zpestřit dnešní večer při komentované prohlídce soch svědců v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Jak informuje Českobudějovické biskupství na svém webu, sraz zájemců bude ve 8:45 na náměstí před kostelem. Symbolické vstupné bude směřovat na opravu chlumeckého kostela po požáru. Nezapomeňte si sebou vzít baterku. Závodníci na cyklistické Tour de France měli v pondělí volný den před náročným závěrečným týdnem. Do něj půjde s náskokem 5 minut průběžný lídr Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Vingegaara. A ještě počasí. Slunečno, na Šumavě ojediněle přehánky, večer ustávání srážek. Teploty maximálně 23, na horách 18 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Porouchané nákladní auto stojí na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice mezi exity Krasejovka a Dolní Třebonín. Dejte si tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte v úterý Český rozhlas České Budějovice. Pěkné ráno. Thomas Buckingham třikrát vyhrál Velkou pardubickou a patřil k nejlepším žokejům své doby. Málo kdo ale ví, že závěr jeho životního příběhu se odehrál tady u nás na jihu Čech, kde sloužil ve schwarzenberských stájích. Jaké byly jeho poslední roky a jak skončila cesta slavného Angličana, tak právě o tom také bude další díl jeho české vlastivědy, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku všechno uslyšíte, ale také dáme poranu trocha hudby. Teď bude zpívat Janek Ledecký právě teď.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Anglický jockey Buckingham, vítěz Velké Pardubické, působil i na jihu Čech a více si o něm řekneme v jeho české vlastivědě. Nahlédneme-li do listiny vítězů proslulé Velké Pardubické, zjistíme, že v letech 1899, 1900 a 1904 tyto dostihy vyhrál Thomas Buckingham. Uváděné příjmení je však poněkud zkomolené, protože tento anglický jockey se ve skutečnosti jmenoval Buckingham. Svou stopu zanechal také u nás na jihu Čech. Od roku 1908 byl zaměstnán u Schwarzenbergů jako podkoní neboli štolba. Jeho náplní práce byla nejen péče o koně, ale také údržba postrojů, dále měl dohlížet na čistotu stájí nebo na hospodárné nakládání s krmivem a podestýlkou. Působil nejprve v Protivíně a následně v Hluboké nad Vltavou. Jeden červnový podvečer roku 1915 její řidič vezl s dalšími dvěma lidmi knížecím automobilem do Třeboně. Mezi Štěpánovicemi a dvorem Vranín však vozu praskla pravá přední pneumatika, narazil do stromu a pak ještě do sloupu telegrafního vedení. Buckingham jako jediný ze čtyřčlenné posádky nehodu nepřežil a byl na místě mrtvý. Doma po něm zůstala manželka a čtyři děti, přičemž nejmladšímu synovi byly teprve 2 roky.

0: počasí.
1: Ve 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam dřídne službu meteorolog, stejně jako včera, Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Při zemi nás potom ovlivňuje částečně i výběžek vyššího tlaku vzduchu. Teploty se pohybují aktuálně mezi 7 až 11 stupni Celsia na horách a v údolích, ale jsou místy i pod nulou. A nejnižší teplotu dnes naměřila Kvilda Perla, a to minus 4,4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 9,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jeho západní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 8,4 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 1 metr za sekundu.
1: Tak je pravda, že tropická noc opravdu nebyla, ale ani přes den nebude nějaké extra horko, že?
2: Nebude, ty teploty odpoledne vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Během dopoledne potom oblačnosti bude přibývat a odpoledne bude převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a pouze ojediněle se vyskytnou přehánky, a to zejména na Šumavě. Večer potom budou srážky ustávat. Vítr bude odpoledne mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a později odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 21. červenci?
2: Rekordy dneska překonávat nebudeme. Nejtepleji bylo v roce 1998, a to 35,3 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota byla potom naměřena v roce 1954, a to 6 stupňů Celsia.
1: Co slunce? V kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 21 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 55 minut.
1: Ještě jedna otázka. Jak bude v noci a zítra?
2: Ta oblačnost bude taková proměnlivá. V noci bude převážně polojasno, k ránu potom oblačnosti přechodně ubyde a během zítřejšího dopoledne opět přibyde. Odpoledne bude převážně oblačno. Na severu kraje se navíc odpoledne mohou ojediněle vyskytnout slabé přehánky a večer potom bude v jihozápadní polovině kraje oblačnosti opět ubývat. Tak je to takové zmatené a proměnlivé. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolích až 6 stupňů Celsia, takže opět chladnější noc. Maxima potom mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 18. Vítr bude převážně slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro toto chvíli. A za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Knihovna ve Strmilově na Jindřichohradecku má v logu strom a také knihu. Stará se totiž nejenom o knížky, ale také o životní prostředí. Jak za chvilku sami uslyšíte. Ale ještě předtím je tady Marek Ztracený.

0: Kdy hledáme signál?
1: Knihovnice ze Strmilova na Jindřichohradecku, Vlasta Vondrušová, má nejenom ráda knihy, ale také je nadšená zahradnice, takže nedostatek vody v přírodě teď sleduje takřka v přímém přenosu. A proto se také dala před časem dohromady s tehdejší kronikářkou Jaroslavou Sedlákovou a vznikl tak unikátní projekt místní knihovny Cesta strmilovské vody. Jeho cílem bylo oživit veřejný prostor, podpořit vztahy a vytvořit také zóny zeleně kolem veřejných studní. A také vznikla kniha pohádek. O tom všem se bude mluvit s oběma protagonistkami v knižní hlídce, kterou odvysíláme dnes krátce po čtvrt na 10 hodin dopoledne. Tady je malá ukázka.
2: Protože jsme se začali zajímat i o historii Strmilova, takže jsme zjistili, že v roce 1955 tady bylo 89 studní. A kam se ztratili? A díky paní kronikářce předchozí jsme získali spousta informací, takže i o těch studních, kde se jaká nacházela, tak jsme vzpomínali. A v současné době jsme jich napočítali těch veřejných 12 nebo 15. A rozhodli jsme se upozornit lidi na potřebu vody. Protože ve spoustě studní už voda přestala fungovat. Vlastně jsme pumpovali a nic. Takže chtěli jsme obnovit povědomí o ekologii nebo o potřebě vlastně té vody v krajině.
3: My máme taky tady po Strmilově víly, patronky vody, který nám vyřezal místní řezbář pan Štěbeták. A některá z nich tančí a některá se mračí nebo je smutná podle toho, jestli v té studni je nebo není voda. Vlasta k ním vymyslela pohádky, takže kdyby někdo chtěl k nám přijet, tak dostane v knihovně mapu a může podle ní hledat ve Strmilově víly, který se nacházejí právě u obecní pumpy vždycky a přečíst si u ní pohádku.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemřel klíčový svědek v kauze billboardového Bosse Fischera. Radní města České Budějovice odvolali ředitele domova pro seniory Hvízdal. Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Chce po něm zpět 22 milionů korun. Máme před sebou většinou sluneční den s teplotami lehce nad 20 stupni Celsia. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Jeden z klíčových svědků v kauze jihočeského billboardového bosse Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Českému rozhlasu potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy svého společníka. Vinu odmítá. Ředitel českobudějovického domova pro seniory Hvízdal Miroslav Bína skončil ve své funkci. Jeho okamžité odvolání schválili radní města. Reagovali na stížnosti řady zaměstnanců na neopodstatněné propouštění nebo obsazování vedoucích pozic bez výběrového řízení.
2: Mezi hlavními důvody zmínila radní Lucie Kozlová za Naše Česko nevhodné chování ředitele vůči zaměstnancům i klientům.
3: Časté personální změny bez jakéhokoliv zdůvodnění, většinou ze dne na den, obvykle u jmenovaného středního managementu. V tuhle chvíli se řadí domov Hvízdal v jeho českém kraji s domovem s nejvyšší fluktuací zaměstnanců.
2: Miroslav Bína byl ve funkci čtvrtým rokem. Na odvolání reagoval.
4: Já jsem nebyl seznámený s žádnou tajnou situací. Měly to nějaké anonymní stížnosti, které mi nebyly ukázány, ale rada se rozhodla tak, jak se rozhodla, má na to právo, já to respektuju.
2: Do výběrového řízení povede domov krizová ředitelka Petra Rohová. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert, informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily, fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona nesouhlasí. Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Sport. Vodní slalomáři Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali stříbrné medaile v časovce kajak krosu na mistrovství světa. 23-letá Beková v Oklahoma City nestačila o pouhé 0,3 sekundy na vítěznou Australanku Foxovou. V cíli přitom kvůli nízkému startovnímu číslu musela na konečný výsledek čekat dlouho.
5: Já jsem byla strašně nervózní v tom cíli, protože jsem věděla, že za mnou jede 16 holek a to je podle mě mnohem horší, než být na tom startu a mít to ve svých rukou, protože to čekání bylo, to bylo strašný. Ale je to úžasný, já jsem v životě nestartovala na mistrovství světa seniorským a začít to medailí je úplně nemožný.
0: Krejčí byl druhý o 16 setin za Britem Clarkem. Do sobotních vyřazovacích jízd se z Čechů kvalifikovali ještě čtvrtý Matyáš Novák, osmý Vít Přindiš a mezi ženami 22. Olga Samková.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Zpočátku jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, na Šumavě ojedinělé přehánky. Večer čekáme ustávání srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupně Celsia na horách kolem 16. Fokat bude slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Omezení čeká řidiče na hlavním tahu z Blatné do Písku. Mezi Blatnou a odbočkou na Pacelice se jezdí kyvadlově, opravují tam povrch. Bez omezení by měl být úsek průjezdný koncem letních prázdnin. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Historii železné opony na česko-rakouské hranici přiblíží nová naučná stezka. O takzvané stezce vzpomínek si budu povídat s naším ranním hostem krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 a čtvrt minuty po 7:00 v úterý 21. července. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Ilona Čáková s písní Proč mě nikdo nemá rád dospívává tu svou píseň 8 a 3 čtvrtě minuty po 7 hodině. Pro mě je umění škoda. Tak to je titulek rozhlasového sloupku Martiny Adlerové, který začíná právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Stojím před černou tečkou v bílém poli. Nacházím se v galerii a snažím se interpretovat obraz, který se jmenuje Úsvit. Žádný úsvit ale nepřichází. Vidím tečku na bílém pozadí. Co s tím? Mělo by mě něco napadat? Měla bych cítit cosi jako vnuknutí? Nebo snad nějaké umělecké vibrace? Místo toho mě napadne, že bych tu tečku měla setřít, aby to bylo čisté. Podle mých divadelních přátel jsem umělecký analfabet. A tohle se mi stává pořád. Třeba Mona Lisa. Nechápu, co je na ní tak objevného. Prostě nějaká ženská. Případně podle konspiračních teorií nějaký muž. Ve starých hadrech. Záhadný úsměv? A kde? Prostě se normálně kouká a trochu se usmívá. Třeba myslí na to, že si dá po obědě puding. Nebo některé současné venkovní instalace. Jako tuhle. Jdu z bazénu a vidím obrovské velikonoční vajíčko, jak se vznáší na hladině Malše. Budějovičáci jsou tak tradiční, myslím si. Už je dávno po Velikonocích a oni si je pořád ještě připomínají. Pak to obejdu a na druhé straně zjistím, že to vůbec není vajíčko, ale lidská hlava v koupací čepici. A k tomu si přečtu povídání autora o jakémsi splynutí. Tak to je dobrý. Má to být splynutí s přírodou a pro mě je to splynutí s velikonočním vajíčkem. Tohle se mi taky stává pořád. Ještě jsem to nikomu neřekla, ale napadá mě to čím dál častěji. Většinou tváří v tvář černým tečkám a vajíčkům v koupací čepici. Je třeba podívat se pravdě do tváře. Pro mě je umění škoda.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 7:45. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude ráno jasno nebo skoro jasno. Během dopoledne pak bude přibývat oblačnosti. V druhé polovině dne bude převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou také přehánky, ale ty budou zejména na Šumavě. A večer pak budou srážky opět ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný vítr severních směrů, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka také z Jindřichova Hradce. Na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 10 stupňů. Píše a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Prachaticích je chladné ráno, jak píše Helča, mají 10 stupňů, jasno. Pohodu ve zdraví přeje tedy Helča. Helčo, děkujeme. V Černovicích u Tábora je 13 stupňů, jak píše pan Folta, i za tuto zprávu děkujeme. V Brloze je skoro jasno, slabý vítr a 9 stupňů, zdravý a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme, i do Brloha zdravíme. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, v Borovanech je jasno, 11 stupňů, klidno. Hezký prožitý den přeje všem Růža. Růžu, děkujeme. A teď ještě přišla zpráva z Věční, kde je 11 stupňů, téměř jasno, píší a zdraví Zuzka a Honza. Tak i za toto SMSku děkujeme a do Věční také hezké úterý přejeme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Lesní požáry letos zaměstnávají hasiče po celé republice. Jen do poloviny července jich evidují téměř 9.

500. V malé osadě Kadolec, nedaleko rakouských hranic na Jindřichohradecku, letos les hořel dokonce už 4x. V reportáži se tam za chvilku vydáme, ale ještě předtím Počítadlo lásky a Hana Zagorová.

0: Loni hasiči v České republice zasahovali i u více než 15 stovek lesních požárů a letos do poloviny července jich evidují už téměř 900. Jejich riziko zvyšuje sucho a také lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, které trápí extrémní sucho okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec nedaleko rakouských hranic vyjížděli k hořícímu lesu letos hasiči už 4x.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Bylo jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím, že už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle z toho zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako nadsázkou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Když jsme semka přijeli, ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Ceskyčka to umetená není. Kopečky, větve v cestě a to musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38-ky, 40-ky, takže už jenom to, že si tohle nadáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou, tahat to vedení po tom lese, je to opravdu pro toho zastavujícího hasiče velice fyzicky náročné, tak je zapotřebí ty lidi střídat. Z toho důvodu se někdy i těch jednotek povolává víc.
2: Naštěstí zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Na Dačicku, když byla kůrovcová kalamita v roce 2015-2019, tak proběhla nějaká masivní těžba kůrovcového dřeva, vznikly nám mýti na paseky, no a samozřejmě dneska se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. A ta nám opravdu velice komplikuje hasiční práce, protože tou suchou trávu se ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho, který se lesním požárům věnuje dlouhodobě.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho, zejména v povrchové vrstvě půdy. Hlavní příčinou je dlouhodobější nedostatek srážek, který vlastně přetrvává od zimního období. Voda z půdy se spotřebovává rychleji, než ji průběžně doplňují srážky. Přehánky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku lesního požáru je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr, nedostatek srážek nebo například napadení stromu kůrovcem. Přičemž dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Kromě těchto faktorů významně přispívá lidská nedbalost.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end, protože pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka. Jsme ty hasební práce museli přerušit, protože ty hromy blesky tady lítaly, takže to bylo pro nás také nebezpečné. A ten déšť potom sehrál svou roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požárů je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačicka Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: vidět mi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: A teď pro vás máme zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisti na vyšetření případu 30 let. Proti změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před půl rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Likvidace by měla být hotová do roku 2028. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na více než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to konžské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenaly v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Planá nad Lužnicí na Táborsku chystá restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého. Kulturní památka je u řeky nedaleko památníku Voroplavby. Nezávislý starosta Jiří Rangl uvedl, že krajská dotace 120 000 korun pokryje polovinu nákladů. Hudba mistrů od středověku až po baroko rozezní kapli svaté Anny v Protivíně na Písecku. Vystoupí příbramský chrámový sbor Codex Temporis. Jeho kořeny sahají do 80. let minulého století. Soubor nastudoval i náročnější díla barokních skladatelů. Spolupracoval mimo jiné se známým příbramským souborem Chajré. Repertoár obohatili i skladby soudobé, klasické a populární hudby. Koncert v Protivíně začne v 19 hodin. A ještě počasí. Slunečno, na Šumavě ojediněle přehánky, večer ustávání srážek. Teploty maximálně 23, na horách 18 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Žádný problém teď na jeho českých silnicích není. Na Českobudějovicku je kvůli opravě uzavřená silnice z Ševětína do Dolního Bukovska u Drahotěšic. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl osmé a k tomu 2¾ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Historii železné opony na česko-rakouské hranici přibližuje nová naučná stezka. Takzvaná stezka vzpomínek vede na pomezí mezi rakouským Gugwaldem a přední Výtoní na Českokrumlovsku. Za chvilku také bude tématem rozhovoru s naším hostem. Teď bude zpívat Iveta Bartošová.

0: Zbytky historického oplocení, ostnatý drát a také nápis státní hranice. Nejenom to teď na česko-rakouské hranici u obce Přední Výtoň na Česko-Krumlovsku připomíná historii železné opony. Novou naučnou trasu, která se jmenuje Stezka vzpomínek, tam vytvořil spolek, který se jmenuje Denkstein. A další informace teď už ale v našem vysílání přidá nezávislý starosta Přední Výtoně Pavel Gabriš, který je s námi ve spojení. Pane Gabriši, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno z Přední Výtoně.
0: Tak pojďme na tu stezku. Jaká je, jak dlouhá, kudy vede?
1: Tak stezka zamyšlení, jaký my překládáme, měří přibližně 4,5 kilometru a celá vede po rakouském území. V první části kopíruje státní hranici s Českou republikou, později pokračuje lesním okruhem a vrací se zpět k památníku v Gugelwaldu. Je důležité říci, že samotná železná opona nestála přímo na státní hranici. Byla vybudována hlouběji ve vnitrozemí tehdejšího Československa, takže mezi hranicí a zátarasy vznikl přísně střežený hraniční pás. Stezka proto nevede po trase bývalých drátů, ale podél hranice a připomíná historii tohoto místa.
0: Tam to musí být cesta krásnou přírodou. Tak řekněte, pane Gabriši, když půjdu tu stezku vaší, tak co uvidím?
1: Tak v první řadě na stezce je 10 tematických zastavení. Návštěvníci se seznámí s historií železné opony, životem lidí na obou stranách hranice i příběhy těch, kteří toužili po svobodě. Součástí trasy jsou také dochované prvky bývalého hraničního zabezpečení u památníku v Gugelwaldu. Celá stezka ale není jen minulostí. Především ukazuje cestu od rozdělení ke spolupráci a připomíná, jakou hodnotu má svoboda a dobré sousedské vztahy. A k tomu navrch přichází to, že procházíme opravdu krásnou přírodou.
0: Pane starosto, součástí té vaší stezky jsou také interaktivní prvky. Mohl byste je představit, případně popsat?
1: Ano, na jednotlivých zastaveních jsou QR kódy, díky kterým si mohou návštěvníci v mobilním telefonu zobrazit fotografie, videa, dobové materiály a další informace k jednotlivým tématům. Stezka tak propojuje historii s moderními technologiemi a nabízí každému možnost poznat příběhy těchto míst vlastním tempem.
0: No, pane starosto, nabízí se ještě jedna otázka, prosím. Až tam k vám pojedu na tu stezku, tak kde zaparkovat a kudy tedy vyjít na tu trasu?
1: Tak máte několik možností. Můžete zaparkovat buď přímo na hranici, kousek za hranicí, tam je několik parkovacích příležitostí, nebo můžete dojet přímo na parkoviště nad památníkem. Cesta k němu je vyznačena novými cedulemi, takže obě dvě možnosti jsou k dispozici.
0: O nové naučné trase o stezce zamyšlení na česko-rakouské hranici u obce Přední Výtoň jsme slyšeli od nezávislého starosty Přední Výtoně Pavla Gabriše. Pane starosto, díky za to představení té stezky a přeji vám, ať se si jí turisté užijí a oblíbí a ať tam po sobě nic nezanechávají. Maximálně si odvezou hezké vzpomínky.
1: Děkuji vám za pozvání a na závěr bych doplnil, že nová stezka není jen připomínkou železné opony, je především symbolem toho, že z místa, které lidi kdysi rozdělovalo, může vzniknout i místo, které spojuje. A myslím, že právě to je nejdůležitější poselství celé stezky. Hezký den přeji.
0: I vám hezký den a hezké léto. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: 2 minuty před 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu dnes meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace teď u nás tady na jihu Čech?
2: Máme stále jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Teploty už postupně stoupají, pohybují se aktuálně mezi 10 až 14 stupni Celsia, na horách potom od 2 až do 10 stupňů Celsia. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Při zemi nás potom částečně ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 12,3 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1023 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 10,3 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak jsou na tom se stavem vody naše jihočeské řeky?
2: Vltava jsou mořským mostem je sjíždění zakázáno, výška hladiny 41 cm, ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjíznosti, výška hladiny 64 cm, průtok 7,3 m krychlový za sekundu. Lužnice Pilař, ta má výšku hladiny 106 cm a je tedy nesízná, Bechyně 78 cm a také nesízná. A pod hranicí sjíznosti je i Otava Katovice, kde je výška hladiny pouhých 38 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje mezi 19 až 22 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 23,2 stupně Celsia.
1: Jak bude přes den?
2: Během dopoledne oblačnosti začne přibývat a odpoledne tak bude převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky, a to zejména na Šumavě. Večer budou srážky ustávat. Maximální teploty budou poměrně nízké mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, severní směru 2 až 5 metrů za sekundu a později odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
2: Ta oblačnost bude dost proměnlivá. V noci bude převážně polojasno, k ránu potom oblačnosti přechodně ubyde a zítra odpoledne bude zase převážně oblačno a ojediněle se slabými přehánkami. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia a v údolích mohou klesnout až na 6 stupňů Celsia. Maxima potom mezi 21 až 24, na horách kolem 18 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď také na jednice, mírná zátěž.
1: Jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a odpoledne bude oblačností částečně ubývat. Minima budou kolem 11 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, severozápadní až západní, který již k ránu bude sílit na mírný 3 až 6 metrů za sekundu a večer potom bude opět slábnout.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? Tak to je téma, které bude už za chvilku rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím je tady tichá dohoda s písní Marioneta.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho. Ten, kdo nepřekvapí,

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíš jít najmou.

Vezměte léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkáře.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeští zemědělci mají zatím sklizeno 18% obilovin. České Budějovice dají přes 8,5 milionu korun na provoz fotbalové akademie Dynama. Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola turnaje WTA v Praze. Na jihu Čech naměříme maximálně 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Letošní sklizeň bude na jihu Čech o desetinu nižší oproti dlouhodobému průměru, odhaduje to Český statistický úřad. Příčinou jsou jarní mrazy a dlouhé suché období. Podle údajů Ministerstva zemědělství sklidili zatím jihočeští zemědělci 18% obilovin, celkem 22 tisíc hektarů. Kombajny letos nejčastěji výjížděly do polí s ozimým ječmenem. Například sklizeň řepky bude podle odhadu o 15% nižší než loni a v dlouhodobém horizontu nejnižší od roku 2004. Fotbalová akademie Dynama získá od českobudějovického magistrátu dotaci 8 milionů 600 tisíc korun. Na mimořádném jednání o tom rozhodli zastupitelé. Peníze půjdou hlavně na mzdy trenérů fotbalové mládeže, pokračuje náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí naše Česko.
2: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
0: Rozhodnutí o přidělení dotace zastupitelé přesunuli z června. Trenéři byli v té době bez nových smluv a město nemělo jistotu o přesném využití peněz klubem. Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo postavit zhruba 15 tisíc bytů, vyplývá to z analýzy Státní investiční a rozvojové společnosti. Stovky bytů by mohly vzniknout například na pozemcích v blízkosti železničních tratí, řekl Českému rozhlasu ředitel společnosti Zbyněk Pokorný.
3: Z této prvotní várky těch 300 hektarů 200 lokalit v podstatě nějakých, řekněme, 15 projektů, u kterých má smysl se na ně dívat podrobně. Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 tisíc bytů.
0: Byty chce stát podle aktuální hospodářské strategie nabízet v první řadě klíčovým profesím, jako jsou bezpečnostní složky, zdravotníci nebo učitelé. V Praze je podle zjištění Státní investiční společnosti nejvíc vhodných pozemků v rukou správy železnic, ale například taky kolem nemocnic. První projekt by mohl být připravený k výstavbě v roce 2029. Evropský výrobce letadel Airbus získal na veletrhu v britském Farnborough zakázku na 100 letadel. Objednala si je irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Veletrh firem leteckého a obranného průmyslu se pořádá každé 2 roky. Za Česko se ho letos účastní ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a ministr obrany Jaromír Zůna za SPD. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Prague Open do druhého kola. Obhájkyně titulu, která má dnes 28. narozeniny, si ve 2 setech poradila se Španělkou Buzasovou Maneirovou. Po postupu mluvila mimo jiné o tom, jak se jí hrálo na centrálním dvorci na Štvanici.
4: Vlastně jsem tady párkrát zatrénovala, takže jsem si ten center court vyzkoušela a je to hezký pocit tak na tomhle center courtu hrát. A vlastně na tenhle center court mám vzpomínky taky ze sbírání, když jsem ještě tady sbírala míčky Honzovi Hernichovi, si pamatuju, mám doma fotku, takže od té doby se to hodně uplynulo a je to určitě krásný pocit teďka být já, která tady hraje ten zápas.
0: Dominika Šálková porazila Chorvatku Ružičovou a Lucie Havlíčková Američanku Parksovou. Alisa Ochťabreva vypadla po porážce 0-2 s Francouzskou Dodánovou. V dnešním programu prvního kola dvouhry se na Štvanici představí dalších 7 Češek.
1: Počasí.
0: Zpočátku jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, na Šumavě ojediněle přehánky, večer čekáme ustávání srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 16. Foukat bude slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli opravám propustků se na 2 místech u Bavorova na Strakonicku jezdí kyvadlově. Týká se to silnice na Vodňany u Svinětic a taky silnice na Volini před parkovištěm k Helfenburku. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 8 hodin a k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 21. července. Dobré ráno a hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Barvu kůže, skřelí a také váhu ryb kontrolují v těchto dnech třeboňští rybáři. Výsledky takzvaných prubů zatím ukazují, že kaprům se daří dobře i přes deficit vody v rybnicích. Podrobnosti přidáme za chvilku.

0: Třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby na téměř 300 rybnících. Při takzvaných průbech zjišťují jejich kondici a zdravotní stav, také množství i kvalitu vody v rybnících.
1: Ryba se shromáždí na jedno místo a brací sítí se odloví.
2: Na kontrolu rybí obsádky rybníku Staré jezero na Třeboňsku jsem právě přijela s baštýřem Radkem Bínou. Zatím tam máme asi 5 kaprů, to nám bude stačit?
1: No určitě ne, potřebujeme jich minimálně 20 pro tu kontrolu té váhy toho přírůstku.
2: Ale na těch 5 kaprech už vidíme, jestli ten zdravotní stav je dobrý nebo ne.
1: Samozřejmě vidíme, jak vypadá zlaťonka. Vidíte i to bříško, že je nažraná, žábry je sytě červený, takže ryba přijímá bez problému kyslík, nic jí nechybí.
3: Kolik to má?
4: 26,5.
3: 26,5 děleno 19. Kilo 39. Před měsícem měli kilo, takže nám přibrali 39 deka a jeden kus průměrně. To je dobré.
2: S přírůstkem ryb tady na Starém jezeře je výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka spokojený. Ne všude je to ale stejné letos.
3: Během tohoto týdne, takzvaného prvního týdne, zkontrolujeme zhruba 250 rybníků se všemi kategoriemi ryb, tržní, násadové, plůtky. Rybník Staré jezero je na tom s vodou ještě relativně dobře, ale drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky daleko nižší. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3 z našeho normálu. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Voda je zelená, ke koupání by to moc nebylo, rybám to ale asi nevadí.
3: Máte pravdu, máme sice teplé dny, ale zároveň máme poměrně studené noci. Teplota vody v těch rybnicích se drží na zhruba 21-22 stupních. Jak máme málo vody, tak se více prohřívá, takže o ten měsíc evidujeme ten výskyt vodního květu se nic dříve.
2: V rybnících, kde chybí nejvíc vody, snižují rybáři postupně počty ryb, aby nedošlo k jejich úhynům. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, máme pro vás informace o počasí. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne pak bude přibývat oblačnosti, v druhé polovině dne bude převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Ty budou zejména na Šumavě. Večer pak budou srážky opět ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně, až mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná, ta nejnižší zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Jan Šťastný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Kostýmovná prohlídka českobudějovického Kohinoru začne v 16 hodin. Sraz je u zastávky městské hromadné dopravy u zimního stadionu v ulici F.A. Gerstnera. V Záblatí na Prachatickou přibrzdil kinematograf Bratří Čadíků. Od 9:30 večer tam bude promítat české komediální drama Moře na dvoře. V Panské zahradě ve Strakonicích od 19 hodin zazní koncert Z lásky se zpěvačkou Markétou Rokitou a pianistkou Petrou Svobodovou. Pohádkové léto na zámku Červená Lhota pokračuje od 15 hodin představením pohádkou Z budíku. Na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích zahraje v 19 hodin jazzová kapela Two Towers Hulu. V Úsilném pod Kaštany v 18:30 zahrají OJ Žlábek Band a Nepreso Band. Na oba koncerty, které hostí jihočeský jazzový festival, je volný vstup. V kapli svaté Anny v Protivíně zazní od 19 hodin hudba mistrů od středověku až po baroko. Vystoupí tam příbramský chrámový sbor Codex Temporis. Na českobudějovickém výstavišti ve 20 hodin vystoupí kapela Queenie, která nastudovala repertoár jejího vzoru, kapely Queen. Po stopách svědců s baterkami je název dnešní noční výpravy v Chlumu u Třeboně. Sraz je ve 20:45 na náměstí před kostelem. Ve Vildově mlýně v Jestebnici na Táborsku od 21 hodin uvidíte klasickou komedii se zpěvy Rozmarné léto v podání divadelního spolku Kašpar. A ještě jedna pozvánka, ta je na večerní komentovanou prohlídku do Hlubocké zoologické zahrady. Můžete tam přijít na 8:30.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgyně. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně. Ve Znojmě se představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce večer vystoupí 7 mladých interpretů. Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo. Podle prezidenta přehlídky Jiřího Ludvíka výběr účinkujících představuje nejzajímavější interprety nastupující generace hudebníků. Rodiče s dětmi si můžou zpestřit dnešní večer při komentované prohlídce soch svědců v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Jak informuje Českobudějovické biskupství na svém webu, sraz zájemců bude ve 8:45 na náměstí před kostelem. Symbolické vstupné bude směřovat na opravu chlumeckého kostela po požáru. Nezapomeňte si sebou vzít baterku. Provozovatel letošní strakonické pouti věnoval část výtěžku na podporu místního psího útulku. Josef Tříska se synem darovali zařízení 10 000 korun. Slavnostní předání daru proběhlo v areálu technických služeb města tento měsíc. Informovala o tom mluvčí města Markéta Bučoková. Provoz útulku stojí Strakonice ročně víc než 3 miliony korun. Fotbalisti Sparty znají soupeře pro kvalifikaci Ligy mistrů. Letenský klub narazí ve třetím předkole na Olympique Lyon, za který hraje český reprezentant Pavel Schulz. A ještě počasí. Slunečno, na Šumavě ojediněle přehánky, večer ustávání srážek. Teploty maximálně 23, na horách 18 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nákladní auto se srazilo s osobním na dálnici D3 ve směru z Tábora do Českých Budějovic na kilometru 111 u Bošilce. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté, k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Na místo suvenýrů odnést z výletu pár odpadků. Tak právě k tomu vyzývá letní akce projektu Ukliďme Česko. Všichni turisti a také výletníci můžou drobným činem přispět k čistější přírodě. Podrobnosti o této akci přidáme za chvilku. Teď bude zpívat Michal Tučný.

0: Zabalit si do batohu lahev s vodou, svačinou, bundu a především také pytlík na odpadky. K tomu chtějí výletníky po celé republice motivovat organizátoři letní výzvy projektu Ukliďme Česko. Stačí během výletu odnést pár odpadků z přírody a tím tedy pomoci udržet ji v čistotě. Výzvu už detailněji teď proberu s Radkem Janouškem ze spolku Ukliďme Česko. Pan Janoušek je s námi ve spojení. Dobré ráno, vidíte ve vysílání.
1: Krásné dopoledne.
0: Pan Janoušku, účastníky letní výzvy motivuje také možná odměna, tak tím asi začneme, to bude dobrý. Co musí splnit, aby získali?
1: Tak v prvé řadě je potřeba, aby sebrali z přírody při svých výletech, na dovolených a podobně, nějaké ty odpadky litteringové z přírody a ideálně, aby se s tím nazbíraným pytlíkem těch odpadků vyfotili. A poté potom na www.ukliďmečesko.cz na našich webových stránkách najdou odkaz, kam je možný tu fotku nahrát, ať už třeba na Facebook náš nebo na Instagram. A my potom vybereme z těch fotek ty nejzajímavější a 12 lidí, který nám během prázdnin tyhle ty fotky pošlou, tak dostanou tu odměnu voucher na nákup v outdoorovém obchodu a trashback, takový pytlík přímo dělaný na odpadky.
0: Takže odměna je jistá, a hlavně je to paradoxní, většinou si děláme selfie sami se sebou, tak teď se budeme tady fotit s odpadky. Asi by mělo zaznít také, jaké odpadky tu naší českou krajinu zamořují nejčastěji. Poměrně často jsou vidět takové ty papírové obrousky.
1: Přesně tak, ale ještě pokud jsou to papírové kapesníčky, tak to ještě není tak hrozné, protože ty se poměrně rychle rozloží v přírodě. Horší jsou ty vlhčené obrousky, které obsahují plasty a ty se rozkládají v řádu jako několika roků. Samozřejmě takovým evergreenem jsou petky, nebo spíš v poslední době nám víc přibývají plechovky. A při těch uklidových akcích, které děláme na jaře a na podzim, tak tam se třeba nachází i pneumatiky a větší věci.
0: Aktuální výzva začala před několika dny. Máte už nějaké ohlasy?
1: První kolo proběhlo vlastně už, je to týden nazpět na Facebooku, a za ten týden, kdy tam ta výzva byla vyvěšená, tak jsme tam měli stovku, přesně 100 jsem se díval teďka komentářů, fotografií, takže ten ohlas je docela slušný, teďka momentálně běží na Instagram.
0: Asi důležitá otázka, určitě by měla zaznít, dokdy tady naši posluchači mají možnost se do té soutěže zapojit, a ještě prosím připomeňte, pane Janoušku, jak?
1: My jsme to koncipovali tak, aby to bylo vlastně na celé prázdniny, na to období dovolených a výletů, takže až do konce prázdnin je možný soutěžit, a ideálně, když zájemci půjdou na www.ukliďmečesko.cz a tam už najdou přímo na hlavní stránce odkaz na tu soutěž.
0: Tak to říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. Pane Janoušku, díky za ten nápad a přijď, to funguje, ať to máme kolem sebe hezké, čisté prostředí.
1: Děkuji za pozvání.
0: My děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 8:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme jasno až polojasno a beze srážek. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu. Částečně nás ale ovlivňuje i výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 12 až 16 stupni Celsia, na horách kolem 10 stupňů. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 15,3 stupně Celsia, fouká slabý severozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1022 hektopaskalů. Churáňov hlásí polojasno, teplotu rovných 10 stupňů Celsia a vítr slabý severozápadní 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Během dopoledne oblačnosti začne přibývat a odpoledne tak bude převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a pouze ojediněle se vyskytnou přehánky, a to zejména na Šumavě. Večer potom budou srážky zcela ustávat. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Vítr bude odpoledne foukat mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a později odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A co v noci a zítra?
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu potom oblačnosti přechodně ubyde a během zítřejšího dopoledne oblačnosti začne opět přibývat a odpoledne tak bude převážně oblačno. Večer se potom na severovýchodě kraje mohou ojediněle vyskytnout opět slabé přehánky. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolích až 6 stupňů Celsia, takže nás čeká opět chladnější noc. Maxima potom budou podobné těm dnešním, mezi 21 až 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne pouze přechodně až mírný, severozápadní až západní, 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm a odpoledne potom bude oblačnosti částečně ubývat. Minima budou kolem 11 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, severozápadní až západní, který již k ránu bude sílit na mírný 3 až 6 metrů za sekundu a večer potom bude opět slábnout.
1: A pane Fribauere, můžeme se ještě podívat na pátek?
2: V pátek bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno a večer se potom zcela vyjasní, takže ta oblačnost bude zase taková proměnlivá. Teploty, ty minimální, budou kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, na východě kraje až mírný, severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu a večer se potom bude měnit na proměnlivý a bude slábnout.
1: Tak už víme, jak bude, všechno jsme slyšeli od meteorologa Petra Fribauera. Děkuji za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vnímá se má, zpívá Tomáš Linka svou známou píseň a dospívává ji necelých 8 minut před 9 hodinou. Se mnou ve studiu sedí Hanka Šoberová. Hanko, dobré ráno, vítej.
1: A ta se taky má, hezké dopoledne. Ahoj, Luboši. Čekám jeho české dopoledne, tak mám dobrou náladu a věřím, že ji snad navodíme i našim posluchačům, i když dnešního české dopoledne otevře mimořádně silné téma. Investigativní redakci Českého rozhlasu se podařilo získat nové informace v kauze českobudějovického podnikatele Antona Fischera. Zemřel totiž jeden z klíčových svědků, který pomáhal budovat jeho billboardový biznis a později proti němu vypovídal. Co to znamená pro další vyšetřování, na to se zeptáme reportéra Vojtěcha Gavrněva. Jinak ale podíváme se taky do Strmilova, kde místní knihovna dávno není jenom místem pro půjčování knížek, ale stala se centrem kulturního a i takového společenského života. V jeho české vlastivědě uslyšíte, jak vznikl název Hluboká nad Vltavou, taky představíme českou videohru, jejíž postavy byly skutečně vyšité nití. No a kulturní tipy nebudou samozřejmě chybět, tak se těším.
0: Čeká nás to hodně. Hanka Šoberová u toho bude 100%.
1: Díky
0: za tu pozvánku. No, za 7 minut nás čekají zprávy. Ty připravuje kolega Lukáš Pelikán. A Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký a klidný letní den. A zítra ráno v 5 se těším na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obce u Borkovických Blat na Táborsku odmítají nové vrty, bojí se zhoršení kvality vlastní vody. Odboráři z pražského letiště vstupují do stávkové pohotovosti, nesouhlasí s výběrem nového ředitele. Českobudějovický motor hlásí novou švédskou posilu v týmu. Polojasné až oblačné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné dopoledne. Plán na otevření dvou vrtů u Borkovických Blat na Táborsku odmítají obyvatelé okolních obcí. Místní se obávají výrazného zhoršení kvality a nedostatku vody ve vlastních zdrojích. Nové vrty chce zprovoznit Sdružení měst a obcí Bukovská voda.
2: Na tuhle variantu nejsme připraveni, jakmile kvalita vody poklesne tak, že nebudeme schopni dodávat spotřebitelům nebo i množství, tak Vlastiboř a okolí zůstávají bez vody.
3: Říká nezávislý starosta dotčené obce Vlastiboř Vlastimil Smítka. Ředitel Bukovské vody Václav Anderle nechce záměr nijak komentovat. Podle mluvčí Jihočeského kraje Hany Dědičové právě teď plány sdružení procházejí posouzením úřadu.
4: Důvodem byly možné dopady záměru na okolní životní prostředí, především na evropský významnou lokalitu Borkovická Blata a podzemní vody.
3: Obce a veřejnost můžou k záměru posílat připomínky do 26. července. Z Vlastiboře Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí, rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný. Jihočeští hygienici dosud prověřili 76 dětských letních táborů. Je to přibližně 60% ze všech naplánovaných kontrol v letošní sezóně. Při kontrolách zatím nenarazili na závažná pochybení pořadatelů, nemuseli zakázat pobytové akce ani neevidují hromadná onemocnění táborníků. Uložili jednu sankci.
5: Blokovou pokutu ve výši 3000 korun hygienici uložili na jedné zotavovací akci na Českokrumlovsku. V mrazícím zařízení našli přes 14 kg syrového masa, které bylo dle dodacího listu přijato jako chlazené a bylo skladováno v rozporu s pokyny výrobce. Eva Dubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Českobudějovický hokejový klub Banes Motor posílí švédský bek Lukas Nordsetter. O příchodu 27-letého hráče informuje jeho český celek na sociální síti X. Je tak druhou posilou po hvězdném Tomáši Kundrátkovi. Motor taky prodloužil smlouvu s talentovaným útočníkem a odchovancem Štěpánem Hochem. V týmu bude pokračovat minimálně do roku 2028.
1: Počasí.
0: Počátku jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, na Šumavě ojediněle přehánky, večer čekáme ustávání srážek, teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni Celsia v 1000 metrech na horách kolem 16. Foukat bude slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Malé zdržení vás čeká na dálnici D3 ve směru z Tábora do Českých Budějovic. Na kilometru 111 u Bošilce se srazilo nákladní auto s osobním. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dnes je úterý 21. července, svátek slaví Vítězslav. Léto v plném proudu, prázdniny se přehouply pomaličku do své druhé poloviny. No, ještě se nepřehouply, ale chystají se k té polovině. Možná i vy přemýšlíte, jak si užít každý den co nejvíc. Tak ať už na zahradě u vody, nebo třeba i při poslechu našeho vysílání. To je ideální stav. No a když už jsme u července, po celém světě probíhá iniciativa Plastic Free July, tedy Mezinárodní den bez plastových sáčků. Připomíná, že i malé změny v každodenním životě můžou mít velký dopad na životní prostředí. Stačí třeba vzít si na nákup vlastní tašku anebo láhev na vodu. Tak málo k tomu stačí. Jinak dnešního české dopoledne otevřeme už za chvíli investigativní kauzou billboardového bose Antona Fischera. Podařilo se nám zjistit podrobnosti, tak zůstaňte s námi i nadále. Klidné úterní ráno, dobrou náladu a den plný příjemných setkání vám přeje od mikrofonu Hanka Šoberová.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Ano, jeho české dopoledne s vámi, 9 hodin 15 minut. Zemřel jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera. Českému rozhlasu to potvrdil blízký člen rodiny. Českobudějovický podnikatel Fischer už rok a půl čelí obvinění z loupeže, vyhrožování a omezování osobní svobody. A to vůči politikům, úředníkům a aktivistům, kteří odstraňují jeho nelegální billboardy. Detaily teď probereme s Vojtěchem Gavriněvem z investigativní redakce. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Vojtěchu, kdo byl ten klíčový svědek?
1: Byl to Jindřich Loboda, muž, který pracoval pro Antona Fischera několik let. A byl to právě on, kdo vyrobil velkou část těch billboardů, kolem kterých se točí Fischerův biznis i jeho trestní stíhání. Před 2 lety se ale rozešli ve zlém a Loboda tehdy policii popsal, jak přesně ten biznis funguje. To znamená, kde a jak se vyráběly ty reklamní poutače, které potom na černo stavili kolem silnic, jak obcházeli úřady, jak na nich přelepovali nálepky se jménem údajného majitele, aby úřady zmátly. Loboda taky popsal, že byl svědkem toho, jak Fischer poslal skupinu vyhazovačů na mladého skauta, který úřady upozorňoval na Fischerovi nelegální billboardy.
2: Vyjadroval se potvrděl, prakticky ku všetkému možnému, ještě k tomu, jaké farby mám auto. Prakticky povedal všechno, co bylo nepodstatné. Nic podstatné nepovedal, když tak to zhrněme jednoducho.
0: Ano, ano, Vojtěchu.
1: To byl Fischer, který veškerá obvinění odmítá.
0: Mm-hmm. Obvinění jeho smrt, vyšetřování případu ovlivní?
1: Policejní mluvčí Jiří Macler na tuhle otázku odpověděl, že případ nadále vyšetřují a že z taktických důvodů k němu nelze uvádět žádné další podrobnosti. Samotný Fischer teď sedí v Chorvatsku ve vazbě a čeká na soud. Podle chorvatských vyšetřovatelů totiž loni v létě v Chorvatsku zavraždil podnikatele Alexe Burkova, aby získali jeho pozemky v České republice na břehu Slapské přehrady. Fischer jakýkoliv podíl na vraždě odmítá. Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz.
0: Díky moc, tolik Vojtěch Gavrněv z investigativní redakce ke kauze billboardového bossa Antona Fischera. Díky moc a pěkný den, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Koloběh života. Elton John v 9 hodin 22 minuty v jeho českém dopoledni. Ve Strmilově na Jindřichohradecku se místní knihovna stará nejen o knihy, ale i o kulturu vůbec a o životní prostředí. Ostatně poslechněte si knižní hlídku.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: Dobrý den, také je u vás v posledních letech takové sucho. Ptám se proto, že knihovnice ze Strmilova na Jindřichohradecku Vlasta Vondrušová má nejenom ráda knihy, ale je rovněž nadšená zahradnice, takže nedostatek vody v přírodě sleduje takřka v přímém přenosu. Proto se dala před časem dohromady s tehdejší kronikářkou Jaroslavou Sedlákovou a vznikl tak projekt místní knihovny Cesta strmilovské vody. Jeho cílem bylo oživit veřejný prostor, podpořit vztahy a vytvořit zóny zeleně kolem veřejných studní. A také vznikla kniha pohádek. O tom všem i o mnohem dalším jsem si s oběma protagonistkami popovídal.
3: Protože jsme se začali zajímat i o historii Strmilova, takže jsme zjistili, že v roce 1955 tady bylo 89 studní. A kam se ztratili? A díky paní kronikářce předchozí jsme získali spousta informací, takže i o těch studních, kde se jaká nacházela, tak jsme vzpomínali. A v současné době jsme jich napočítali těch veřejných 12 nebo 15. A rozhodli jsme se upozornit lidi na potřebu vody. Protože ve spoustě studní už voda přestala fungovat. Vlastně jsme pumpovali a nic. Takže chtěli jsme obnovit povědomí o ekologii nebo o potřebě vlastně té vody v krajině.
4: My máme taky tady po Strmilově víly, patronky vody, který nám vyřezal místní řezbář pan Štěbeták. A některá z nich tančí a některá se mračí nebo je smutná podle toho, jestli v té studni je nebo není voda. Vlasta k ním vymyslela pohádky, takže kdyby někdo chtěl k nám přijet, tak dostane v knihovně mapu a může podle ní hledat ve Strmilově víly, které se nacházejí právě u obecní pumpy vždycky a přečíst si u ní pohádku.
3: Oni ty víly se v podstatě nesmějou, ani se nemračejí. Oni mají vlastně řeč těla, takže nemají obličeje. To si tam každý může jako domyslet, ale svým tělem jako ukazujou, jak na tom ta voda je.
2: Tolik k projektu Cesta strmilovské vody, nejenom v knihách, ale i v sochách lze číst mezi řádky. Pokud vás prázdninové cesty zavedou do Strmilova, nevynechejte místní knihovnu a teď hurá k přehledu knižních novinek. Začnu ultrasladkou, romantickou oddychovkou od současné americké spisovatelky Carly Sorensenové. Jmenuje se Lekce randění. Autorka má ráda fotbal, píše jednu zamilovanou knihu za druhou, žije na venkově v Michiganu, takže není divu, že hlavními postavami Lekce randění jsou pohledný profesionální fotbalista a zakřiknutá maloměstská knihovnice. No a o co v knize jde, je jasně řečeno v názvu knihy. A teď od červené knihovny k jednomu knižnímu megahitu, ale skutečně megahitu letošního léta.
5: Hello everybody, my name is Nilio Peterman, I'm the author of Lazar.
2: Takhle se z Paříže, kde tráví prázdniny, přihlásil teprve 23-letý spisovatel Nelio Biedermann, autor rodinné ságy Lazar, psáno maďarsky s oběma A dlouhými. V téhle knize Biedermann zpracoval rodinnou historii vlastních aristokratických maďarských předků. Kniha v německém originálu vyšla loni na podzim a teď se podržte, její práva za těch pár měsíců byla prodána do 20 dalších zemí. Český překlad vydal Prostor. A pro literární fajnšmekrině a fajnšmekry tu mám básnickou sbírku Blázen v ústí Orinoka. Napsal ji Milan Exner, 75-letý bard z Liberce. Název knihy je inspirován obdivnými slovy Krištofa Kolumba o krajině v ústí Orinoka, kterou považoval za nejkrásnější na světě. Jde o metaforu, čili ve verších nečekejte ani tak exotiku, jako spíš všední zážitky ze všedního života. Něco vám přečtu. Za mlada jsme chodili z flámu rovnou do práce. Lahve od rumu a vodky jsme stavěli na střechy automobilů. Všechno jsme vydrželi. Člověk si v práci vždycky chvilku zdřímne. Teď dlouho dřímu, krátce flámuju a do práce vůbec nechodím. Výstižnější tuzemský generační popis, nebo spíš zkratku, jsem dlouho nečetl ani ve verších, ani v próze. To by bylo pro dnešek, jdu si zdřímnout a nabrat síly k další knižní hlídce. Očekávejte ji za týden.
0: Ano, na další knižní hlídku si budete muset týden počkat. Ale Jihočeská vlastivěda, ta je tu pro vás. Každý den dneska její autoři proberou název Hluboká, který bereme už jako samozřejmost. Nebylo tomu tak ale vždycky. Ještě v 19. století se pod slavným zámkem rozkládalo podhradí a několik samostatných osad. Jak se stalo, že jejich jména postupně ustoupila jedinému názvu? To uslyšíte za chvíli.

V jihočeské vlastivědě si vysvětlíme, jak se z hluboké nad Vltavou stalo město. Samotný název Hluboká nesl původně jenom hrad, později přebudovaný na zámek. Ten se roku 1840 začal díky knížeti Janu Adolfu II. Ze Schwarzenbergu měnit v honosné rodové sídlo. Kámen k přestavbě se těžil spod holého vrchu ve Staré Oboře a do práce se hned zpočátku vrhlo na 300 řemeslníků. Odstartovali tím zlatou éru Hluboké. Svým významem stoupala. A tak se její jméno rozšířilo na všechny zde sídlící úřady. A to i přesto, že pod zámkem vlastně existovalo městečko Podhradí s osadami Podskalí, Hamr a Zámostí. Teprve roku 1883 došlo ke sloučení názvu Podhradí a Hluboká, čímž se z Hluboké rázem stal městys. Během roku 1906 pak samospráva přečíslovala všechny domy městečka i osad v jedinou řadu a v říjnu 1907 získala Hluboká od císaře Františka Josefa I. konečně titul města. Čerstvě povýšení měšťané to oslavili téhož roku v prosinci mší svatou a přednáškou historika Josefa Braniše. Ale tím to neskončilo. Roku 1919 na ně čekalo ještě úplné sloučení všech částí Hluboké do jediné městské obce.

Vychází, přátelé, česká videohra Scarlet Deer Inn. Zaujme hlavně audiovizuálním zpracováním. Temná středověká pohádka má vyšívané postavy a prostředí inspirované filmy studia Ghibli. Po písničce vám k tomu povíme mnohem víc. Počkejte si.

0: Temný středověký příběh inspirovaný pohádkami bratří Grimmů a nebo Erbenovou kyticí. Na ten láká česká videohra Scarlet Deer Inn, která dneska vychází po 6 letech vývoje. Novinka rodinného a studia A2 Games ze Znojma nejvíce zaujme na stroji vyšívanými postavami, malovaným prostředím a hudebním doprovodem.
1: Autoři vyšívají všechny herní postavy na šicím stroji, každou v mnoha podobách, které následně skenují a skládají z nich výslednou animaci. Pro tvorbu prostředí zvolili vývojáři z dvoučlenného týmu A2 Games jinou techniku.
2: Pro celkový vizuál a pozadí čerpáme inspiraci u filmu studia Ghibli. I když je nakonec malujeme digitálně, snažíme se držet tradičních postupů, které se u jejich filmu používají.
1: Vysvětluje ve videodeníku vývojář Lukáš Navrátil. Autoři popisují Scarlet Deer Inn jako dobrodružnou plošinovku. Netradičně se v ní hráči nevžijí do role nebojácného válečníka ani vyvoleného hrdiny. Ujmou se Elišky, matky dvou dětí. Společně s ní se ponoří do středověkého příběhu, který dokáže být i poměrně temný. Inspiruje se třeba Erbenovou kyticí nebo pohádkami bratří Grimmů. Pokračuje Eva Balíková Navrátilová.
3: Chvíli řešíte starosti a drby se sousedy v malebné vesničce, kde možná všechno není tak idylické, jak by mohlo na první pohled vypadat. A chvíli zase bojujete o život v temnotě podzemí. Hra je zasazená do světa inspirovaného českým středověkem a slovanským folklórem.
1: Hudbu vývojáři nahráli s vlastní kapelou. Hra Scarlet Deer Inn, v překladu Hostinec u šarlatového jelena, je dostupná všem hráčům na počítačích, kde se dá vyzkoušet také hodinová ukázka zdarma. Filip Svoboda, Český rozhlas.

0: Liberecké léto.
1: Vítejte, máte-li chuť poznat další zámek a také soutěžit, jste ve správný čas na správném místě. Soutěží vás provede Pavel Kudrnano a dalším zámkem specialista, odborník, znalec zámků i šlechtických rodů František Kinský. Kam nás pozve dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: A který je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlniští z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: V kterém století?
4: To už jsme v 18. století, samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Fridrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic. On to prošustroval celé, jak se říká, jo. On prostě se zadlužil neskutečnou částkou. A on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc. Samozřejmě ty trofeje, my jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá. Každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajené krávy u šlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci. Tady bylo výcvikové středisko Hitlerjugend, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Určitě se podívejte, stojí to za to. Mě tam zaujalo to, že to vypadá jako zámek ve Versailles, nebo že inspirací bylo. Je to pravda, přesně ten styl i ten park nádherně stříhané, ornamenty, ty keře do různých tvarů, květiny. A pochopitelně jako běžného, řekněme průměrného návštěvníka mě zaujalo, že každá kráva měla svou služku. No, to by dnešní krávy mohly jenom závidět, ale to už je trošku komedie, vidíte. No, my se dáme do soutěžení, soutěžní otázka je připravena, jestli jste dobře poslouchali, tak to bude velmi jednoduché. Hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, sluneční brýle, najdete tam také piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh a správná odpověď vás zařadí do pátečního slosování. Tam jeden z těch pěti z tohoto týdne z těch výherců získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, vždy pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme tři zámecké víkendové pobyty, respektive tři výherce ze všech soutěžících za dobu více než dvou měsíců. Ano, i dva dny v červnu jsme soutěžili. Tak ta soutěž je připravena, jestli vy také, dáme se do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, když čas, tak 9 hodin 54,5 minuty, máme čas na soutěžní otázku. No a tu uchopí zvedne pan Vladimír z Rapotína. Pane Vladimíre, hezký den.
1: Hezký den, zdravím, Český rozhlas.
0: Tak jak se cítíte do soutěže? Jste nažavený?
1: No, zkouším to každý den, ale vůbec děkuju, teda, že konečně.
0: To vyšlo.
1: Super. To vyšlo.
0: Jste třetí, takže určitě budu teď držet palce. Vy jste třeba v loni soutěžil v Zámeckém Letě?
1: Ano, soutěžil určitě v loni, předloni, každý den. V podstatě.
0: Zábava, taková zábava, životní náplň trošku. Zábava.
1: Tak já jsem na zahradě, mám to poštěný pěkno, na zahradě rádi, takže slyším pořád.
0: Rozumím, správný přístup. Tak pane Vladimíre, dáme se do toho. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
1: Tak to teda jsem neprosvětl, takže to asi mám špatně, takže za A, bohužel, nevím.
0: Tak máte jeden primát, jste letos první, kdo neúhodl, ale nevadí, zkoušejte to dál, máte šanci to zavolat zase zítra, no, vyzkoušet. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: No
0: a dalším, kdo je u telefonu, tak je pan Vladimír z Rudic. Pane Vladimíre, dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Otázka zůstává stejná, už vás nebudu zdržovat. Soutěžní otázku, nebo mimo soutěžní. Zámek Slezské Rudoltice v minulosti vystřídal řadu majitelů. Jak se jmenoval majitel, který zámek v 18. století proslavil v celé Evropě a hostil i pruského krále Fridricha? Za A. Maximilian z Dietrichsteinu, za B. Albert z Hodic, za C. Baron Friedenthal.
2: No, taky jsem špatně poslouchal, ale dám za C.
0: To se dneska nepovedlo, to máme jubileum, první nepovedené soutěžení, bylo to za B, Albert z Hodic, ale pane Vladimíre, i vy to zkuste zase jindy. Mějte se hezky, naslyšenou. Trošku zklamání v hlase, ale vůbec nic se neděje. Prostě tak není každý den posvícení. Třeba budeme slavit zítra a ozve se ta kladná znělka po kladné odpovědi. Mějte se krásně, zítra nás čeká luxus zámek Český Krumlov. A Pavel Kudrna vás spolu s Františkem Kinským opět provede.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy byly v Česku nepromlčitelné. Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav a přírůstky ryb. Přímé letecké spojení mezi Prahou a Šanghají by mohlo být v provozu příští rok v létě. Odpoledne se výjimečně na Šumavě můžou vytvořit přeháňky. Jsou tady další zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Vraždy by v Česku brzy mohly být nepromlčitelné. Změnu navrhuje část poslanců a senátorů. Argumentují například pokrokem v analýze DNA. Od letošního ledna se promlčecí doba u vraždy prodloužila z 20 na 30 let. Policie má ročně zhruba 5 neobjasněných případů ze 140. Proti zavedení nepromlčitelnosti ale například Česká advokátní komora. Podle její předsedkyně Moniky Novotné by změna neměla prakticky žádný efekt.
2: Že je zapotřebí si uvědomit i to, že s uplynutím doby slábne i síla důkazů. Svědkové zapomínají, věci se ztrácí, takže to, že se po 30 letech objeví nějaký zázračný důkaz, který usvědčí pachatele, je spíše iluzorní představa.
0: Nepromlčitelné jsou v Česku činy z dob komunismu nebo zločiny proti lidskosti, na které se uplatňuje i mezinárodní právo. Od léta příštího roku by mohla začít létat přímá linka mezi Prahou a Šanghají. S čínskými aerolinkami China Eastern Airlines o tom dnes jednali zástupci letiště Praha, kteří jsou součástí české parlamentní delegace v Číně. Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu letiště Praha Jiřího Vyskoče by linka mohla létat několikrát týdně.
3: Frekvence toho spojení by měla být alespoň třikrát týdně, tak aby nabídla tu dostatečnou konektivitu a flexibilitu v tvorbě vlastně těch itinerářů, jak už pro organizované zájezdy, ale i pro individuální turistiku.
0: V tuto chvíli létá přímé spojení mezi Prahou a Pekingem. Po spuštění linky z Šanghají by mohla následovat další, a to Praha-Hongkong. Třeboňští rybáři dělají kontrolní odlovy. V letních měsících je provádějí jednou měsíčně a v každém rybníku sloví jen několik desítek ryb. Zajímá je hlavně jejich kondice. Podrobnosti má výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Během tohoto týdne, takzvaného prubního týdne, zkontrolujeme zhruba 250 rybníků se všemi kategoriemi ryb, tržní, násadové, plůtky. Vyhodnocujeme si jejich kusový přírůstek, zdravotní stav a i zhodnocujeme celkový stav rybníka.
0: Skupina ČES posílí své týmy o první absolventy učebního oboru svářač potrubář v jaderné energetice, informuje o tom mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Obor vznikl ve spolupráci se střední odbornou školou a středním odborným učilištěm v Něvkovicích u Týna nad Vltavou. Tříleté studium tam ukončili první tři učni a od 1. srpna budou pracovat pro Temelínskou elektrárnu. Sport. Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ziskem dvou medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a Kateřina Beková. Mezi muži vyhrál o 16 setin sekundy Brit Clark a mezi ženami o pouhé 3 setiny Australanka Foxová. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali taky Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková. Počasí. Na jihu Čech bude přibývat mraků, na odpolední oblačno, na Šumavě se ojediněle vytvoří přehánky, večer čekáme ustávání srážek. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách kolem 16. Foukat bude slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Oprava povrchu uzavřela silnici 3. třídy z Dírné na Jindřichohradecku do Tučap na Táborsku. Objízdná trasa vede přes Lžín a Meznou. Práce mají trvat do poloviny srpna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: České dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje i po 10. Hanka Šoberová vám přeje stále dobrý a ničím nerušený poslech. V červenci si připomínáme den, kdy se začala stavět koně z Přeška mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Budu si o tom povídat s autorem pořadu Vltavín, Zdeňkem Zajíčkem, který vypátral méně známé zákulisí.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Koněspřežná dráha mezi Českými Budějovicemi a Lincem bývá připomínána hlavně jako technická novinka. Archivní dokumenty ale ukazují také její méně známé zákulisí. Podrobnosti má redaktor Zdeněk Zajíček. Ty si jak skloubil práci regionálního stopaře a přípravu Vltavínu? Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj,
1: vítej.
2: Hezký den všem.
1: Tak všechno z toho dohromady.
2: Ano, já jsem to skloubil a možná otázka, proč teď?
1: Aha.
2: Protože ona stavba koněspřežné dráhy mezi Českými Budějovicemi a Lincem byla slavnostně zahájena 28. července 1825 u Netřebic. Ale tyto letní dny a týdny jsou s koněspřežkou spřažené i jiným způsobem. Tak například dnes je 21. července, ano? A 21. července 1832 absolvovali císař František I. a jeho manželka Karolína Augusta slavnostní inspekční jízdu po nově dokončené jižní části koněspřežné dráhy u Lince. Nešlo tedy o cestu po celé trase do Českých Budějovic, ale odborné a archivní zdroje ji popisují jako krátkou jízdu z Urfáru do svaté Magdalény. No a 1. srpna 1832 byla trať České Budějovice Urfár otevřena pro nákladní dopravu. První stavební práce se soustředili přibližně zhruba tak na 7,5 kilometru dlouhý úsek mezi Netřebicemi a Velkou Omlenicí, nebo Velkými Omlenicemi. Ono tenkrát ten název byl trošku jinak a tam vznikal první zemní těleso, první náspy, první zářezy, první mostky a propustky. Já jsem se tam byl podívat, protože to tam znám, celý ten kraj. Dnes už tam těžko něco najdeš, protože František Antonín Gerstner to tenkrát vyměřil tak dokonale, tu trasu, že ji později v podstatě spolkla následující železnice. Nemuseli vymýšlet žádnou jinou trati, nemuseli vymýšlet nic. Měli to tam nalejnováno, ano, a ten zbytek pohltila dálnice dnes.
1: Zdeňku, jak to stavbu přijímali lidé, kterých se dotkla přímo?
2: Rozdílně. Pro část obyvatel znamenala možná

0: s majetkem, prací, každodenním životem lidí podél trasy, což mi tak trochu dnes připomíná střety a obavy s umělou inteligencí. No nic, abychom nepovídali, pojďme si něco poslechnout. Pojďme si poslechnout, co jsme s Danielem Kovářem při té probírce materiálu natočili.
1: Tak, když to vezmeme tady tu hromádku od hora, tak máme tady cirkulář, dneska bychom řekli oběžník krajského úřadu z 13. listopadu 1824, kterým vlastně oznamuje záměr stavět koněvstřežnou dráhu. Když otočíme o list dál, máme tady vlastnoruční rukopis, vlastnoruční dopis Františka Antonína Rytíře Gerstnera, čili toho pána, toho člověka, který tu stavbu v podstatě řídil a projektoval, kde oznamuje 7. prosince 1824 ze zámku v Římově, kde měl takovou svůj kancelář projekční, tak oznamuje tedy, že v nejbližších dnech začne s nivelací, s vyměřováním té trasy od Budějovic až do rakouského Leopoldšlágu a že k tomu bude potřebovat nějaké pracovní síly za podmínek, které tady zase vlastnoručně vypsal.
0: A to všechno byla součást toho oběžníku, protože když se řekne oběžník, tak si člověk dnešní generace už asi nic nepředstaví. Dnes tak obíhají maximálně e-maily. Kdežto tehdy my si ještě pamatujeme, že oběžník byla taková listina, která se nosila z kanceláře do kanceláře a na každém tom listu bylo místo pro podpis, abyste museli podepsat, že jste to četli a poslat to takzvaně dál. Tady ten oběžník z roku 1824, to je něco podobného?
1: V podstatě je to jakýsi informační list, je to informace a zároveň má i závaznou platnost. Informace o tom, že se bude stavět koněvstřežka a že všichni, kdo budou tou stavbou dotčeni, to znamená hlavně majitelé všech těch pozemků a jejich vrchnosti, příslušná města, magistráty, mají poskytnout veškerou součinnost a hlavně, aby byl proveden soupis příslušných pozemků a zajištěna odpovídající finanční náhrada jejich majitelům.
0: To znamená, tento oběžník putoval kam všude?
1: Tenhle oběžník na krajském úřadě rozepsali v počtu několika desítek, možná kolem stovky kusů. Je to rukopisný a rozeslali ho vlastně všem magistrátům, všem panstvím, statkům, které ležely na trase té budoucí koněvstřežné dráhy a tudíž, kteří s ním nějakým způsobem, s tím podnikem přišli do kontaktu.
0: Čili když tak prohlížím ty archiválie, teď jsme v situaci, kdy Gerstner dal na vědomí, že se chystá stavba koněvstřežky, krajský úřad to poslal dál až na dotčená místa, jak se dnes říká. No a co se týče těch místních obyvatel a místních, dejme tomu ať už sedláků nebo třeba i bezemků, tak si člověk říká, no tak se to dozvěděli, někomu to mohlo být jedno, někdo to bral třeba jako, dejme tomu, vítanou příležitost k přivýdělku, protože těch pracovních možností asi tehdy nebylo tolik. A někomu to asi vadilo.
1: Tak jako každá taková velká a převratná stavba, někomu přinese výhody, někomu nevýhody, někomu třeba i krach. To byl případ třeba formanů, kteří už od začátku se báli toho, že přijdou o svoji práci, o svoje obchody, o svoje možnosti výdělku, protože oni to byli, kdo po celá staletí vozili vlastně ty náklady soli nebo zboží nebo i lidi mezi Čechami a Rakouskem a najednou se objevila hrozba něčeho, nějakého způsobu dopravy, kterému oni moc nevěřili, ale přesto tady ta hrozba najednou se objevila, že ta doprava bude lacinější, rychlejší a tudíž bude mít větší výhody a větší přednost. Oni tomu napřed nepřikládali moc velkou váhu, ale postupně se začali čím dál tím více bát a začali aspoň někteří tu stavbu jakoby zesměšňovat, že to prostě je novinka, která se stejně neujme, ale vnitru už se určitě spíš báli a skutečně potom to přineslo také zánik větší části těch formanských živností.
2: Tak my se vracíme zpět do studia. Zdeňku, slyšela jsem dobře, že Daniel Kovář mluvil o zámku v Římově.
0: Ano. Tam byl
2: tam zámek?
0: Ano, tam byl skutečně zámek. Dnes je to spíš takový komplex budov uprostřed Římova, mimochodem vesnice roku, čerstvé. A tam měl František Antonín Gerstner opravdu ředitelství základní, ten první stan, hlavní stan stavby koněvstřežky. Kousek odtud nahoře je Holkov a odtud vlastně vyjížděl na ty inspekční trasy tam i zpět. Čili proto začali stavět v podstatě i jakoby od prostředka, protože oni nezačali Českými Budějovicemi nebo nezačali Lincem, oni začali s těmi Netřebicemi, což je kousek odtud.
2: No, přátelé, poslechněte si nedělní Vltavín a dozvíte se víc.

0: Knihoservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přátelé, věřím, že nějaký tip na kulturu a nějakou akci, třeba prázdninovou, by se vám mohl při dnešku hodit. Pojďte vybírat kostýmovanou prohlídku českobudějovického Kohinoru. Můžete prožít dneska od 16 hodin. Sraz je u zastávky městské hromadné dopravy u zimního stadionu v ulici F.A. Gerstnera. V Záblatí na Prachaticku tam je dneska kinematograf Bratří Čadíků. Od 9:30 bude promítat české komediální drama Moře na dvoře. V Panské zahradě ve Strakonicích dneska od 19 zazní koncert Z lásky se zpěvačkou Markétou Rokitou a pianistkou Petrou Svobodovou. Pohádkové léto na zámku Červená lhota pokračuje dneska od 15 hodin představením Pohádka z Budíku. Na náměstí Přemysla Otakara II. Se bude hrát v Českých Budějovicích a to od 19 hodin vystoupí jazzová kapela Two Towers Hulu Jazz. Na českobudějovickém výstavišti od 20 vystoupí taky kapela Pro změnu Queenie, která nastudovala repertoár jejího vzoru kapely Queen. Po stopách světců s baterkami, to je název dnešní noční výpravy v Chlumu u Třeboně, sraz je ve 8:45 večer na náměstí před kostelem. No a na večerní komentovanou prohlídku Hlubocké zoo, tak se můžete vypravit dneska od 8:30. Užijte si to. A ještě nekončím. Hudba mistrů od středověku po baroko v podání chrámového sboru rozezní totiž dneska večer kapličku svaté Anny v Protivíně. Na komorní koncert vás pozveme hnedka po písničce. Počkejte si.

0: Hrouky do hlavy nám nasadila kapela Mandraže v jeho českém dopoledni. V kapli svaté Anny v Protivíně zazní dneska od 19 hodin hudba mistrů od středověku až po baroko. Vystoupí tam příbramský chrámový sbor Codex Temporis a já právě teď po telefonu zdravím jeho sbormistra Lukáše Marka. Pěkné dopoledne, vítejte v našem vysílání.
1: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
0: Pane Marku, můžete popsat, čím vás kaple zaujala?
1: No, přiznám se, že když mě oslovila paní ředitelka místního městského kulturního střediska, paní Silva Karfíková, abychom nevystoupili na pouti svaté Anny, v kapli svaté Anny v Protivíně, tak jsem velice rád jako přijal tu možnost se do té kaple podívat, tak jsme tam s paní ředitelkou zajeli a kaplička byla teda malinká, což mě jako na první pohled překvapilo, nicméně vevnitř to bylo takové krásné, čisté, útulné, je to vlastně barokní kaple z konce 17. století, takže zaujala mě svojí vlastně takovou prostotou a krásou. Je to krásná zvenku žlutá kaple.
0: Vy tam budete dneska zpívat poprvé?
1: Ano, dneska budeme
0: premiéra.
1: Poprvé, ano, premiéra.
0: Jaký,
1: myslím, že se tam vejdeme.
0: Určitě ano. Jaký repertoár jste nastudovali?
1: Tak připravili jsme si pestrý repertoár, sice na pozvánce je hudba mistrů od renesance po baroko, nicméně jsme si připravili rovněž i duchovní skladby soudobějšího rázu, takže zazní kromě barokní hudby, zazní i hudba klasická, klasicistní, romantická a i soudobá hudba.
0: Jinak budete letos skromně Protivína zpívat ještě na jiných místech na jihu Čech. Kdyby to třeba dneska nikdo nestihl, tak má příležitost se s vámi setkat.
1: Ano, má. 13. září, je to neděle, od 16 hodin vystoupíme spolu se souborem Chajré, který vede Josef Krček, tak vystoupíme v Křešťovicích, v kostele svatého Jana na poušti. Je to takový malebný kostelíček, už jsme tam několikrát vystupovali, takže na tento koncert bychom rádi pozvali jeho Čechy. A potom bude 13. prosince o 19 hodin v Písku, budeme mít koncert rovní s Chajré a tu bude vánočního rázu.
0: No a pozval nás sbormistr příbramského chrámového sboru Codex Temporis Lukáš Marek. My za to děkujeme, ať se vám tady u nás na jihu líbí, užijte si ten čas zde strávený a mějte se fajn. Ať se vám daří a pěkné léto.
1: Děkujeme moc vám taky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Přátelé, tolik pozvání na něco málo kultury. Já myslím, že jí hodně snad máte z čeho vybírat. Jeho české dopoledne pokračuje dál v pražské galerii Portheimka. Se střetává moderní umění s barokem. Výstava Dobrý den, pane Dietzenhofre, tak oslavuje významného českého architekta. My se tam za chviličku podíváme, tak zůstaňte.

0: Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Kilián Ignác Dietzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Třeba letohrádek Portheimka na Smíchově nechal postavit pro svoji rodinu a právě tam byla vernisáž výstavy Dobrý den, pane Dietzenhofer.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
1: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
1: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Portheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Pažitka je velmi citlivá na světlo. Když má dostatek slunce, hezky roste. I v polostínu dokáže také prospívat, ale pokud byste ji dali do stínu, za chvíli z ní zbydou jen vadnoucí trsy. Tahle oblíbená bylinka poměrně rychle roste, ale je nutné ji také správně stříhat. Doporučuje se zastřihnout ji 5 cm od země. Obecně platí, že čím častěji rostlinku zkrátíte, tím častěji obrazí a pochlubí se novými stvoly. Časem se v jejich trsech objeví fialové nebo bílé květy. To znamená, že je pažitka přerostlá a zanedbali jsme zastřihování. Není to ale považováno za pěstitelskou chybu. Naopak, vždyť květy pažitky mají lehce česnekovou chuť a jsou plné vitamínu C. Můžete je použít do salátů, pomazánek nebo polévek. A protože jsou i na pohled zajímavé, zkuste si je naložit do oleje. Nejenže ho ochutí cibulovou příchutí, ale ty fialové dodají olej i zajímavý barevný nádech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Připomínka Ivety Bartošové, písnička Dej mi ruku, v jeho českém dopolední, které pokračuje i po 11. hodině. No ale jak už dobře víte, tento čas patří hostovi. Kdo jim bude, budou to hned dvě dámy. Zuzana Vajdová, manažerka projektu Ponožky od babičky a vedoucí pletařek v Praze Marie Horinová. Dvě dámy, které přijdou popovídat o projektu, který dneska spojuje stovky seniorek z celé republiky a dává jim možnost být aktivní, přivydělat si a hlavně cítit, že jejich práce má nějaký ten smysl. Podrobnosti se dozvíte po 11. s mými dnešními hostkami, když to tak řeknu. Ano, bude to taková malá dámská jízda a budeme plést ponožky. Mimo jiné, tak zůstaňte s námi. Tohle je kapela Činasky a písnička Můj svět. Pěkné dopoledne přeju.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: Prožijte s dětmi léto na jihočeských památkách a vyberte si některou z dětských prohlídek. Na Hluboké a v Třeboni vás provedou samotné kněžny. Na Kratochvíli upovídaná kuchařka Dorota. V Jindřichově Hradci se vydáte po stopách malého hraběte a v Českém Krumlově děti poznají, jak se kdysi žilo na šlechtickém sídle. V klášteře Zlatá koruna nahlédnou do života středověkých mnichů. Vyberte si svou prázdninovou výpravu na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Tábor rozdělí příspěvky v celkové výši 730 tisíc korun mezi neziskové organizace. Ministryně financí Schillerová jedná na letišti se stávkujícími odboráři. Cyklisti na Tour de France vstoupí časovkou do závěrečného týdne závodu. Na jihu Čech přibývá oblačnost, teploty vystoupí ke 23 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Neziskové organizace poskytující sociální služby v Táboře získají dotace celkem za 730 tisíc korun. Rada města schválila nebo doporučila žádosti 4 poskytovatelů rané péče, hospicových služeb nebo psychologické pomoci rodinám. O 300 tisíc korun požádala diakonie Rolnička na sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení pro své handicapované klienty, doplňuje místostarosta Martin Mareda za Piráty.
4: To chráněné bydlení je vlastně služba, kdy tuto službu využívá 12 klientů ve věkové kategorii 18 až 50 let. Tito lidé bydlí v 6 bytech a mají podporu 5 asistentů ve směnných službách, kteří s klienty pracují, tráví bytě tolik času, kolik klienti potřebují.
3: Poskytnutí dotace pro Rolničku budou schvalovat zastupitelé na konci srpna. Letošní sklizeň bude na jihu Čech o desetinu nižší oproti dlouhodobému průměru, odhaduje to Český statistický úřad. Příčinou jsou jarní mrazy a dlouhé suché období. Podle údajů ministerstva zemědělství sklidili zatím jihočeští zemědělci 18% obilovin, celkem 22 tisíc hektarů. Kombajny letos nejčastěji výjížděly do polí s ozimým ječmenem. Například sklizeň řepky bude podle odhadu o 15% nižší než loni a v dlouhodobém horizontu nejnižší od roku 2004. Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle rezortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denisy Hejtmánkové funguje bez omezení. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti.
1: Sport.
3: Cyklisty na Tour de France čeká po dnu volna individuální časovka. Do 26 km dlouhého úseku vyjede ve žlutém dresu vedoucího závodníka a 5minutovým náskokem Slovinec Tadej Pogačar. Pád v nedělní etapě vyřadil jeho dlouholetého soupeře Dana Jonase Vingegora. Jak by k posledním 6 etapám mohla přistoupit Pogačarova stáj, odhaduje český závodník na Tour Pavel Bittner.
5: Bude to zajímavé to sledovat, jestli budou trošku víc defenzivní, anebo ne. Já si myslím, že tím, jak jsou silní, tak prostě budou chtít závodit dál, tak jak tak. Můžou tam asi třeba snažit ještě dát Deltora někoho do celkového pořadí, když jsem slyšel, že to není jejich priorita. Myslím, že teďka ta tour ještě pořádně jako začne pro ty závodníky v té top 10.
3: Největší českou nadějí v dnešní 16. etapě Tour de France bude časovkářský mistr republiky Matyáš Vacek, který je v celkovém pořadí 50.
1: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, na Šumavě se ojediněle vytvoří přehánky, večer ustanou. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří maximálně 18. Mírný vítr severních směrů bude odpoledne slábnout a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kvůli nehodě na okraji Českých Budějovic na hlavním tahu směrem na Plzeň u parkoviště u Globusu se tvoří kolony. Srazila se tam dvě osobní auta s nákladním. Počítejte s omezením a buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Přátelé, možná máte doma poctivé, ručně pletené ponožky od babičky, takové, které zahřejí nejen nohy, ale tak trochu i duši. A co kdybych vám řekla, že právě z obyčejného pletení vznikl projekt, který dneska spojuje stovky seniorek z celé republiky. Dává jim možnost být aktivní, přivydělat si a hlavně cítit, že jejich práce má smysl. O ponožkách od babičky si budu povídat už za chvíli s mými dnešními hosty. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
1: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ponožky od babičky nejsou jenom kus vlny a šikovné ruce. Každý pár má svůj příběh, svoji autorku a často i kus životní moudrosti, která je do něj doslova a do písmene vpletena. Jak tento nápad vznikl? Kdo jsou ženy, které ponožky pletou? A jak může jeden obyčejný pár změnit někomu život? Tak i o tom si dneska budeme povídat se Zuzanou Vajdovou z organizace Elpida a také vedoucí pletařek v Praze paní Marie Horinovou. Milé dámy, vítejte v našem vysílání. Hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne ještě jednou.
4: Dobrý den.
2: Tak já nejprve oslovím Zuzanu Vajdovou, která je manažerkou projektu Ponožky od babičky. Zuzko, když se řekne ponožky od babičky, většina lidí si představí teplé ponožky na zimu. Co všechno se za tím názvem ve skutečnosti skrývá?
3: Tak ta moje první asociace je určitě ty ženy, které zatím stojí. Je to zhruba 200 žen, které pro nás pletou. Je to komunita, jsou to vztahy, které mezi sebou máme. Takže to jsou pro mě ponožky od babičky. A zároveň nad tím vším je nezisková organizace Elpida, která vlastně nad tím vším stojí, která my vlastně spadáme pod tuto neziskovou organizaci. Takže to jsou pro mě ponožky od babičky.
2: Jak vlastně vznikl nápad spojit pletení, seniory, sociální podnikání?
3: Tak ten nápad vznikl v roce 2014. Zakladatelkou byla Broňa Hyliová, která tehda byla ředitelkou sociálních podniků. A já jsem u toho teda nebyla, ale co jsem tak se bavila s kolegyní, tak ten primární podnět byl v tom najít nějaký způsob financování, na kterým se budou podílet seniori a zároveň budou podporovat další seniory. Takže je to taková forma seniori seniorům. Takže tak vznikl tento projekt Ponožky od babičky, který vlastně na začátku čítal jednotky pletařek a rozrostl se až po ty stovky. No.
2: Vy jste říkala, že u toho projektu nejste úplně od samého počátku, ale vzpomenete vy si na úplně první upletený pár, který jste zažila po vstoupení do toho projektu?
3: To musím říct, já jsem se nad tím zamýšlela. Musím říct, že já jsem, když jsem tam nastoupila do ponožek, to je zhruba 2,5 roku dozadu, tak já jsem byla tak fascinovaná a tak vlastně nadšená z té dílny, protože vlastně moje pracoviště je ponožková dílna v Praze na Andělu, kde bylo tehda třeba 8 000 párů ponožek, takže já jsem z toho byla úplně, jsem si říkala, to snad není možné, prostě, že tolik párů ponožek v jedné místě, že se to tam vůbec vleze, takže na konkrétní upletený pár si nespomínám. No. Mám akorát před sebou ten obraz těch krabic a těch tisíců ponožek.
2: A máte nějaké doma?
3: Mám doma spoustu ponožek a vlastně to je taková věc, ty ponožky, které se prostě neomrzí, které jsou neustále aktuální, pořád je budete potřebovat, takže já jich mám, osobně jich mám spousty.
2: Navíc my ženy jsme neustále zmrzlé a těch ponožek skutečně není nikdy dost. Zuzko, čekali jste tehdy, že se projekt rozroste na víc než 200 pletařek?
3: No, myslím si, že nějaké ambice tam byly. Nevím, jestli to šlo úplně tady do těch stovek pletařek, ale určitě si myslím, že tam nějaká představa o tom, že se ten projekt bude rozrůstat dál a dál byla. Takže určitě tam, nebo pořád i máme stále tu ambici se rozrůstat. Takže si myslím, že ano.
2: Když si dneska někdo koupí jeden pár ponožek, co si vlastně kupuje? Jenom ten výrobek anebo něco navíc?
3: Tak o našem projektu se říká, že jsme hřejivý projekt. A já si myslím, že tady to platí obzvlášť, protože tím, že si zakoupíte ten pár ponožek, tak zahřejete nejenom nohy, ale zahřejete i vlastně srdce. Zahřejete, nebo dá vám to takovej dobrý pocit z toho, protože tím zakoupením podporujete neziskovou organizaci Elpida, jak už jsem tady zmiňovala, vzdělávací centrum Elpida, které se věnuje různým aktivitám pro seniory, takže to má několik takových forem.

0: taška má nějaký osobní příběh za sebou a i každá ta ponožka má vlastně svůj rukopis. A já si myslím, že to jde v ruku v ruce, že se dost často od toho odráží to, jaká ta pletařka je. Já třeba už za ty víc než 2 roky poznám, jak která pletařka plete, a když se mi dostanou do rukou nějaké ponožky, které jsou třeba nepopsané, kterých nevím, jaká pletařka je pletla, tak to ale poznám. Poznám ten její rukopis a poznám to, jak plete, co plete, takže pro nás to je i jako velmi důležité to takhle tak personalizovat, protože každá ponožka má svůj vlastní příběh, stejně jako pletařka má svůj vlastní život, takže si myslím, že všechny tyto aspekty se tam propisují.
1: My to pletení máme tak nějak spojené s našimi babičkami, ale vy, Zuzko, jste mladý člověk. Umíte plést?
0: Já se ti přiznám, že neumím plést, trošku je to takový, jako že se za to stydím, protože když jsem přišla do projektu, tak samozřejmě naše pletařky se mě snažily to naučit, ale tím, že se věnuju spousta dalším věcem, tak na to není prostor, není na to čas, ale pořád to mám v hlavě, pořád to mám v sobě a doufám, že se to naučím.
1: Hlavně máte na to lidi a na druhou stranu máte se na stáří na co těšit, protože to budete všechno třeba jednou dohánět.
0: Je to tak.
1: Abychom neubozadili našeho druhého hosta, tím je vedoucí pletařek v Praze, paní Marie Horinová. Jak jste se, paní Horinová, vy o projektu dozvěděla?
2: Tak já jsem viděla reportáž v České televizi v pořadu Sama doma, kde byli tam hosté právě paní Hiliová a ještě s jednou pletařkou a tam vyprávěli o tomhle projektu Ponožky od babičky. No a tam jsem potom šla na ten workshop, který pořádali ve Veletržním paláci. No a tam už mě to zachytlo. Bylo to v roce 2015 a od té doby tam teda chodím a tak jsem se zase zúčastnila jsem se toho pletení. No.
1: Pamatujete si ještě ten svůj první pár ponožek pro Elpidu?
2: Ne, to si opravdu nepamatuju, protože to je přece jenom přes 10 let a tak já ty ponožky dělám každou jinou, protože je pletu, nejraději pletu ze zbytkových klubíček, které nám někteří posílají jako na to, že je potom zpracujeme. No a toho já mám nejradši, když se z ničeho něco vyrobí a ještě se to někomu třeba líbí. Tak to mě strašně jako těší, tak já mám téměř po každý ty ponožky jiný. Jo, a tak nepamatuju si, které byly první.
1: A máte spočítáno, nebo přibližně tušíte, kolik párů jste už asi tak upletla?
2: No tak včera jsem se právě dívala, máme takové kartičky, kam si to píšeme, a tak jsem přišla asi 500 kusů, 500 párů za těch 10 let.
1: Tolik ohřátých nožek máte na svědomí?
2: Ano.
1: Máte při pletení třeba nějaký svůj rituál, televize, rádio, káva, vnuci, nevím?
2: Ano, to mám.
1: Jaký je ten rituál?
2: Je to po snídani, si uvařím kávu a abych tak jako nemrhala časem, tak mám puštěnou třeba televizi a potom při té kávě si pletu a mám takový čas do 9. Jo. A v 9 musím jako skončit a pak už se musím věnovat něčemu jinému, jako třeba vařit nebo jít na nákup nebo cokoliv jiného. No a odpoledne taky kolem 3 hodiny si udělám tu kávu a zase, jak říkám, abych nemrhala čas, tak pletu. No. A já pletu jako ne jako na množství, jo, mě baví plést, každý ty ponožky jsou pro mě jako ten příběh, jo. Já si rozdělím ty různý klubka na stejné 2 části, abych měla obě ponožky stejné, no a teďko pletu a já začnu plést ponožka, vůbec nevím, jak bude vypadat, až na konci jsem překvapená.
1: Tak to říká vedoucí pletařek v Praze, paní Marie Horinová. Tak škoda, že nevidíme ty vaše výrobky.
2: Ano, škoda, já tady mám ukázku a škoda, nemůžu vám je poslat.
1: Ale je mi jasné, že jsou pletené srdcem a to je to důležité. Paní Marie Horinová a Zuzana Vajdová jsou našimi dnešními hosty a my se k ním za malou chviličku

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O projektu Ponožky od babičky si povídám s jeho manažerkou Zuzanou Vajdovou a vedoucí pletařek v Praze Marií Horinovou. Otázka na Zuzanu, odkud pletařky pocházejí? Jsou opravdu z celé republiky?
2: Je to tak. Pletařky pocházejí opravdu ze všech koutů Česka. Ten projekt nebo to pletení je skvělé v tom, že se dá opravdu dělat odkudkoliv. To znamená, můžete plést na gauči, můžete plést na chaloupce, můžete plést venku na lavičce. Takže opravdu naše pletařky pocházejí nejenom z Prahy, ale i z Ostravy, z Karlových Varů, z Olomouce, z různých vesniček, takže je to opravdu takové, že jsme poseté po celém Česku.
1: Co vám seniorky tak nejčastěji říkají? Máte nějakou zpětnou vazbu?
2: Tak seniorky jsou nejšťastnější, když můžou plést a stalo se už v minulých letech třeba, že jsem musela tu výrobu pozastavit, protože už jsme měli tak napleteno, že už jsem nemohla přijímat dál, tak to potom s něma komunikovat a vlastně tady byla ta zpětná vazba toho, že mi říkali, jak jim to chybí, jak je to pro ně důležitý vlastně ty dny vyplnit něčím takovým. Jo, pro ně konkrétně pletením. Takže říkají tady takové věci, případně potom, protože s nima vlastně přicházím denodenně do kontaktu, jsou to i různé osobní příběhy, povídají mi o vnoučatech, o rodině, takže opravdu se to potom přetavuje do takové osobnější komunikace.
1: Takže ta finanční odměna, jestli dobře chápu, asi není prvotní, proč to seniorky dělají, ale spíš asi pocit, že jsou stále potřebné. Vnímáte to tak?
2: Je to tak, no. Já mám pocit, že ta finanční odměna je pro ně spíš sekundární záležitost a právě ten pocit, že jsou potřebné, že vlastně to, co pletou, nebo to, co vlastně tvoří rukama, má smysl, takže to si myslím, že je pro ně na prvním místě a taky to, že jsou vlastně pořád součástí, aktivní součástí té společnosti a můžou něco do ní vnášet, to si myslím, že je pocit, který je pro ně primární a který je pro ně strašně důležitý.
1: Říkala jste, že jste v každodenním kontaktu. Možná máte příběh některé pletařky, který vás třeba osobně zasáhnul?
2: Mám jich spoustu, ale co mi teď přišlo na paměť, tak je určitě pražská pletařka Pavla Tůmová, která bohužel před pár měsíci zemřela. A to byla za mě velmi statečná žena, která neměla úplně lehký osud, ale dokázala se s ním tak skvěle poprat a hlavně dokázala o tom mluvit. Pavla byla jednou z hlavních tváří tématu duševního zdraví, které Elpida komunikovala a dokázala o tom tak otevřeně mluvit a detabuizovat vlastně tady tohle téma, což si myslím, že je velmi důležitý, protože co se týče duševního zdraví, tak hodně se to vztahuje k mladým lidem, ale týká se to i seniorů. A tam to je míň vidět, protože seniori jsou prostě míň vidět a myslím si, že to je velmi důležitý a já jsem jí velmi, velmi obdivovala za její odvahu o tom velmi otevřeně mluvit, protože to není jednoduché, takže to mě opravdu jako zasáhlo a moc jsem jí držela palce v tom, jak ten život vlastně bere a jak to všechno zvládá.
1: Co se v životě těch žen díky projektu změnilo podle vás?
2: Já dost často od nich slyším, že jsme jejich druhá rodina. Protože ty pletařky dost často jsou už sami, jsou vdovy. Případně jejich děti už vlétly z hnízda, vnoučata mají své vlastní životy. Takže oni hledají nějakou vlastně další společenství, komunitu, kde by se mohli uchytit a dost často mi právě říkají, že Elpida, nebo náš projekt Ponožky, tak jsou taková pro ně druhá rodina a že to něco, co jim dává i nová přátelství vlastně. No.
1: Hmm. což je moc hezké. My si tak povídáme, jak to pletařky mají, ale my využijeme toho, že s námi je jedna z nich, vedoucí pletařek v Praze, paní Marie Horinová. Tak paní Marie, co vám pletení pro projekt dává? Jak vy to máte?
3: No já to mám právě přesně tak, jak říká Zuzka. Pro mě Elpida je opravdu druhá rodina. Já se s nima vidím častěji než s vlastní rodinou, protože moje děti už jsou přes 50, chodí do práce od rána do večera, jejich děti už jsou přes 20, takže mají školu, sport, svůj život a už tu babičku tolik nepotřebujou, že, aby je vodila ze školky a tak. A takže taky jsem osiřela, zemřel mi manžel, tak pro mě opravdu ta Elpida je druhá rodina. My se scházíme každý týden na to pletení, takže nás tam chodí, já nevím, tak 10, 12 těch pletařek. Po každý přijde někdo, kdo má čas a může tam přijít taky někdo, kdo se chce něco naučit, to je tam jako naučíme. No a tam se jako potkáváme, tam si ukazujeme ty svoje výrobky, který opravdu ty ponožky každá pletařka plete svým způsobem. A opravdu některé ty pletařky jsou výjimečně šikovné. Jo. A to vás tak potěší, když vám někdo řekne, no ta tvoje ponožka je fakt pěkná. To je opravdu jako úžasný. No a pak ještě teda, když si ji někdo koupí, to znamená, že se mu líbila, no to je opravdu, víte, je to trochu ten smysl života. Když osiříte a celá ta rodina má už dneska jiný zájmy, tak je to nový život a vy hledáte vyloženě smysl toho života. A když vytvoříte tu ponožku, tak je to věc, kterou vidíte, která je hmatatelná, jo, a když se někomu líbí, tak vás to potěší, no. Takže je to prostě tvořivá práce. Já to každému doporučuji, protože ještě při tom pletení si normálně vyčistíte hlavu. Nemáte prostor na to přemýšlet o nějakých blbinách, jo. My jsme skoro na tom pletení asi závislí, jo.
1: Tak ano, mladá generace závislá na sociálních sítích, ano. Na mobilech, no a vy to máte prostě s pletením. Akorát je to asi o něco zdravější, možná oči trošičku bolí chvílemi, ale tak brýle a jde to dál.
3: Taky. A ty ruce taky trénujete, jo? Takže ty ruce jsou daleko pohyblivější potom a prostě tak nesmí se to přehánět. Nenechá se plést 10 hodin denně. Ale po těch hodinkách a chvílích to pletení můžete mít 10 minut a položit. Takže dobrý.
1: Vy jste říkala, že se setkáváte s děvčaty jednou týdně zhruba. Ano. To je s těmi pražskými, ale vidíte, ano, se někdy i s těmi ostatními? Máte příležitost?
3: No máme, některé dojíždějí i mimo pražský na ty naše setkání a pak jsme měli a míváme teď jednou, dvakrát za rok takový hromadný setkání, takže přijedou děvčata z Olomouce, z Přerova a prostě z mimo Prahy. No, tak podle toho, víte, taky my tam tak hezky pomalu všechny stárnem, tak jak jsme schopné ještě jako do té Prahy dojet. No. Tak to je taky bezvadný.
1: Při těch vašich sedancích pletete, anebo třeba přinesete i něco dobrého na zub a u toho klábosíte, jak to vypadá?
3: No taky, jako snažíme se plést, ale většinou
2: klábosí
3: jenom někdo. Ale tak si uvaříme kávičku, někdy i trochu toho vínka a to, když má někdo narozeniny třeba, no a nějakou sušenku. Takže jako takový, chceme, aby to bylo takový společenský setkání, jo. No.
1: Tak na dálku je cítit určitě ta skvělá atmosféra, která mezi vámi panuje. Jestliže jste všechny tak pozitivně naladěné, jako vy, paní Horinová, tak to musí být takové duševní lázně. Tak hlavně, ať vám ten optimismus neutichá, neuvadá. Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je s vámi, přátelé, a my si s těmito milými dámami budeme povídat i za malou chvilku, ale předtím pošlu taky jednu dámu v letech, která už sice není s námi, ale ten svůj odkaz, hudební odkaz tady bezesporu zanechala. Tina Turner. Hezké dopoledne.

0: O projektu Ponožky od babičky si povídám s jeho manažerkou Zuzanou Vajdovou a vedoucí pletařek v Praze paní Marii Horinovou. Milé to dámy, které jsou tu s námi. Zuzko, projekt je zajímavý mimo jiné i tím, že pracuje s recyklovanou přízí. Jak celý ten proces funguje? Zkuste nám to přiblížit.
1: Je to tak. Naše vlajková loď jsou ponožky klasik, to jsou ty ponožky z recyklované příze, kde každý pár je originál. A vlastně funguje to tak, že nám lidé posílají, občas to je na základě našich výzev, ale lidé nám posílají, darují vlnu, kterou třeba mají po své babičce, kterou najdou ve skříni, že ji tam babička uchovávala. Takže oni potom nám napíšou, že by nám ji chtěli darovat. Samozřejmě je důležitý, v jakém stavu ta vlna je, protože občas se nám stává, že třeba se vlna trhá, z čehož potom vlastně pletařky nic neupletou, takže vždycky upozorňujeme na to, aby ten materiál byl v pořádku a následně buď pošlou, nebo osobně můžou i přinést materiál k nám do dílny a my potom tento materiál dáváme pletařkám a vlastně z té recyklované vlny si tam pletařky můžou plést, co chtějí. To znamená velký prostor pro fantazii a myslím si, že je to jejich nejoblíbenější produkt, který Maruška se tady směje, který pletou a je vlastně i náš nejprodávanější produkt.
0: No možná Maruška by k tomu ráda něco řekla.
2: No víte, já jsem ještě dříve narozená, takže si pamatuju dobu, kdy nebyla vůbec žádná vlna, nic, jo. A tak já když vidím, když ty lidi tam pošlou, oni si třeba koupí kilo vlny a potom si něco upletou a tři klubka jim zbydou. Je to nový, jo, a teď co s tím? Tak to pošlou do Elpidy a my tam vidíme tolik druhů té vlny krásný, který tenkrát měli jenom na západě. A my jsme z toho úplně diví. A tak my z toho opravdu rádi děláme ty ponožky s proužkama a kombinujeme to barevně a materiálově a o to víc nás to baví. Mě osobně to nejvíc baví. Jo, že z něčeho vyrobím něco, co je ještě potřebné a co se třeba i líbí. No.
0: Dá se říct, kolik kilogramů příze se třeba podařilo takhle zachránit?
1: No, já to asi přesně nevím. Je opravdu jako spoustu kilogramů, ale konkrétní číslo vám neřeknu, ale je pravda, že to, kolik nám chodí té příze, je opravdu, každý týden nám přijde krabice, balík, takže opravdu je toho spousty a já bych přála všem vidět vždycky výrazy našich pletařek, když tam něco takového dorazí a jak jsou v sedmém nebi, že se tam v tom můžou hrabat, ano, přesně tak. Takže je to opravdu nepřeberné množství. Ale jak říkám, no, musí se to kontrolovat, protože ne každý ten materiál se pak dá zpracovat v nějaký produkt.
0: Tak já se tak tady usmívám a zamýšlím se nad tím, jak někoho v životě nepotěší ani drahá věc, protože není dostatečně drahá, a někoho potěší hezké klubko. Je to krásné to slyšet, že se ještě něco takového děje. Nejzajímavější klubko, které se vám kdy dostalo do ruky, je nějaké takové?
2: No to nemůžu vůbec říct, protože těch druhů, ty příze je strašně velká škála, no. Takže to opravdu, tam snad jen zlatá nic tam ještě nebyla.
0: Jaké barvy vzory lidé milují nejvíc? Které jsou nejoblíbenější ponožky?
1: Tak já si myslím, že to jsou, vděčné jsou pruhy a celkově vlastně, jak už jsem říkala, tak ty nejoblíbenější, nebo nejoblíbenějším produktem jsou ty ponožky z recyklované příze, ale my máme ponožky i z nové příze, kde pleteme vlastně různé vzory, máme například melounovky, máme ponožky pro dobrou náladu, kde je na patě vyšitý smajlík, máme tulipány, takže tam je opravdu obliba velká a před Vánocemi jsou to samozřejmě samozřejmě vánoční ponožky s různýma vzorama, vánočníma vzorama, takže opravdu máme nepřeberné množství, ale jak říkám, ty ponožky z recyklované příze jsou takové nejvděčnější a tam vlastně k tomu se jako vztahuje i takový moment překvapení, protože když si člověk objedná takový pár, tak vlastně neví, co mu přijde, takže je tam takový to překvapení, že mu může přijít opravdu jakákoliv ponožka, protože každý pár je originál.
0: Máte přehled o tom třeba, kam všude ponožky doputovaly?
1: My určitě vlastně pleteme i pro firmy, nebo hodně nás oslovují firmy, že jsme vlastně jako dárek pro jejich zaměstnance nebo pro klienty. V letošním roce to je například Danone, pletli jsme i pro Alzu, takže opravdu tam je nepřeberné množství to, kam se všude ponožky dostaly. To je můj osobní příběh, já jsem letos byla v Indii, takže jsem dokonce jeden pár ponožek vezla do Indie, takže ponožky od babičky jsou i v Indii teď, takže myslím si, že opravdu to, kam se všude dostanou ponožky od babičky, je nepřeberné množství. A taky náš vlastně druhý sociální podnik, kromě ponožek, je Stará škola, což je kavárna na Praze 5, kde obsluhují seniori, tak tam je zase hodně turistů, takže i hodně turistů si kupují naše ponožky, protože tam máme takovej regál, kde je máme vystavené, takže to je opravdu takovej hezký suvenýr od nás, z České republiky.
0: Co se děje s penězi, které prodej těch ponožek přinese?
1: S penězi se děje to, že to máme, ta cena těch ponožek je rozdělená na takové tři formy. První část jde přímo té pletařce, druhá část jde na ten projekt Ponožky od babičky a třetí část jde právě na centrum Elpida, vzdělávací programy od centra Elpida, které zajišťují pro seniory aktivity od kroužků angličtiny až po různé IT věci, taneční kurzy a tak.
0: Naše dámy sedí v tuto chvíli v Praze, já sedím v Českých Budějovicích, ale ten projekt je celorepublikový, stále hledá nové pletařky. Prozraďte, kdo se může přihlásit a jakým způsobem? Třeba i naše jihočeští ženy, které by se chtěly zapojit a udělat něco pro dobrou věc.
1: Tak může se připojit kterákoliv žena, ale i muž. Pořád hledáme i muže. Mně se to doposavad nepodařilo, ale nevzdávám se, takže kdyby v jižních Čechách byl nějaký muž pletař, tak ho moc rádi mezi sebe přijmeme. Každopádně může se připojit k nám žena, seniorka, která se věnuje pletení a která vlastně ideálně je nám napsat e-mail na ponožky@elpida.cz s nějakýma fotkama produktů, které máte napletené, ať víme, jak pletete, a potom vlastně s vámi dořešíme takové ty praktické věci, jako je smlouva a dáme vás do toho seznamu těch pletařek.
0: Jinak, jaký máte s projektem Sny do dalších let, kam by se měl posunout?
1: Tak sny. Máme největší sny neustále se samozřejmě rozvíjet a neustále prodávat ponožky a čím dál tím víc ponožek hlavně. To je ten největší sen. A my už vlastně teď děláme to, že kromě ponožek máme i další pletené produkty. Začali jsme dělat šátečky, které byly minulý rok velmi oblíbené. Děláme i takové, jmenuje se to bonetka, což je taková čepička, říkáme tomu karkulka, takže to taky bylo populární. Velmi. Zkoušeli jsme i vesty, budeme teď dělat takové větší trojúhelníkové šátky, takže se snažíme vlastně expandovat i do jiných produktů, než jsou ponožky, a vlastně jenom nepleteme, i háčkujeme. Teď v létě máme takovej takovou novinku, což jsou háčkované taštičky na mobil, takže se opravdu snažíme ten projekt rozvíjet, hledat i nové příležitosti a kromě vlastně toho, že pleteme, že máme ty produkty, tak nabízíme i workshopy, workshopy pro veřejnost, které jsou velmi populární a já musím říct, že se ze své vlastní zkušenosti, že jsem nadšená, jak kolik mladých lidí vlastně se o tu aktivitu pletení nebo háčkování zajímá, protože já si myslím, že jak už jsme se o tom bavili, že v dnešní době, která je přehlcená, která je to doba sociálních sítí, je strašně skvělý si najít ten čas, vzít něco do rukou a jít z té hlavy do toho těla tím, že něco dělám, že něco vytvářím a navíc mi z toho vznikne něco krásného. Takže myslím si, že to, pro tu mladou generaci je to velmi důležité a podstatné a vidím i na těch workshopech, že se tam hlásí hlavně ta mladá generace, nejenom ženy, ale i muži, i mladí kluci, takže je to opravdu pro všechny, pletení je pro všechny věkové kategorie, pro ženy, muže, takže je to skvělá, skvělá aktivita. No.
0: A ještě je paní Horinová na závěr, aby jsme ji taky ještě pustili ke slovu. Co byste vzkázala vy ženám, které váhají, jestli se mají k vám přidat, k vám pletařkám?
2: Ať se ničeho nebojí, přihlásí se, udělej vzorek, pošlou to do Elpidy a zapojí se, protože to je bezvadný. Jednak poznají tam nové přátele, setkají se tam s kamarádkama, vlastně s lidma, kteří mají úplně stejného koníčka a chápou tu vaši snahu nebo tu radost z té práce. Jo. A tak nebojte se, přijďte mezi nás. Jo. Je to bezvadný. Je to, jak říkám, druhá rodina a člověk musí mít nějaký smysl života.
0: Krásná slova na závěr, to naše dnešní povídání uzavře, byť to byla dámská jízda paradoxně, muž, bude to Jiří Korn s písničkou Dík. A já bych chtěla moc poděkovat vám, milé dámy, že jste si udělali na nás čas, přišli jste popovídat o projektu Ponožky od babičky a vnesli do našeho vysílání takovou velmi pozitivní atmosféru. Děkuju vám moc, ať se vám oběma daří, mějte se hezky a budu se těšit někde s vámi a doufám, že třeba upletení naslyšenou a naviděnou. Mějte se fajn.
1: Děkujeme, mějte se krásně.
2: My taky děkujeme moc a přijďte.

0: Pro mě je umění škoda, tak to je titulek rozhlasového sloupku Martiny Adlerové a poslechnout si ho můžete právě teď.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Stojím před černou tečkou v bílém poli. Nacházím se v galerii a snažím se interpretovat obraz, který se jmenuje Úsvit. Žádný úsvit ale nepřichází. Vidím tečku na bílém pozadí. Co s tím? Mělo by mě něco napadat? Měla bych cítit, co si jako vnuknutí? Nebo snad nějaké umělecké vibrace? Místo toho mě napadne, že bych tu tečku měla setřít, aby to bylo čisté. Podle mých divadelních přátel jsem umělecký analfabet. A tohle se mi stává pořád. Případně podle konspiračních teorií nějaký muž ve starých hadrech. Záhadný úsměv? A kde? Prostě se normálně kouká a trochu se usmívá. Třeba myslí na to, že si dá po obědě puding. Nebo některé současné venkovní instalace. Jako tuhle. Jdu z bazénu a vidím obrovské velikonoční vajíčko, jak se vznáší na hladině Malše. Budějovičáci jsou tak tradiční, myslím si. Už je dávno po Velikonocích a oni si je pořád ještě připomínají. Pak to obejdu a na druhé straně zjistím, že to vůbec není vajíčko, ale lidská hlava v koupací čepici. A k tomu si přečtu povídání autora o jakémsi splynutí. Tak to je dobrý. Má to být splynutí s přírodou a pro mě je to splynutí s velikonočním vajíčkem. Tohle se mi taky stává pořád. Ještě jsem to nikomu neřekla, ale napadá mě to čím dál častěji. Většinou tváří v tvář černým tečkám a vajíčkům v koupací čepici. Je třeba podívat se pravdě do tváře. Pro mě je umění škoda.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: Poledne dnes ohlásí zvon ze Svéboh v Novohradských horách. První písemná zmínka o starobylé vesničce Svébohy pochází z roku 1411. Zvon je podstatně mladší. Roku 1946 ho ulilo zvonařství Rudolfa Pernera v Národní správě v Suchém Vrbném u Českých Budějovic. Je zavěšen v otevřené věžičce barokní návesní kaple. Má hlavní tón F3, průměr 28,7 cm a váží přibližně 16 kg. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zemřel klíčový svědek v kauze jihočeského billboardového bosse Fischera. Česko chce posílit protidronovou obranu. Českobudějovický motor hlásí novou švédskou posilu. Noc bude opět chladná, teploty klesnou k 8 stupňům. Dobré poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bosse Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Českému rozhlasu potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Matner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy svého společníka. Vinu odmítá. Do poloviny července zasahovali hasiči v Česku skoro u 900 lesních požárů. V loňském roce schořilo při požárech v České republice víc než 300 hektarů lesů a vznikla škoda přes 18 milionů korun. 25 lidí při lesních požárech utrpělo zranění. V osadě Kadolec u rakouských hranic na Jindřichohradecku les hořel letos už 4x.
2: Hořelo na ploše nějakých 150 na 100 metrů. Ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů. Hlavním důvodem, když se nám ten požár dostal na takovouhle plochu, je dlouhotrvající sucho.
3: Vysvětluje dačický hasič Pavel Brůžek.
4: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho.
3: Potvrzuje Martin Možný z týmu Intersucho.
4: Sucho významně zvyšuje riziko vzniku požáru, protože vysychá tráva, lesní hrabanka a další hořlavý materiál. Pokud se přidají vysoké teploty provázené nízkou vlhkostí a silnějším větrem, mohou se požáry šířit velmi rychle.
3: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Z Dačická Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. Doteď můžou to dělat jen policisti nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Novela má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Podle šéfa rezortu dopravy za SPD Ivana Bednárika je právě rychlá reakce klíčová.
5: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, že jestli přichází bezprostřednímu ohrození majetku nebo zdraví. Teď návrh počítá s tím, že i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
0: Návrh teď míří do mezirezortního připomínkového řízení. Sport. Českobudějovický hokejový klub Banes Motor posílí švédský bek Lukas Nordsetter. O příchodu 27-letého hráče informuje jihočeský celek na sociální síti X. Je tak druhou posilou po hvězdném Tomáši Kundrátkovi. Motor taky prodloužil smlouvu s talentovaným útočníkem a odchovancem Štěpánem Hochem. V týmu bude pokračovat minimálně do roku 2028. Počasí. Bude polojasno až oblačno, na Šumavě se ojediněle vytvoří přehánky, večer ustanou. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří maximálně 18. Mírný vítr severních směrů bude odpoledne slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Noc bude opět chladná, teploty klesnou k 11 až 8 stupňům. Ve středu očekávejte zpočátku jasno, odpoledne až oblačno, večer na severovýchodě kraje výjimečně slabé přehánky. Naměříme 21 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách 16 až 19. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody jsou v Českých Budějovicích na silnici 20 směrem na Plzeň, taky na Senovážném náměstí u Dukelské a v Českém Krumlově v Dobrkovické. Odstavené nákladní auto překáží v Bechyni v Libušině ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: A Hanka Šuberová vás zdraví od mikrofonu a přeje dobrý poslech dnešních písniček pro radost a taky dobrou chuť k dnešnímu obědu, pokud už máte naservírováno. A my vám k tomu taky budeme rozdávat a to muziku snad potěší. A věřím, že hlavně oslavence dnešní, kteří mají dneska svátek anebo narozeniny. Tak pojďme na to. Prosíme o zahrání písničky pro paní Helenu Filousovou z Neuslužic u Volině, která se dne 21. července dožívá 55 let. Zastupitelé obce Litochovice jí do dalších let přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Vážená hudební redakce, prosím o zahrání písničky Co je to ráj pro mého manžela, pana Václava Bláhu z Malčic, který dneska oslavuje 66. narozeniny. Vašiky bezvadný manžel, starostlivý táta a milující dědeček, pro kterého je rodina na prvním místě. Miluje hezkou muziku, zvláště dechovku, za kterou spolu vyrážíme desítky kilometrů, abychom si zaspívali, zatancovali a pobavili se s kamarády, kteří mají stejnou zálibu. Také společně pěstujeme zeleninu a spoustu kytiček, kterých je náš dům i zahrada opravdu plný. Milý Vašku, přejeme ti do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody, životního elánu a ještě spoustu protancovaných střevíců. To ti přeje manželka Stáňa, synové Michal a Vašek s manželkami a vnoučátka Adrianka, Honzík, Vaši a Myšánek. Moc děkuji a přeji vaší redakci spoustu spokojených posluchačů. Podepsána je Stáňa Bláhová. Tak rádi zahrajeme tu vaši vyvolenou píseň, ale k přání všeho dobrého, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti se přidávají taky fanklub Doubravanky a kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou. Láďa Hřídel na vás nezapomněl taky. Takže pane Bláho, je to vaše, co je to ráj?

K tvým narozeninám hodně zdraví, spokojenosti a i nadále dobrou náladu. To ti přeje kamarádka Máňa a přeje si pro vás písničku od Babouku. Tady je Byl jednou jeden.

0: Dechovky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Je ten správný čas, kdy posíláme hudební dárky a jeden obdrží taky paní Věrka Doubková z Blatné, která oslavuje kulatiny. Milá Věrko, k tvým krásným narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, dobré pohody a stálou radost z krásných vnoučátek Nikolky, Jasmínky a Vojtíška. To přeje sestra Miluš a bratři Vašek a Míra se svými rodinami a vybrali pro vás písničku Teče potůček bublavý.

Paní Jaroslava Kyselová z Lipí oslavuje dneska narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody vám k vašim 75, které dnes oslavujete, přeje zastupitelstvo obce. No a zastupitelé si vzpomněli také na paní Janu Číškovou z Olešnice. Přeji vám, paní Číšková, hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody k dnešním narozeninám. A milé dámy, hrát vám bude Doubravanka písničku Chasa mladá.

A další oslavenci, těmi jsou Magdalena Soukupová z Větřní, oslavuje narozeniny, přejeme ti, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo, co tvé srdce skrývá. Všechno nejlepší k narozeninám ti přeje manžel František, syn František s Bárou a dcera Lenka se Stáňou. A hrát budeme taky pro pana Vladimíra Žahoura do Nových Hradů. Do dalších let vám, pane Žahoure, přeje za město Nové Hrady všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody pan starosta. No a vyhrávat vám bude Vejvodova kapela písničku Kdyby ty muziky nebyly.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Dnešního dne se dožívá svých 75. narozenin naše malá spoluobčanka malé obce Vlastec na Písecku, paní Eva Richtaříková. Chtěli bychom jí proto vaším prostřednictvím poslat hezkou písničku a popřát jí do dalších let mnoho pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho úsměvů na tváři. Podepsáni jsou zastupitelé obecního úřadu ve Vlastci. A ještě gratulace pro pana Vlastu Grinwalda do Varvažova. Pan starosta vám za sebe i celé zastupitelstvo přeje, pane Grinwalde, do dalších let života všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Hraje vám Březovská desítka písničku Mámě.

já doufám, že u rádia teď sedí a pozorně poslouchá taky paní Anna Jílková z Hluboké nad Vltavou. Milá Andulko, přejeme ti všechno nejlepší k tvému svátku a narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a pěkných chvilek s rodinou. Podepsáni jsou Jarka, Andrea, Radka a Lucka. No a písničku si pro vás přeji od Babouků, Vezmi mě rybáři.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ano, je 12 hodin 43 minuty, písničky pro radost s vámi a gratulace pro paní Dobroslavu Adamcovou z Markvarce u Dačic, která oslavuje krásné kulatiny. Milovaná babičku a maminku, dneska slavíš nádherných 80 let. A my si uvědomujeme, jak obrovské štěstí v životě máme, že si právě ty součástí našeho světa. 80letí plných příběhů, lásky, obětí i tichých hrdinství, o kterých se často nemluví a přesto tvoří pevný základ naší rodiny. Jsi pro nás víc než jen maminka, babička. Jsi domov, kam se člověk vrací, když je mu smutno. Jsi bezpečí, které nelze ničím nahradit. Jsi láska, která nikdy nezeslábla, ani když život nebyl vždy lehký. Pamatujeme si tvé ruce, tolikrát pracovali pro druhé. Tolikrát hladili, utěšovali a dávali sílu. Pamatujeme si tvůj úsměv, který dokáže zahřát víc než slunce a hlavně si pamatujeme, jak jsi tu pro nás vždycky byla. Bez podmínek, bez očekávání. Kéž bychom ti dneska dokázali vrátit alespoň kousek toho všeho, co jsi nám dala. Kéž bych dokázal vyjádřit slovy a kéž bychom dokázali vyjádřit slovy, jak hluboce tě milujeme a jak moc pro nás znamenáš. Přejeme ti, babičko, aby každý den byl naplněn klidem, radostí a láskou. Přesně takovou, jakou si celý život rozdávala nám. Ať tě hřeje vědomí, že si zanechala stopu v srdcích všech, kteří tě znají. Děkujeme ti za všechno. Za každé slovo, každý pohled, každé obětí. S láskou dcery Eva a Marcela s rodinou, vnoučata Lucie, Veronika, Jan a Pavel, pravnoučata Mareček, Matyášek a Martínek. No a zahrají vám, nebo zahraje vám paní Adamcová Waldaufinka písničku Koukol v obilí.

Narozeniny oslavuje také paní Zdeňka Boháčová z Vlastiboře. Milá Zdeničko, k tvým krásným 80. narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, spoustu radosti a pohody v každém dni. Ať tě stále provází úsměv, láska tvých blízkých a hřejivé vzpomínky, které potěší duši. Děkujeme ti za všechnu moudrost, laskavost a sílu, kterou rozdáváš kolem sebe. Užij si svůj výjimečný den naplno, to ti přejí sourozenci Jarda, Jiřka a Míla s rodinami. Hrát budeme písničku od Božejáků u Zborova, ale pošleme ji ještě dalším oslavencům. Touto cestou vás prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Jarmilu Kristkovou z Dubence, která dnes oslaví 80. narozeniny. Zastupitelé obce Dívčice v čele s panem starostou přejí hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu do dalších let. S pozdravem Lucie Kabelková. A významného životního jubilea se dožívá taky paní Hana Bublová. Všechno nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let vám paní Bublová přeje zastupitelstvo obce Všemyslice společně s paní starostkou. Hrají Božejáci.

Tak a měla bych tady pro vás ještě samozřejmě dvě gratulace, ty vyřídím, nebojte se nic, ale ještě pozvání na víkend, možná už se chystáte na nějakou hezkou dechovku, přece jenom je léto a právě toto roční období dechovce přeje. Kdybyste chtěli na vlastní kůži zažít nějakou pěknou zábavu, zajeďte na Radonickou pouť, kde k poslechu zahraje Ševětínka. Další pozvání míří do Jílovic, pouťový víkend se tam koná a v jeho rámci v neděli 26. července zahraje kapela Kramolínka mezi 10. a 16. hodinou. Můžete posedět anebo můžete i zatančit. Lipkovanka, ta zamíří v sobotu 25. na pouťový koncert do Bohdalína u Kamenice nad Lipou, zahrají mezi 18. a 20. hodinou, anebo Budvarka Anenská pouť v sobotu 25. slavnostní města Horšovský Týn, sady Petra Bezruče a čas vystoupení od 14 hodin. Letní senior klub Park pod gymnáziem Jindřichův Hradec, abych to uvedla na pravou míru, a zahraje k tanci a poslechu Lipkovanka od 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni, samozřejmě konají se selské slavnosti v Holašovicích, no a tam se to neobejde bez babouků a těch kapel bude velká spousta, Moravská veselka, a tak dále, Skalačka chybět nebude. Ten program je hodně pestrý a byla bych tu dlouho, kdybych měla celý výčet celého toho programu. Dojděte si, dohledejte na webových stránkách Selské slavnosti Holašovice a tam to najdete všechno podrobně. No, vida, a teď se dostáváme tedy k těm posledním dnešním gratulacím. Přát budeme Janu Hunalovi do Čížkova u Pelhřimova. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích, ať pokrývá tvůj ret a to nejmíň do 100 let. Hodně zdraví, štěstí a krásné narozeniny, které oslavíš 24. 7. přeje manželka Růže a dcery Jana a Ivana s rodinami. Tak, v Čížkově se oslava teprve chystá. A ještě přání pro paní Věru Boháčovou ze Zhoře u Tábora, která se dnes dožívá krásných 80 let. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti s pravnoučat přeje manžel Václav, dcera Martina s manželem syn Libor, vnoučata Petra s Michalem a Martin s Míšou, pravnoučata Emička, Matyášek, Davídek a Sebiček. Hraje Iglovanka, zpívejte, tleskejte.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Napojení na jihočeskou vodárenskou soustavu odstraní nedostatek vody v Tučapech na Táborsku. Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. O podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Hudba mistrů od středověku po baroko dneska zazní v kapli svaté Anny v Protivíně. Před námi je opět chladná noc s teplotami kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Tučapy na Táborsku se připojí k jihočeské vodárenské soustavě. Vodovodní řad zajistí pro víc než 800 obyvatel stabilní přísun pitné vody. Teď se spoléhají na vlastní studny nebo vrty. Hotovo má být do konce příštího roku. Stavební práce v Tučapech a nedalekém Brandlíně za 48 milionů korun má na starosti David Šturza.
3: Napojíme se na hlavní přivaděč, který vede nedaleko Tučap, když se bude vodojem a pak už jsou de facto samotné rozvody, to znamená pro laika trubky v zemi, které opravdu se dovádějí až k jednotlivým domům pomocí přípojek. Což je, jakoby, řekneme, i první etapa. Výhledově by se měly napojovat i další obce, které jsou jakoby za Tučapy.
2: Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihalíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovou žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Hudba mistrů od středověku po baroko rozezní kapli svaté Anny v Protivíně. Vystoupí příbramský chrámový sbor Codex Temporis. Jeho kořeny sahají do 80. let minulého století. Soubor nastudoval i náročnější díla barokních skladatelů. Spolupracoval se známým příbramským souborem Chajré. Repertoár souboru obohatili i skladby soudobé klasické a populární hudby. Koncert v Protivíně začne v 19 hodin.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, hlavně na Šumavě se ojediněle objevují přehánky. Teploty vystoupají ke 23 a na horách k 18 stupňům. Mírný vítr bude slábnout a večer ustanou i srážky. Noc bude opět chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích k 6. Zítřek bude ze začátku jasný, odpoledne pak až oblačný a večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor si dávejte na dálnici D3 na 76,5 kilometru u Tábora ve směru na Prahu. Máme hlášeno, že se tam pohybuje skupinka lidí. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Řadu. Alex a host.
4: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Konec konců, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sledují pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava. Ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahanej, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej Bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie a když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale nevždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní uspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tamto divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom Gimplu jsem zase, něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, ne to, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, no to bylo, ne, no rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit. Pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Kotvaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. No ne, no tak kdyby se jako, hele, jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak nevím, a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, no a tak já nevím, a tak, no tak dobře, no tak jo, no tak. Tak mě připravila na ty zkoušky, já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka Pomej, byl to Kuba Zindulka, všecko herecká jméno, takže ty věděli o divadle úplně všechno a já nevěděl vůbec nic. Takže já jsem ještě ve druhém ročníku přemýšlel o tom, jestli jsem správně, jestli tam mám co dělat. I co čet nechtěl.

0: Don, zastavím vaše vyprávění a co potom opravdu rozhodlo, že jste na té správné profesní dráze. O tom budeme mluvit za malou chvíli, tedy vy budete mluvit. Jan Šťastný.
1: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na tom velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
0: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
1: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
0: Stalo se to vám?
1: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterými se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej, taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědnej takový, jako abych někomu něco nepokazil, ale abych splnil požadavky toho režiséra. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme co si sdělit.
0: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
1: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedává na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepějích. Pokud ještě můžu vteřinku, tak jsem je přihlásil právě, protože jsme na budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále. Tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
0: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: nicméně,
1: skoro povinností.
2: Skoro
1: herce.
2: Povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my, zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známé z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jako by tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková. A vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný. Jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam na do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do to a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou proto, že drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále a tak dále. Velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska spod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii jako obor hraná režie k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatímco mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte se na to tam třeba už doma ještě,
1: ne,
0: namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká. Ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě. A hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má. Každý klient má požadavky trošičku jiné. Takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá. Ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě, ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat, už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji, bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Soud zastavil projekt výstavby rekreačního střediska v Dolní Vltavici u Lipna. Odboráři na pražském letišti vyhlásili stávkovou pohotovost. Vadí jim výběr nového předsedy představenstva. Jaderná elektrárna Temelín dlouhodobě snižuje spotřebu vody používanou k výrobě elektřiny. Zítra se teploty na jihu Čech dostanou ke 24 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Českobudějovický krajský soud zastavil projekt výstavby rekreačního střediska u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici. Podle soudu chybí dostatečné odůvodnění, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. Projekt proto vrátil k projednání Jihočeskému krajskému úřadu a Šumavskému národnímu parku. Informoval o tom spolek Lipensko pro život. Rekreační rezort s apartmánovými domy a dvěma hotely by měl mít kapacitu až 800 lůžek. Součástí by bylo i přístaviště pro 100 lodí. Dolní Vltavice je na území chráněné krajinné oblasti Šumava, kde žije řada významných druhů živočichů a rostlin. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili proto, že v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí třeba, že Lašák v minulosti vedl České aerolinie v době jejich úpadku. A důvodů pro stávkovou pohotovost je víc, řekla za odboráře pražského letiště Vlasta Palová.
5: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
4: To ale ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která se zaměstnanci dneska jednala, odmítá. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Jaderná elektrárna Temelín udržuje spotřebu surové vody pod dlouhodobým průměrem. Jihočeští energetici v loňském roce spotřebovali k výrobě 1 MWh elektřiny necelých 2,5 metru krychlového vody. To je v porovnání s dlouhodobým průměrem pokles zhruba o 2%. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka se velká část vody z Temelína vrací zpátky do Vltavy.
6: Voda, kterou Temelínská elektrárna vrací do Vltavy, nejde do řeky bez užitku, ale protéká peltonovou turbínou malé vodní elektrárny Kořensko. Ta jen loni díky tomu vyrobila téměř 2,5 tisíce MWh elektřiny, což odpovídá přibližně roční spotřebě menšího města.
4: Další úspory energetici očekávají po roce 2027, kdy dokončí modernizaci úpravny chladicí vody.
3: Počasí.
4: Obloha na jihu Čech je polojasná až oblačná, hlavně na Šumavě se ojediněle objevují přehánky. Teploty vystoupají ke 23 a na horách k 18 stupňům. Mírný vítr bude slábnout a večer ustanou i srážky. Noc bude opět chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům, v údolích k 6. Zítřek bude ze začátku jasný, odpoledne pak až oblačný a večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Nehoda komplikuje provoz na silnici číslo 4 u Vimperka. Nákladní auto tam narazilo do svodidel. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné úterní polojasné odpoledne z Jihočech. Teploty jsou příjemné a doufám, že z vašeho pohledu hodnotíte úplně stejně dnešní den. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se jako obvykle společně podíváme na zajímavá témata a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo právě teď křižujete jihočeské silnice, jsme rádi, že jste s námi. Barvu kůže, skřelí a také váhu ryb kontrolují v těchto dnech třeboňští rybáři. Výsledky takzvaných prubů zatím ukazují, že kaprům se daří dobře i přes deficit vody v rybnících. Podrobnosti v této hodině. Lesní požáry letos zaměstnávají hasiče po celé republice. Jen do poloviny července jich evidují skoro 900. V malé osadě Kadolec, nedaleko rakouských hranic na Jindřichohradecku, letos hořel les už 4x. V reportáži se tam za malou chvíli vydáme. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině tu budou švédská skupina Europe, ospalý Petr Spálený. A právě teď idol dívek a žen 8. dekády minulého století Dalibor Janda.

0: dlouho spím, zpíval Petr Spálený, tak o tom si většina z nás může nechat jenom sladce zdát. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. A teď se půjdeme podívat na Jindřichohradecko. Loni hasiči v Česku zasahovali u víc než 1500 lesních požárů. Letos do poloviny července jich evidují skoro 900. Jejich riziko zvyšuje sucho i lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, která trápí extrémní sucho, okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec, nedaleko rakouských hranic, vyjížděli k hořícímu lesu letos hasiči už 4x.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Byl jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím, že už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako nadsázkou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Když jsme semka přijeli, ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Česka to umetená není. Kopečky, větve v cestě a to musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38-ky, 40-ky, takže už jenom to, že si tohle nám dáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou, tahat to vedení po tom lese, je to opravdu pro to zasahující hasiče velice fyzicky náročné, tak je zapotřebí ty lidi střídat. Z toho důvodu se někdy i těch jednotek povolává víc.
2: Naštěstí zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Na Dačicku, když byla kůrovcová kalamita v roce 2015-2019, tak proběhla nějaká masivní těžba kůrovcového dřeva, vznikly nám mýti na paseky, no a samozřejmě dneska se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. A ta nám opravdu velice komplikuje hasiční práce, protože tou suchou trávu se ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho, který se lesním požárům věnuje dlouhodobě.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho, zejména v povrchové vrstvě půdy. Hlavní příčinou je dlouhodobější nedostatek srážek, který vlastně přetrvává od zimního období. Voda z půdy se spotřebovává rychleji, než ji průběžně doplňují srážky. Přehánky a bouřky

0: Pomohl zhašením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka. Jsme ty hasební práce museli přerušit, protože ty hromy blesky tady lítaly, takže to bylo pro nás také nebezpečné. A ten déšť potom sehrál svou roli. No.
0: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požárů je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Zdačická Eva Marvanová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

ze zásadních hitů 80. let na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. No a my se teď od hudby přemístíme k rukodělným pracem. Některé ponožky zahřejí nohy, jiné navíc i srdce. Projekt Ponožky od babičky propojuje šikovné ruce seniorek z celé republiky s lidmi, kteří ocení poctivou ruční práci a příběh ukrytý v každém páru. Jak obyčejné pletení pomáhá ženám zůstat aktivní, potřebné a v kontaktu s ostatními? O tom jsme si v jihočeském odpoledni povídali se Zuzanou Vajtišovou z organizace Elpida

0: a vedoucí pražských pletařek Marii Horinovou. Za chvíli nabídneme malou ukázku.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Ponožky od babičky nejsou jen ručně pletený výrobek. Jsou součástí projektu, který dává stovkám seniorek možnost věnovat se tomu, co umějí a mají rády a zároveň si přivydělat. Každý pár nese své jméno, tedy jméno té pletařky, která ho upletla, a často i kus jejího životního příběhu. V rozhovoru uslyšíte, jak se do projektu zapojují samotné pletařky, co jim společné pletení přináší a proč mají tyto ponožky pro mnoho lidí mnohem větší hodnotu než jen tu praktickou. Poslechněte si část rozhovoru se Zuzanou Vajdovou a Marií Horinovou. K mikrofonu je pozvala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Zuzko, projekt je zajímavý mimo jiné i tím, že pracuje s recyklovanou přízí. Jak celý ten proces funguje? Zkuste nám to přiblížit.
2: Je to tak, naše vlajková loď, to jsou ponožky klasik, to jsou ty ponožky z recyklované příze, kde každý pár je originál. A vlastně funguje to tak, že nám lidé posílají, občas to je na základě našich výzev, ale lidé nám posílají, darují vlnu, kterou třeba mají po své babičce, kterou najdou ve skříni, že ji tam babička uchovávala. Takže oni potom nám napíšou, že by nám ji chtěli darovat. A samozřejmě je důležitý, v jakém stavu ta vlna je, protože občas se nám stává, že třeba se vlna trhá, z čehož potom pletařky nic neupletou, takže vždycky upozorňujeme na to, aby ten materiál byl v pořádku a následně pošlou nebo osobně můžou i přinést materiál k nám do dílny a my potom tento materiál dáváme pletařkám a vlastně z té recyklované vlny si tam pletařky můžou plést, co chtějí. To znamená velký prostor pro fantazii a myslím si, že je to jejich nejoblíbenější produkt, který Maruška se tady směje, který pletou a je vlastně i náš nejprodávanější produkt.
1: No možná Maruška by k tomu ráda něco řekla.
3: No víte, já jsem ještě dříve narozená, takže si pamatuju dobu, kdy nebyla vůbec žádná vlna, nic. Jo, a tak já když vidím, když ty lidi tam pošlou, oni si třeba koupí kilo vlny a potom si něco upletou a tři klubka jim zbydou. Je to nový, jo, a teď co s tím? Tak to pošlou do Elpidy a my tam vidíme tolik druhů té vlny krásný, který tenkrát měli jenom na západě. A my jsme z toho úplně diví a tak my z toho opravdu rádi děláme ty ponožky s proužkama a kombinujeme to barevně a materiálově a o to víc nás to baví. Mě osobně to nejvíc baví, jo, že z něčeho vyrobím něco, co je ještě potřebné a co se třeba i líbí.
1: Nejzajímavější klubko, které se vám kdy dostalo do ruky, je nějaké takové?
3: No to nemůžu vůbec říct, protože těch druhů, ty příze je strašně velká škála, no. Takže to opravdu tam snad jen zlatá nic tam ještě nebyla.
1: Co se děje s penězi, které prodej těch ponožek přinese?
2: Cena těch ponožek je rozdělená na takové tři formy. První část jde přímo té pletařce, druhá část jde na ten projekt Ponožky od babičky a třetí část jde právě na vzdělávací programy od centra Elpida, které zajišťují pro seniory aktivity od kroužků angličtiny až po různé IT věci, taneční kurzy a tak.
0: Celý rozhovor o ponožkách od babičky si poslechněte na našem webu budějovice.rozhlas.cz. I na zítřejší dopoledne jsme si ke třem lvům pozvali hosta. Bude jim Linda Štucbartová, která říká: agresivita veřejnosti roste a stále častěji míří na ty, kteří lidem pomáhají nebo jim poskytují servis. Pohovoří o klientském násilí a jak proti němu bojovat. Poslouchejte zítra po 11. hodině dopolední.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál, don't worry, a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace o tom, jak se mají naše ryby v rybnicích. Třeboňští rybáři tento týden kontrolují ryby na téměř 300 rybnicích. Při takzvaných průbech zjišťují jejich kondici, zdravotní stav, množství i kvalitu vody v rybnicích.
1: Ryba se schromáždí na jedno místo a vrací sítí se odloví.
2: Na kontrolu rybí obsádky rybníku Staré jezero na Třeboňsku jsem právě přijela s baštýřem Radkem Bínou. Zatím tam máme asi 5 kaprů. To nám bude stačit?
1: No určitě ne, potřebujeme jich minimálně 20 pro tu kontrolu té váhy toho přírůstku.
2: Ale na těch 5 kaprech už vidíme, jestli ten zdravotní stav je dobrý nebo ne.
1: Samozřejmě vidíme, jak vypadá zlaťonka, vidíte i to bříško, že je nažraná, žábry, sytě červený, takže ryba přijímá bez problému kyslík, nic jí nechybí.
3: Kolik to má?
4: 26,5.
3: 26,5 děleno 19. Kilo 39. Před měsíce měli kilo, takže nám přibrali 39 deka a jeden kus průměrně. To je dobré.
2: S přírůstkem ryb tady na Starém jezeře je výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka spokojený. Ne všude je to ale stejné letos.
3: Během tohoto týdne, takzvaného prvního týdne, zkontrolujeme zhruba 250 rybníků se všemi kategoriemi ryb, tržní, násadové, plůtky. Rybník Staré jezero je na tom s vodou ještě relativně dobře, ale drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky daleko nižší. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3 z našeho normálu. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Voda je zelená, ke koupání by to moc nebylo, rybám to ale asi nevadí.
3: Máte pravdu, máme sice teplé dny, ale zároveň máme poměrně studené noci. Teplota vody v těch rybnicích se drží na zhruba 21-22 stupních. Jak máme málo vody, tak se více prohřívá, takže o ten měsíc evidujeme ten výskyt vodního květu se nic dříve.
2: V rybnicích, kde chybí nejvíc vody, snižují rybáři postupně počty ryb, aby nedošlo k jejich úhynům. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Rádio České odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Kdo se chce v létě ochladit a má namířeno do okolí Telče, měl by přibrzdit u obce Řásná. Dobře ukrytý v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině. Slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Telč, i přesto se v něm ale lidé mohou i vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají. Před turisty odjinud ho ale trochu skrývají. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí, to je ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi přírodní koupání a nepotřebují k tomu žádné turistické atrakce. Mimochodem rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
1: Jo, léto jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
2: A hlavně tady nic není.
1: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
2: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je jenom letos?
1: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen oproti jiným rokám. Tentokrát je to fakt studený, trochu teplejší.
2: Když jsem se potopil, tak jako zima byla udená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
1: Tak je to dobrý pro vás, tam byla zima.
3: My jsme tam nevezli.
1: Bývá to teplejší, no.
2: A vždy nejteplejší léto zatím po dlouhé době.
1: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
2: Michala s Veronikou, švagrové. Ano. Takže vy chodíte švagrové, tam, kde nic není.
4: Jo, tak jako ano. Není, jako myslím tím, že tady, jo, není bufet, nebo prostě milion tisíc lidí, je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí, no.
2: Takzvaný pařezák leží v nadmořské výšce 676 metrů. Je to tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce dohněda.
5: Máte, co do sebe, voda vám připadá jaká teplá, ne?
2: Mně připadá v pohodě.
3: Osvěžující.
5: A hlavně taková, budete mít takový film po sobě, to je lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
2: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
5: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Solidnější voda a tak.
3: Ale nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
5: No, to všechno.
3: Ale domluvu, že vždycky jednou za pět let, no tak víte, jo, co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
2: A vy jste se vzal s sebou i ploutve, co?
5: Jo, protože tady je to celost velký, tak jako, aby si člověk tady, jakoby si říká, protáh tělo zaplaval.
2: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
3: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že za nikdo není.
6: Ne, vy to teďka proflaknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo. Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a sumci 1,50 m, co koušou.
2: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
6: Ne, je to tu nádherné, fakt, je to krásný.
2: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
7: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telčských rybníků.
2: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
7: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá, nepodléhá zkáze sinic a podobných.
2: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde sedíme.
7: Z hráze, anebo z pláže.
2: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
7: Tak.
2: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
7: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
2: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
8: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2023 podle posluchačů. Šlo o smažené krokety s houbami a zelím. Původně od Márii Kryškové z Valašského Mezříčí. Naučíme se je teď dělat s porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profi kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Naďa Konvalinková. Ta si recept vylepšila podle svého.
1: Já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho.
2: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
2: A trochu té hladké mouky.
3: Pochoutkový rok.
2: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a jdeme na to ostatní.
2: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
2: Je namočíme a necháme je provařit.
1: 20 minut.
2: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naďo?
1: Červené zelí. Teď bych ho podlila trošku vody. Zamícháme a necháme dusit.
2: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
2: Trochou jenom. Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
2: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
2: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Přidáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hotovou a můžeme plnit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: Je to opravdu výborný. Výborný. No výborný.
2: Recept na křupavé krokety, tedy vlastně palačinky plněné houbami a zelím podle Nadi Konvalinkové, najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Márie Kryškové z Valašského Meziříčí. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2023 dala porota na třetí místo. Půjde o piškotový zákusek s ovocem, který se svým vylepšením připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Třeboňští rybáři kontrolují přírůstky ryb kvůli nedostatku vody v rybnicích budou nižší. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Noční teploty na jihu Čech budou kolem 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho přes 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
3: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
2: Rybáři na Třeboňsku teď dělají kontrolní odlovy, aby zjistili kondici ryb a jejich přírůstky. Ty ovlivňuje úbytek vody, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu už ale museli rybáři v Hluboké nad Vltavou a v Nových Hradech. Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Jak informovala policejní mluvčí Dana Čírtková, neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
5: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
1: Počasí.
2: Jih Čech je polojasný až oblačný, hlavně na Šumavě se ojediněle objevují přehánky. Teploty se pohybují kolem 21 a na horách do 18 stupňů. Noc bude opět chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům a v údolích k 6. Zítřek bude ze začátku jasný, odpoledne pak až oblačný a večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 7. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní stále buďte na silnici číslo 4 u Vimperka. Policie tam řeší nehodu nákladního auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V 15 hodin a 4 minuty. Příjemné úterní letní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne řadu zajímavých informací z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Fotbaloví mistři světa mají za sebou návrat do Španělska a opravdu bouřlivé oslavy. Do ulic Madridu vyrazili stovky tisíc fanoušků a společně s nimi taky náš zpravodaj. Jeho reportáž o tom, jak Španělé přivítali svůj hvězdný fotbalový tým, uslyšíte v této hodině. Obyvatelé Tučap na Táborsku, kteří mají jako zdroj vody jen studny a vrty, řeší každý rok sucho. Potíže s nedostatkem vody brzy výrazně vylepší připojení na jihočeskou vodárenskou soustavu. Počkejte si na podrobnosti. Přidáme také obvyklé penzum písniček, které nestárnou. Chybět nebudou Umberto Tozzi, Meky Šbírka a právě teď přichází svou píseň Tanec v čase zaspívat Ilona Čáková.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Kdo by si ještě před pár lety v době povodní pomyslel, že na jihu Čech budeme řešit obrovské problémy se suchem a špatnou kvalitou našich vod. Nedostatek vody komplikuje život i obyvatelům Tučap na Táborsku. Jsou odkázáni na vlastní kopané studny nebo vrty. Vody je ale málo, obzvlášť s příjezdem chalupářů. Problémy vyřeší připojení obce na jihočeskou vodárenskou soustavu. Stálý přísun pitné vody tím získá i nedaleký Brandlín.
1: Já mám svoji studni, co je dělaná po dědovi. Já mám vody dost zatím.
2: Karel Kubíček žije v Brandlíně u Tučap přes 40 let. Ne všech 60 obyvatel má ale štěstí na zásobené studny.
1: Soused na nemou, ten má vrt a ten má jako míň vody. Ono je to různý tady.
2: Voda je navíc nekvalitní.
1: Tady je nevýhoda, že poslední dobou je hrozně železitá, že problém třeba s bílým prádlem při prání a že to nechává fleky, a proto asi tahle ta upravená voda tam to není, že jo.
2: I proto se Karel Kubíček těší na přípojku k vodovodu.
1: Je to pokrok, jistota do budoucna.
2: Aktuální zásoby vody v Tučapech jsou podle starosty Pavla Nováka z hnutí Naše Česko tristní.
3: Už jsem jako starosta zoufalej, protože samozřejmě kromě toho, že všude jsou bouřky, aspoň trošičku prší pro tu vegetaci, tak tady v podstatě minimálně a navíc samozřejmě nám vysychají ty studně.
2: Vody ubývá i s příjezdem chalupářů nebo letních návštěv v období pouti.
3: Tak samozřejmě do těch nemovitostí k těm babičkám, dědečkům, maminkám přijede spoustu lidí a ty Tučapy navoptnají třikrát. Takže ta voda opravdu není a už teďka v tuhle chvíli prostě tu vodu zabezpečujeme do vodojemu.
2: V těchto dnech už obec chystá staveniště, aby se do konce příštího roku mohla připojit na Římovskou vodárenskou soustavu.
3: Už se na to těšíme úplně všichni, protože prostě ten zásadní v podstatě milník je tady a vlastně všichni se těší, že se napojíme na jeho Český vodárenský svaz a minimálně několika generacím. Opravdu na několik desítek let zabezpečíme lidem kvalitní vodu.
2: Stavební práce v Brandlíně i Tučapech má na starosti David Štursa.
4: Napojíme se na hlavní přivaděč, který vede nedaleko Tučap. Jestli bude vodojem a pak už jsou de facto samotné rozvody, to znamená pro laika trubky v zemi, které opravdu se dovádějí až k jednotlivým domům pomocí přípojek. Což je, jakoby, řekneme, i první etapa. Výhledově by se měly napojovat i další obce, které jsou jakoby za Tučapy.
2: Náklady stavby se pohybují kolem 48 milionů korun. Většinu pokryje 31 milionová dotace od Ministerstva zemědělství. Z Tučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde na světě? To je téma, které bude už za chvíli rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Medicine man.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Pozitivní Pavel Bobek na vlnách je u Českého odpoledne, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za chvilku tu bude populární rozhlasová série Zámecké léto. Každý den pro vás máme tip na návštěvu některého z našich zámků. Dnešní pozvánka je tu právě teď. Kam vás pozve průvodce zámeckým létem František Kinský tentokrát? Poslouchejte pozorně.
1: Zámecké léto.
2: Vezmu vás na výlet na Bruntálsko, kde stojí jednopatrový barokní zámek Slezské Rudoltice. Je obklopen parkem, který byl v době největší slávy v 18. století přirovnáván k Versailles. Zámek Slezské Rudoltice teď navštívíte s kolegyní Petrou Štrimplovou.
3: Kastelánem Tomášem Zembou. Stojíme u fotografie, reprofotografie historické podoby zámku Slezských Rudoltic.
4: Na které je zachycen náš zámek v roce 1869. O své dvě patra přichází v roce 1901 a to z toho důvodu, že už tady měla být jenom kalcovna a nějaká ubytovna, proto se to průmyslníkům neoplatilo opravovat.
3: Jaký je vlastně ten příběh?
4: Zámek vlastně byl postaven v druhé polovině 16. století, přestavěn z tvrze Fulštejnama, no pak to získali Sedlništi z Choltic, pak opět Olomoucké biskupství, no ale hlavní byli Hodicové a hlavní postava byl Albert. Albert Hodic, blázen z Rudoltice, říkal. To je obrovský příběh.
3: To jsme v kterém století?
4: To už jsme v 18. století samozřejmě.
3: A to je období, kdy se Rudolticím říká Slezské Versailles.
4: Ano, on nás proslavil v celé Evropě, kdy se začali sjíždět návštěvníci ze všech koutů. No a nejvzácnější návštěva tady byl pruský král Friedrich, který pobýval vlastně několikrát.
3: Jak velkolepé to teda bylo?
4: To bylo honosné, nezbylo z toho vůbec nic, on to prošustroval celé, jak se říká, jo, on prostě se zadlužil neskutečnou částkou a on si to užil do posledního, jak se říká, zlatky, jako jo. Po něm nezbylo vůbec nic. Už v roce 1779 se celý zámek rozprodal, aby se umořili dluhy. Takže tady už v roce 1779 lítali jenom netopíři.
3: No, kolem nás je po stěnách spousta loveckých trofejí, takové to klasické paroží, jdeme kolem vycpaného chlupatého medvěda.
4: Těch medvědů tady máme víc, samozřejmě ty trofeje. My jsme v roce 2008 začínali jedním srnečkem a dneska jsme majitele přes 800 kusů trofejí. A sbírka se nám stále rozrůstá, každou chvíli přijde nějaký myslivec své paroží zhodit k nám na zámek.
3: Kudy vlastně návštěvníky vodíte, co všechno vidí?
4: Prohlídkový okruh, projdete skoro celým zámkem. Kromě severního křídla, které je k dispozici jenom obci pro kulturní akce, no a jde se jak do zámecké kaple, tak do interiéru.
3: Na co jste obzvlášť pyšní?
4: To potom uvidíte pokoj přátelství.
3: Tak podíváme se. Tohle je pokoj přátelství?
4: Jo. To je jediné, co zbylo z našeho zámku. Nic víc. Omítky, tady ta mozaika z 18. století, alegorické desky a socha Máří Magdalény ze zámecké kaple. No a pozlacené zrcadlo, které údajně mohlo viset v zámeckém chlevě nad korytem. Hrabě tady měl dokonce dafní dvůr v zámeckém parku, což byly hospodářské budovy, kde uprostřed byla krásně barokně vyzdobená budova, kde byly ustajné krávy ušlechtivých plemen, které žrali z dubových koryt ve tvaru mušli. Každá kráva měla svoji služku a ty dojili čerstvé mléko, to slilo do obrovských džbánů, které se chladily ve vodotočích a šlechta, když šla na procházku do parku, tak pili chlazené mléko přímo u kanálu.
3: Musel to být teda pěkný cirkus, jak vás poslouchám. Opravdu zajímavá komnata. Tady jsou vlastně stěny v tom syrovém stavu, obouchané omítky, vidím i rozvody.
4: My jsme se rozhodli, že to necháme jako memento, že to opravovat nebudeme. Na Čančaných zámku je strašně moc a tady si lidi můžou aspoň podívat, co dokázali sami udělat s památkou.
3: A Alberta z Hodic máme tam na té podobence.
4: Ten příběh je obrovský. Náš zámek není postavený na historických předmětech, my to máme nainstalované jako iluzi, jak to asi mohlo vypadat, ale celý prohlídkový okruh je postaven na tom příběhu našeho pána.
3: Dokdy vlastně funguje zámek jako zámecké sídlo?
4: Tak do konce 19. století tady byl poslední šlechtický rod Čejkové z Badenfeldu a pak už se tady střídali průmyslníci. Za války byl poslední majitel konský handlíř Franz Andres, který spolupracoval s Němci, tady bylo výcvikové středisko Hitlerjungen, ale hlavně část Goebbelsové ministerstva propagandy. Potom už to byl jenom ruina a v 70. letech sklady krizového zabezpečení státu, které to vydrželi do roku 2004.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slezské Rudoltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Odpoledne v Jihočeském kraji pokračuje a my přidáme další hudbu i krátké zastavení u toho, co se v posledních týdnech dělo kolem nás. Španělské fotbalisty čekali po návratu do vlasti oficiální projevy, uznání i obrovská podpora od fanoušků. Hlavní oslavu uspořádali fotbalový svaz a madridská radnice v ulicích španělské metropole.
1: Na své hrdiny, mistry světa, čekali statisíce španělských fanoušků v centru Madridu už od časného odpoledne. Za 36 stupňového vedra tady začala fiesta s hudbou a tancem, ale hráči se nejdřív museli stavit v paláci Sarsuela a pozdravit se s králem Felipem VI.
2: Španělsko je díky vám znovu fotbalovým mistrem světa. Máme nejen šampiony, ale i šampionky, ženy z mistrovství v roce 2023.
1: V Královském paláci byli ještě v bledě-modrých košilích a v tmavých oblecích. Pozdravili se s králem, s královnou Letisí a také s jejich dcerami Leonor a Sofií. Obě měli na sobě dres s číslem 26, což jistě potěšilo Borchu Iglesiase. Pak už ale hráči odložili saka, vzali si jen trička s nápisem Jsme světoví šampioni a vydali se v otevřeném doubledekru do centra města. Cestou se ještě stavili u premiéra Pedra Sáncheze. Paní Maria Rosa s manželem Alejandrem z Madridu jsou přesvědčení, že dnes má Španělsko ten úplně nejlepší, nejsehranější mladý tým na světě. Měli obrovskou radost z toho, že se Španělsko znovu stalo mistrem světa. Vzpomínají na to, jak před 16 lety, přesně na tomto místě, na třídě Recoletas, před náměstím Cibeles, stáli a vítali tehdy úspěšný zlatý tým po mistrovství světa v Jižní Africe. Teď se jim sen o nejlepším fotbalovém mužstvu splnil podruhé. Podle odhadů madridské radnice bylo v ulicích města kolem milionu lidí. A ti všichni po trase šíleně pomalu jedoucího doubledekru i na náměstí Plaza de Cibeles vítali hráče potleskem, ovacemi a nadšenými výkřiky. Španělsko má nové miláčky národa a jsou jimi fotbalisté. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Agresivita ve společnosti roste a stále častěji dopadá na lidi, kteří nám pomáhají anebo poskytují služby, na úředníky, zdravotníky, učitele i sociální pracovníky. Kde se bere klientské násilí? Proč přibývá a jak se mu dá předcházet? O tom si budu povídat s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Poslouchejte zítra po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: britská trojka Bananarama a jejich vína na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Počasí aktuálně přináší slunce i mraky a také trochu více větru, než bychom si přáli. A ani v příštích dnech foukat nepřestane.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu potom oblačnosti přechodně ubyde a během zítřejšího dopoledne oblačnosti zase začne přibývat a odpoledne očekáváme převážně oblačno. Večer se potom na severovýchodě kraje mohou vyskytnout také slabé přehánky. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ta noc bude poměrně chladná, teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolích ojediněle až 6 stupňů Celsia. Maximální denní teploty potom budou o stupeň vyšší než dnes, mezi 21 až 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, odpoledne potom přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: A jaký bude další den v týdnu?
2: Ve čtvrtek bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo deštěm, odpoledne potom bude oblačnosti částečně ubývat a večer a v noci budou ustávat i srážky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 11 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, severozápadní až západní, ale již k ránu bude sílit na mírný 3 až 6 metrů za sekundu a večer potom opět začne slábnout.
0: A máme nějaké pozitivní zprávy, které se budou týkat pátečního počasí?
2: Pátek bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno a večer se potom zcela vyjasní, takže ta oblačnost bude taková proměnlivá. Srážky v pátek ale neočekáváme. Minima se budou pohybovat kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, na východě kraje až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý a bude slábnout.
0: A nakonec ještě poslední otázka, jak bude první den víkendu?
2: V sobotu budeme mít docela hezké počasí, bude polojasno až jasno, minima budou tedy poměrně nízké stále kolem 9 stupňů Celsia, ale teploty přes den už nám budou stoupat a budou se pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia. A vítr bude pouze slabý, převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: netratí.
1: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Novohradští rybáři musí dodržovat mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru v Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku. Letošní sklizeň obilí na jihu Čech bude v porovnání s dlouhodobým průměrem podle prvních odhadů o víc než 10% nižší. Paliva v Česku po konci vládní regulace zdražila o desítky haléřů. Zítřek bude na jihu Čech ze začátku prosluněný, postupně začne přibývat mraků. Teploty vystoupají ke 24 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. V Trhosvinenském potoce na Českobudějovicku se objevil račí mor. Úhyn 10 raků říčních kvůli tomuto onemocnění potvrdila státní veterinární správa. V ochranném pásmu mezi Žumberkem a Pěčínem platí mimořádná veterinární opatření. Doplňuje mluvčí zprávy Petr Vorlíček.
4: Musí tam být informační tabule o té nákaze, je zákaz přemísťování ryb, musíte čistit a dezinfikovat rybářské náčiní. Zajímavé je, že na tom Svinenském potoce nejsou invazní raci, kteří obvykle tuto nákazu šíří, takže se to tam dostalo pravděpodobně nějakým jiným způsobem.
3: Jihočeští zemědělci sklidili 19% obilovin. Žněv v minulých dnech zbrzdil déšť. Skoro všichni farmáři už dokončili sklizeň ozimého ječmene. Podle prvních odhadů budou horší výnosy a slabší úroda základních obilovin i řepky. Aktuální informace o sklizni shrnula ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: U pšenice se kombajny dostaly zatím jen na zhruba 14% ploch. Dozrává velmi nerovnoměrně. U řepky je sklizeň teprve na začátku. Pod střechou jsou jí necelá 4% s podprůměrným výnosem 2,5 tuny z hektaru.
3: Průměrné ceny pohonných hmot se po konci vládní regulace zvedly o desítky haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Litr benzínu zdražil o desetník, v průměru stál 1,40 korun a 1,60 haléřů. U nafty byl nárůst výraznější. Řidiči v Česku natankovali po víkendu litr o 77 haléřů dráž, průměrně za 40 korun a 76 haléřů. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila v neděli. Podle České asociace petrolejářů se to může projevit ještě v následujících dnech.
1: Počasí.
3: Noc bude na jihu Čech opět chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům a v údolích až k 6. Zítřek bude ze začátku jasný, odpoledne pak až oblačný a večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích v Roudenské ulici havarovalo nákladní auto a dvě osobní auta se srazila v Třeboni v Táborické ulici. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co předloval kanál La Manche, doběh, říkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
1: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je krásný.
0: Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli a sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. No a teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v také knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce a venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako a tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Ještě je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinou filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každý osundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do zad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdli injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koním zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a prohlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
4: Dobrý den, jsme spojeni?
3: Ano, velmi dobře.
5: Ano.
4: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
5: Děkuju.
4: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
5: Ježíš, děkuju moc. Mladý
4: jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
3: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
5: Taky, na skle.
3: Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
3: Ano. A?
6: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
3: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
7: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
3: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
5: klidně.
3: To.
5: Klidně.
3: Ještě někdo, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do radia.
3: Děkujeme.
5: Děkujeme.
3: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
8: Ano, děkuji.
3: My za zavolání jsme rádi, děkujem. Že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
5: Zvítězil Bolek Polívka.
3: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
5: To je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
3: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
9: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
10: No, to se
9: když
10: říká
9: má
10: obecně.
9: Hlad, tak to je konec všeho.
10: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
9: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
11: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
9: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
10: A kde jinde? Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou a teď slyším ty kroky. Ty kroky směřují ke mně, viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach. Tak já sedím zády a první nevím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicenzi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
9: A to se strašně polekal.
10: A tak jsem strašně...

0: ještě na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala, a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
1: Jo, že spadl.
0: Jako takhle ruka. Takže, promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a je. Teď si myslí, že to je moje milenka. Humoriáda.
2: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
3: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to sežereš sám.
2: Ano.
3: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád. Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
2: A s Bolkem práce?
3: No s Bolkem jsme dělali Černý baron v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
2: On byl z gumy, samá ruka,
3: jako
2: samá noha.
3: Samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
2: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
3: No třeba, jsou ty zvláštní, třeba u mě skoro skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. No, to je ono, ale ono to přijde.
2: Důležité je mít sebevědomí, ano?
3: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
2: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
3: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopou do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když Dýka. Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím, A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
1: Přijde to, věřím nepřijde, tomu. Nepřijde, nepřijde.
2: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek Jandák, náš dnešní jsem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humoriadické odpoledne, zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka. Děkuju. Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to, moc. Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Sraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
11: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
11: No peníze tam byly.
10: Peníze. No. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejho vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
11: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
4: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
4: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
4: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
4: způsob
2: vojenské schopnosti.
4: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, taky tam Jan Žižka.
2: Aha.
4: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
4: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
4: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
4: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
4: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je
4: to
2: pravda,
4: mění,
2: že ano, v té době...
4: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
4: že?
2: Dva metry, no.
4: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
4: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
4: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a Jež. Další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se tím poslouchají, nebo humoriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, to koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Prosím tě, co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, jestli jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Kam se nevytahuj, ty Don Juan nebo opuštěnej?
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď do ložnice.
3: Kam?
4: Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Oh. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nás tyhnul, víš? Ale mě neumíkneš. Mě, Péťo, neumíkneš?
4: Jo, šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: A heleme se, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
5: Dobrý večer,
6: kamaráde. Kamaráde,
4: co tu děláš?
6: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu. A tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostej odborník.
6: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
6: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
6: Přines plášky a rozkoprujeme.
4: Já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpusť mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
6: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
7: Konečně trochu vzduch.
6: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
7: Ježišmarja,
6: to se mu ani nedivím. Flaška není žádná.
7: Už je vzduch čistý, Pet.
6: Ale oni má rozděleno ještě
7: co je. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se.
6: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mládence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
7: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
8: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju.
9: A já taky daří. Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
9: A smějte.

0: na blízku.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Jaderná elektrárna Temelín dlouhodobě snižuje spotřebu vody používanou k výrobě elektřiny. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. V noci klesnou teploty na jihu Čech k 8, v údolích až k 6 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho přes 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
5: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
3: Jaderná elektrárna Temelín udržuje spotřebu surové vody pod dlouhodobým průměrem. Jihočeští energetici v loňském roce spotřebovali k výrobě 1 megawatt hodiny elektřiny necelých 2,5 metru krychlového vody. To je v porovnání s dlouhodobým průměrem pokles zhruba o 2%. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka se velká část vody z Temelína vrací zpátky do Vltavy.
6: Voda, kterou Temelínská elektrárna vrací do Vltavy, nejde do řeky bez užitku, ale protéká peltonovou turbínou malé vodní elektrárny Kořensko. Ta jen loni díky tomu vyrobila téměř 2,5 tisíce megawatthodin elektřiny, což odpovídá přibližně roční spotřebě menšího města.
3: Další úspory energetici očekávají po roce 2027, kdy dokončí modernizaci úpravny chladicí vody. Podvodníci na Vysočině využívají nový trik na vylákání peněz. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Jak informovala policejní mluvčí Dana Čírtková, neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování. Vysvětluje Dana Čírtková.
7: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
4: Počasí.
3: Noc bude na jihu Čech opět chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům a v údolích až k 6. Zítřek bude ze začátku skoro jasný až jasný, už dopoledne ale začne přibývat mraku a odpoledne čekáme převážně oblačno. Večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 17. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Uzavřená je silnice číslo 4 mezi Vimperkem a Horní Vltavicí. Bude se tam vyprošťovat havarované nákladní auto. V Jindřichově Hradci v Jemčinské ulici řeší policie nehodu motorkáře a v Českých Budějovicích v Roudenské ulici havarovalo další nákladní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po páté startuje nové vydání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další koření pro vaše uši v podobě písniček, které nestárnou. Jaká bude hudba? Chybět nebudou skupiny The Village People či Nasky a právě teď Naďa Urbánková s Karlem Kahovcem. Příjemný poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena dobře naladěná kolegyně Petra Pitra s úsměvem ve tváři a dnešním zpravodajským souhrnem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pohodové odpoledne. Tučapy na Táborsku v létě bojují s nedostatkem vody. Víc než 800 obyvatel se musí spoléhat na vlastní studny nebo vrty. Do konce roku 2027 se chce obec napojit na jihočeskou vodárenskou soustavu. Vody aktuálně ubývá i s příjezdem chalupářů nebo letních návštěv v období pouti, říká starosta z hnutí Naše Česko Pavel Novák.
3: Tak samozřejmě do těch nemovitostí k těm babičkám, dědečkům, maminkám přijede spoustu lidí a ty tučapy navopnají třikrát. Takže ta voda opravdu není a už teďka v tuhle chvíli prostě tu vodu zabezpečujeme do vodojemu. Kromě toho, že všude jsou bouřky aspoň trošičku prší pro tu vegetaci, tak tady v podstatě minimálně a navíc samozřejmě nám vysychají ty studně.
2: A s nedostatkem vody se potýkají i rybáři. Okysličovat vodu v rybnicích už museli rybáři v Hluboké nad Vltavou a v Nových Hradech. Ti třeboňští teď dělají kontrolní odlovy, aby zjistili kondici ryb i jejich přírůstky. Pokračuje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
4: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch strážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Oběma tématům se budeme věnovat podrobněji v našem vysílání. Českobudějovický krajský soud zastavil projekt výstavby rekreačního střediska u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici. Podle soudu chybí dostatečné odůvodnění, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. Projekt proto vrátil k projednání Jihočeskému krajskému úřadu a Šumavskému národnímu parku. Rekreační rezort by měl mít kapacitu až 800 lůžek. Součástí by bylo i přístaviště pro 100 lodí. Jeden z klíčových svědků v kauze Jihočeského byl bordového bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Českému rozhlasu potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí jihočeské policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě. Obžalovaný je z vraždy svého společníka. Vinu odmítá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: rádio vašeho kraje. Český rozhlas, České Budějovice a Den v kraji. Nedostatek vody komplikuje život obyvatelům Tučap na Táborsku. Jsou odkázáni na vlastní kopané studny nebo vrty. Vody je ale málo, obzvlášť s příjezdem chalupářů. Problémy vyřeší připojení obce na jihočeskou vodárenskou soustavu. Stálý přísun pitné vody tím získá i nedaleký Brandlín.
1: Já mám svoji studni, co je dělaná po dědovi. Já mám vody dost zatím.
2: Karel Kubíček žije v Brandlíně u Tučap přes 40 let. Ne všech 60 obyvatel má ale štěstí na zásobené studny.
1: Soused na Nemou, ten má vrt a ten má jako míň vody. Ono je to různý tady.
2: Voda je navíc nekvalitní.
1: Tady je nevýhoda, že poslední dobou je hrozně železitá, že problém třeba s bílým prádlem při prání a že to nechává fleky a proto asi tato upravená voda tam to není, že jo.
2: I proto se Karel Kubíček těší na přípojku k vodovodu.
1: Je to pokrok, jistota do budoucna.
2: Aktuální zásoby vody v Tučapech jsou podle starosty Pavla Nováka z hnutí Naše Česko tristní.
3: Už jsem jako starosta zoufalej, protože samozřejmě kromě toho, že všude jsou bouřky, aspoň trošičku prší pro tu vegetaci, tak tady v podstatě minimálně a navíc samozřejmě nám vysychají ty studně.
2: Vody ubývá i s příjezdem chalupářů nebo letních návštěv v období pouti.
3: Tak samozřejmě do těch nemovitostí k těm babičkám, dědečkům, maminkám přijede spoustu lidí a ty Tučapy nabobtnají třikrát. Takže ta voda opravdu není a už teďka v tuhle chvíli prostě tu vodu zabezpečujeme do vodojemu.
2: V těchto dnech už obec chystá staveniště, aby se do konce příštího roku mohla připojit na římovskou vodárenskou soustavu.
3: Už se na to těšíme úplně všichni, protože prostě ten zásadní v podstatě milník je tady a vlastně všichni se těší, že se napojíme na jihočeský vodárenský svaz a minimálně několika generacím, opravdu na několik desítek let zabezpečíme lidem kvalitní vodu.
2: Stavební práce v Brandlíně i Tučapech má na starosti David Štursa.
4: Napojíme se na hlavní přivaděč, který vede nedaleko Tučap. Jestli bude vodojem a pak už jsou de facto samotné rozvody, to znamená pro laika trubky v zemi, které opravdu se dovádějí až k jednotlivým domům pomocí přípojek, což je, jakoby, řekneme, i první etapa. Výhledově by se měly napojovat i další obce, které jsou jakoby za Tučapy.
2: Náklady stavby se pohybují kolem 48 milionů korun. Většinu pokryje 31 milionová dotace od Ministerstva zemědělství. Z Tučap Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

Agresivita ve společnosti roste a stále častěji dopadá na lidi, kteří nám pomáhají anebo poskytují služby, na úředníky, zdravotníky, učitele i sociální pracovníky. Kde se bere klientské násilí? Proč přibývá a jak se mu dá předcházet? O tom si budu povídat s Lindou Štucbartovou, zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny. Poslouchejte zítra po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zve Hanka Šoberová.

0: třikrát pěkná a Janek Ledecký na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Den v kraji, pokračujeme dalším zajímavým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Barvu kůže, skřelí a taky váhu ryb kontrolují v těchto dnech třeboňští rybáři na téměř 300 rybnících. Při takzvaných průbech zjišťují nejen jejich kondici a zdravotní stav, ale i množství a kvalitu vody v rybnících.
1: Ryba se shromáždí na jedno místo a vrací sítí se odloví.
2: Na kontrolu rybí obsádky rybníku Staré jezero na Třeboňsku jsem právě přijela s baštýřem Radkem Bínou. Zatím tam máme asi 5 kaprů. To nám bude stačit?
1: No určitě ne, potřebujeme jich minimálně 20 pro tu kontrolu té váhy toho přírůstku.
2: Ale na těch 5 kaprech už vidíme, jestli ten zdravotní stav je dobrý nebo ne.
1: Samozřejmě vidíme, jak vypadá zlaťonka. Vidíte i to bříško, že je nažraná, žábry je sytě červený, takže ryba přijímá bez problému kyslík, nic jí nechybí.
3: Kolik to má?
4: 26,5.
3: 26,5 děleno 19. Kilo 39. Před měsícem měli kilo, takže nám přibrali 39 deka a jeden kus průměrně. To je dobré.
2: S přírůstkem ryb tady na Starém jezeře je výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka spokojený. Ne všude je to ale stejné letos.
3: Během tohoto týdne, takzvaného prubního týdne, zkontrolujeme zhruba 250 rybníků se všemi kategoriemi ryb, tržní, násadové, plůtky. Rybník Staré jezero je na tom s vodou ještě relativně dobře, ale drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky daleko nižší. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3 z našeho normálu. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
2: Voda je zelená, ke koupání by to moc nebylo, rybám to ale asi nevadí.
3: Máte pravdu, máme sice teplé dny, ale zároveň máme poměrně studené noci. Teplota vody v těch rybnicích se drží na zhruba 21-22 stupních. Jak máme málo vody, tak se více prohřívá, takže o ten měsíc evidujeme ten výskyt vodního květu se nic dříve.
2: V rybnících, kde chybí nejvíc vody, snižují rybáři postupně počty ryb, aby nedošlo k jejich úhynům. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17 hodin a 31 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Loni hasiči v Česku zasahovali u víc než 15 stovek lesních požárů. Letos do poloviny července jich evidují skoro 900. Jejich riziko zvyšuje sucho i lidská nedbalost. Podle portálu Intersucho je jedním z míst, které trápí extrémní sucho okolí jihočeských Dačic. Do osady Kadolec, nedaleko rakouských hranic, vyjížděli k hořícímu lesu letos hasiči už 4x.
1: Ten samotný požár vypukl asi tak 100 metrů ještě od nás.
2: Ukazuje směrem do vzrostlého lesa Pavel Brůžek z hasičské jednotky v Dačicích.
1: Byl jako v prostředku toho lesa.
2: Ale u Kadolce nehořelo letos poprvé.
1: Bylo to tady, myslím, že už po čtvrtý. Kluci, když se nám tohle z toho zvalo v poplachu, tak se tomu samozřejmě už trošku jako na celou zasmáli, že zase Kadolec. Na těch stromech můžete vidět, že ta intenzita toho požáru byla poměrně značná. Když jsme semka přijeli, ty plameny tam dosahovaly nějakých 3-4 metrů.
2: Česka to umetená není. Kopečky, větve v cestě a to musí teda hasič absolvovat v obleku a k tomu si techniku tam dotáhnout.
1: Přesně tak. Samotná výstroj je poměrně těžká. Tenhle ten požár vypukl vlastně v době, kdy byly ty 38-ky, 40-ky, takže už jenom to, že si tohle to nadáte, tak je obrovská fyzická zátěž a potom samotná manipulace s vozidlama, s technikou, tahat to vedení po tom lese, je to opravdu pro toho zastavujícího hasiče velice fyzicky náročné, tak je zapotřebí ty lidi střídat. Z toho důvodu se někdy i těch jednotek povolává víc.
2: Než kezky zapršelo, jinak je ale dost sucho na Dačicku.
1: Na Dačicku, když byla kůrovcová kalamita v roce 2015-2019, tak proběhla nějaká masivní těžba kůrovcového dřeva, vznikly nám mítiny a paseky, no a samozřejmě dneska se sázely nějaké nové školky a v těch školkách je vysoká tráva, suchá. A ta nám opravdu velice komplikuje hasiční práce, protože tou suchou trávu se ten požár šíří opravdu velice rychle.
2: Souvislost se stavem lesa a suchem potvrzuje i Martin Možný z týmu Intersucho, který se lesním požárům věnuje dlouhodobě.
3: Dačicko patří mezi oblasti, kde se v současnosti výrazně projevuje půdní sucho, zejména v povrchové vrstvě půdy. Hlavní příčinou je dlouhodobější nedostatek srážek, který vlastně přetrvává od zimního období. Voda z půdy se spotřebovává rychleji, než ji průběžně doplňují srážky. Přeháňky a bouřky v nejbližších týdnech mohou krátkodobě zlepšit ten stav, ale jednotlivé bouřky dlouhodobý deficit sami o sobě neodstraní.
2: Příčiny vzniku lesních požárů shrnuje mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
4: Pravděpodobnost vzniku lesního požáru je určována přírodními podmínkami, jako je sucho, vysoké teploty, vítr, nedostatek srážek nebo například napadení stromů kůrovcem. Přičemž dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Kromě těchto faktorů významně přispívá lidská nedbalost.
2: Požár v Kadolci měl naštěstí happy end, protože pomohl zášením i déšť.
1: Přesně tak. Po lokalizaci toho požáru přišla bouřka. Jsme ty hasební práce museli přerušit, protože ty hromy blesky tady lítaly, takže to bylo pro nás také nebezpečné. A ten déšť potom sehrál svůj roli. No.
2: Nejvíce lesních požárů je ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina. Naopak nejméně požárů je v hlavním městě Praha, v Olomouckém a Zlínském kraji. Z Dačická Eva Marvanová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní, o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července, každý den krátce po 18. hodině. Počasí.
1: Jaké počasí nás čeká v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převážně polojasno, k ránu potom oblačnosti přechodně ubyde a během zítřejšího dopoledne oblačnosti zase začne přibývat a odpoledne očekáváme převážně oblačno. Večer se potom na severovýchodě kraje mohou vyskytnout také slabé přehánky. Kolem brázdy nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ta noc bude poměrně chladná, teploty se budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni Celsia, v údolích ojediněle až 6 stupňů Celsia. Maximální denní teploty potom budou o stupeň vyšší než dnes, mezi 21 až 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, odpoledne potom přechodně až mírný, severozápadní až západní 2 až 5 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaký bude další den v týdnu?
2: Ve čtvrtek bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo deštěm, odpoledne potom bude oblačnosti částečně ubývat a večer a v noci budou ustávat i srážky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 11 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, severozápadní až západní, ale již k ránu bude sílit na mírný 3 až 6 metrů za sekundu a večer potom opět začne slábnout.
1: A máme nějaké pozitivní zprávy, které se budou týkat pátečního počasí?
2: Pátek bude polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno a večer se potom zcela vyjasní, takže ta oblačnost bude taková proměnlivá. Srážky v pátek ale neočekáváme. Minima se budou pohybovat kolem 9 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, na východě kraje až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a večer se bude měnit na proměnlivý a bude slábnout.
1: A nakonec ještě poslední otázka, jak bude první den víkendu?
2: V sobotu budeme mít docela hezké počasí, bude polojasno až jasno, minima budou tedy poměrně nízké stále kolem 9 stupňů Celsia, ale teploty přes den už nám budou stoupat a budou se pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia. A vítr bude pouze slabý, převážně jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Ponožky od babičky nejsou jen ručně pletený výrobek. Jsou součástí projektu, který dává stovkám seniorek možnost věnovat se tomu, co umějí a mají rády a zároveň si přivydělat. Každý pár nese jméno své pletařky a často i kus jejího životního příběhu. V rozhovoru uslyšíte, jak se do projektu zapojují samotné pletařky, co jim společné pletení přináší a proč mají tyto ponožky pro mnoho lidí mnohem větší hodnotu, než jen tu praktickou. Poslechněte si část rozhovoru se Zuzanou Vajdovou a Marií Horinovou. K mikrofonu je pozvala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Zuzko, projekt je zajímavý mimo jiné i tím, že pracuje s recyklovanou přízí. Jak celý ten proces funguje? Zkuste nám to přiblížit.
2: Je to tak, naše vlajková loď, to jsou ponožky klasik, to jsou ty ponožky z recyklované příze, kde každý pár je originál. A vlastně funguje to tak, že nám lidé posílají, občas to je na základě našich výzev, ale lidé nám posílají, darují vlnu, kterou třeba mají po své babičce, kterou najdou ve skříni, že ji tam babička uchovávala. Takže oni potom nám napíšou, že by nám ji chtěli darovat. A samozřejmě je důležitý, v jakém stavu ta vlna je, protože občas se nám stává, že třeba se vlna trhá, z čehož potom pletařky nic neupletou, takže vždycky upozorňujeme na to, aby ten materiál byl v pořádku a následně pošlou nebo osobně můžou i přinést materiál k nám do dílny a my potom tento materiál dáváme pletařkám a vlastně z té recyklované vlny si tam pletařky můžou plést, co chtějí. To znamená velký prostor pro fantazii a myslím si, že je to jejich nejoblíbenější produkt, který Maruška se tady směje, který pletou a je vlastně i náš nejprodávanější produkt.
1: No možná Maruška by k tomu ráda něco řekla.
3: No víte, já jsem ještě dříve narozená, takže si pamatuju dobu, kdy nebyla vůbec žádná vlna, nic. Jo, a tak já když vidím, když ty lidi tam pošlou, oni si třeba koupí kilo vlny a potom si něco upletou a tři klubka jim zbydou. Je to nový, jo, a teď co s tím? Tak to pošlou do Elpidy a my tam vidíme tolik druhů té vlny krásný, který tenkrát měli jenom na západě. A my jsme z toho úplně diví a tak my z toho opravdu rádi děláme ty ponožky s proužkama a kombinujeme to barevně a materiálově a o to víc nás to baví. Mě osobně to nejvíc baví, jo, že z něčeho vyrobím něco, co je ještě potřebné a co se třeba i líbí.
1: Nejzajímavější klubko, které se vám kdy dostalo do ruky, je nějaké takové?
3: No to nemůžu vůbec říct, protože těch druhů, ty příze je strašně velká škála, no. Takže to opravdu tam snad jen zlatá nic tam ještě nebyla.
1: Co se děje s penězi, které prodej těch ponožek přinese?
2: Cena těch ponožek je rozdělená na takové tři formy. První část jde přímo té pletařce, druhá část jde na ten projekt Ponožky od babičky a třetí část jde právě na vzdělávací programy od centra Elpida, které zajišťují pro seniory aktivity od kroužků angličtiny až po různé IT věci, taneční kurzy a tak.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Využití umělé inteligence v medicíně, archeologii nebo vodohospodářství. Nejenom to, v prostorách Českokrumlovské galerie Port 1560 lidem ukazuje putovní výstava s názvem Futurum ex machina. Reportáž Lišky Kotlínové můžete slyšet zítra krátce před 7:30. Budoucnost táborského útulku pro opuštěná zvířata prověřuje odborná studie proveditelnosti. Porovná dvě možnosti. Buď investovat další miliony korun do rekonstrukce stávající budovy, nebo připravit výstavbu nového moderního útulku v současném areálu. Téma pro reportérku Evu Dubskou-Petrovou zítra po zprávách v 8 hodin. Hudební festival Jihočeské nové hrady se zítra vrací na krásná koncertní místa do Novohradského zámeckého parku, do kostela na Dobré vodě nebo v Trhových svinech. Pozvánku pro vás bude mít známá tvář festivalu houslista Jaroslav Svěcený. Nalaďte se nás zítra kolem 10:30.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V bazénu luxusní vily je nalezeno tělo vyhledávané plastické chirurgině. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Silvestr v kabaretu Růžový slon a pravda o vraždě jejich otce. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí filmovou báseň z hororových květů Karla Jaromíra Erbena Kytice. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Krajský soud zastavil přípravy výstavby rezortu v Dolní Vltavici u Lipenské přehrady. Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Tábor mezi neziskové organizace rozdělí 730 000 korun. Zítřek bude na jihu Čech většinou oblačný s teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Českobudějovický krajský soud zastavil projekt výstavby rekreačního střediska s kapacitou až 800 lůžek u Lipenské přehrady v Dolní Vltavici. Podle soudu developer dostatečně neodůvodnil, proč by měl záměr dostat přednost před ochranou životního prostředí. S výstavbou rezortu nesouhlasí spolek Lipensko pro život. Jeho předsedkyně Pavla Setničková k rozhodnutí soudu dodala.
4: Rozsudek potvrdil, že ochranu přírody nelze oslabovat pouhými obecnými prohlášeními o přínosu cestovního ruchu. Pokud mají být kvůli soukromému projektu poškozeny cenné biotopy, musí investor nebo správní orgán jasně prokázat, že jde skutečně o převažující veřejný zájem.
2: Krajský soud vrátil záměr k projednání Jihočeskému krajskému úřadu a Šumavskému národnímu parku. Vyjádření zástupce developera zjišťujeme. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dneska ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
5: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
6: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
5: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
7: Testující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
5: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Neziskové organizace poskytující sociální služby v Táboře si rozdělí dotaci 730 000 korun. Rada města schválila nebo doporučila žádosti 4 poskytovatelů rané péče, hospicových služeb nebo psychologické pomoci rodinám. O 300 000 korun požádala Diakonie Rolnička na sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení pro svoje handicapované klienty. Doplňuje místostarosta Martin Mareda za Piráty.
8: To chráněné bydlení je vlastně služba, kdy tuto službu využívá 12 klientů ve věkové kategorii 18 až 50 let. Tito lidé bydlí v 6 bytech a mají podporu 5 asistentů ve směnných službách, kteří s klienty pracují, tráví bytě tolik času, kolik klienti potřebují.
2: Poskytnutí dotace pro rolničku budou 31. srpna schvalovat zastupitelé.
3: Počasí.
2: Noc bude na jihu Čech opět chladná, teploty klesnou k 11 až k 8 stupňům a v údolích k 6. Zítřek bude ze začátku skoro jasný až jasný, už dopoledne ale začne přibývat mraku a odpoledne čekáme převážně oblačno. Večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný a biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě osobní auta se srazila v Táboře v Budějovické ulici a nehodu jednoho osobního auta řeší policie taky na silnici 105 u Bernardic na Písecku. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dnes podruhé se můžete v rámci speciálního letního čtení zaposlouchat do četby na pokračování z románu Jiřího Hájíčka Zloděj zelených koní. Pavel je mladý vysokoškolák, který se zajímá o mineralogii, spolu s kamarádem objíždí jeho česká naleziště a hledá vltavíny. Má přítelkyni a je šťastný. Časy i lidé okolo se ovšem mění. Píše se rok 1989.

Až do podzimu jsme jezdili kopat. Seznámil jsem Kačmar s dalšími lidmi, kteří už léta sbírali vltavíny. Byli různí. Od zapálených sběratelů, se kterými jsem jezdil i na mineralogické burzy, až po party, které vyloženě jen prodávali a šli po penězích. Jedné skupince se říkalo Moricova parta, s těmi jsem se znal jen od vidění. S ostatními jsme měli velice dobré vztahy. Pomáhali jsme si, když bylo třeba. Pak se na vltavínových lokalitách objevovaly a zase mizely party, které nikdo neznal. Dost bylo víkendových hledačů, to byli většinou vyložení amatéři. S nimi jsme moc netáhli, stejně jako s různými slídiči z Prahy, kteří většinou dělali hluk a jen zbytečně přitahovali pozornost. Zvláštní kapitolou byl Simon, samotář, věčně v zelené bundě a černých mančestrácích. Většinou se s nikým nebavil a hledal vždycky na vlastní pěst. Jedno nás ale všechny spojovalo. Byli jsme zlatokopové. Zlatokopové v Československu. Když jsem poprvé Kačmarovi řekl, že za gram vltavínu může dostat 30 až 40 korun, a když je pěkný kousek, u kterého se cení sběratelská hodnota, tak i mnohem víc, kopali ještě usilovněji. A já jsem pomalu přišel na to, že s ním to nemá chybu. Protože tolik metráků písku nebo jílovité země, kolik dokázal překopat za dopoledne, by sotva kdo jiný zvládl. Začátkem září jsme kopali hlavně kolem kaplice. A udělali jsme s kamarády z Moravy několik bezvadných tahů po místních hospodách. Nikdy předtím jsem neviděl vypít někoho tolik piva najednou, kolik dokázal Kačmar. Ale nevadilo mu to a druhý den kopal ještě s větším zápalem. Celý ten vydařený začátek podzimu skončil tím, že jsem s kamarády odjel na pár dní na Moravu hledat granáty zvané pyropy. Drobné a velice tvrdé červené krystalky. Karolína zahájila v Hradci druhý, poslední rok na ekonomické škole a já jel do Prahy na zápis do dalšího semestru na univerzitu. Pár dní jsem strávil na katedře u docenta Seneckého, ale táhlo mě to do Hradce za Karolínou. Kačmar mě zval na domácí zabíjačku a nakonec se ozval i docent Senecký. Nechal mi lístek ve vrátnici na koleji, že bude mít cestu k nám na jih Čech, protože by se rád zúčastnil sběru jihočeských vltavínů přímo v terénu. Sběr měl být zorganizován pro účastníky Mezinárodní konference o přírodních sklech, která se zrovna tou dobou konala v Praze. A že by se u mne při té příležitosti zastavil a prohlédl si mou sbírku. Čekal jsem celý den, kdy se pan docent objeví. Ale přijel až k večeru. Byl celý naštvaný a zklamaný, protože nestihl včas odjet z Prahy a přišel o to organizované sbírání vltavínu. Nic si z toho nedělejte, pane docente, utěšoval jsem ho. Ta akce stejně stála za houby. Slyšel jsem, jak to mělo probíhat. Prej jim to vybraný zoraný pole měli přijet hasiči polejt se stříkačkama, aby se těm delegátům jako líp hledalo. No to je přece šaškárna. Jestli se tady zdržíte do rána, vezmu vás na nejlepší lokalitu, co znám. Je to sice trochu z ruky, ale zaručeně něco najdeme, řekl jsem. A pak mě napadlo něco, co se mi zdálo naprosto skvělé. Vzpomněl jsem si na Kačmara. Jeho prase už v tu dobu muselo být po smrti. A bylo dobře. Byl ovar a byl křen. Pan docent si pochvaloval, jak jemně umí Kačmar okořenit prejt. Pak jsme seděli v kuchyni u kamen s prostornou plotnou, pili jsme víno a pak Kačmar přinesl nějakou pálenku. A my jsme pokračovali dál v pití a klábosení. Kolem jedné hodiny Kačmar usnul na lavici před kamny a docent Senecký už nijak nemohl ze staročeských pendlovek nad kuchyňským stolem určit čas. Ale ještě mi vyprávěl, proč je v 60 letech jenom docentem a ne už profesorem nebo akademikem, když napsal tolik vědeckých prací a tolik publikoval. Vyprávěl mi o vědecké konferenci v Londýně v 70. roce, ze které se nevrátili dva jeho kolegové zpátky do vlasti a on byl obviňován, že nezabránil jejich emigraci. A tahle hloupá historka zabrzdila jeho příští vědeckou kariéru. A pak mi vyprávěl vtipy na kolegy, profesory a na komunisty. Ale nikde to neříkej, hrozil na mě prstem.
Tak jsem mu řekl taky pár anekdot na děkana a rektora univerzity a pak jsme se ještě naposled napili a flaška byla prázdná. Kde budu spát? Koktal docent Senecký. A mám problémy s křížovou a bederní páteří. Lehněte si tady na gauč, pane docente. Já si roztáhnu deku na linoleum. Neříkej mi, pane docente. Pro tebe jsem Honza, jasný? Jednou pro vždycky. Dobře, Honzo. Lehni si tady na gauč a já se natáhnu na zem. Jsem zvyklý z vandrů a tak. Ty jsi nejlepší student, jakýho jsem měl, Pavle. Prohlásil slavnostně. A ty jsi můj nejlepší docent, jakýho jsem poznal. Jsi dobrý kluk a machr přes kameny, pokračoval docent. Ty jsi taky dobrý kluk, Honzo, a ještě stokrát větší machr přes kameny. Usnul jsem dřív, než jsem stačil vyřknout další kompliment. Na přednášce v posluchárně bylo dost málo lidí. Podivil jsem se, protože už jsem tam sám dlouho nebyl. Na dopoledních cvičeních jsem zjistil, kolik mám vlastně absencí a že už to do Vánoc těžko dohoním. 80. léta se skláněla a nahýbala ke svému konci. A hrnula mě před sebou svými událostmi jako po nakloněné rovině. Měl jsem zmatek ve všem i v sobě, ale nejvíc ve škole. Nedostal jsem 3 zápočty, a přesto jsem obešel katedry a zapsal se na všech 5 zkoušek. Co blbneš pro boha? Hřímal na mě ve své kanceláři docent Senecký. Chceš vyletět ze školy? Co jsi dělal celý půl rok? Flákal ses? Pokrčil jsem rameny. Byla to pravda. Na Štědrý den jsme byli každý sám. Já doma a Karolína taky, u rodičů. 26. jsme se sešli v Hradci. Dal jsem jí v kavárně v dlouhé dárek ve vánočním papíru. Zlatý řetízek s modrým kamenem. S jejím kamenem. Aby jí dával sílu a chránil ji. Já mám pro tebe taky dárek. Ale chci ti ho dát tam. Víš kde? Tam v tom vchodu u cihelny? Napadlo mě hned. Proč? V téhle zimě? Vždyť tam omrznem. Pojď. A uvidíš, bude to tam dvojnásobný překvapení. Ten dárek a pak naléhala Karolína. Byla zabalená v šále, na hlavě kulicha, tváře červené mrazem a mrzly nám u sebe pusy. Víš, kdo bydlí v tom bytě se zvonkem bez jména? Zeptala se, když mi dala vánoční balíček převázaný lesklou šňůrkou. To je ten druhý dárek, Pavle. Tajemství? Jaký tajemství? Nechápal jsem. No, ten byt je našich. Vlastně už je můj, je přepsaný na mě. Trochu jsme ho v poslední době zařizovali, bílili a tak. A teď je odpojený topení a voda. Ale na jaře tam budu smět bydlet. Je to prostě můj byt? No, to je skvělý. Proč jsi mi to neřekla dřív? Chtěla jsem tě překvapit. Udělat ti radost. Začal zase padat sníh. Vyšli jsme doprostřed silnice a zvrátili hlavy dozadu. Drobné bílé vločky se snášely z černého vysokého nebe, poletovaly, míhaly se, jako když běloučcí mrtví čmeláčci padají k zemi v lehkém ledovém vánku. I'll protect you from the hooded

Do poloviny ledna jsem stihl vyletět od tří zkoušek a ke dvěma zbývajícím mě kvůli chybějícím zápočtům ani nepustili. Seděl jsem na koleji ve svém pokoji na Pelesti. Kluci tam zrovna dojídali nějaké vánoční dobroty z balíku, který někomu došel z domova. Panovala dobrá nálada, padaly vtipy a povídali se historky a zkušenosti z probíhajícího zkouškového období. A já jsem se rozhodl, že to zabalím. Šel jsem dolů na vrátnici a vytočil telefonní číslo do bytu docenta Seneckého. No to nemyslíš vážně, zhrozil se pan docent, když se mu oznámil, že končím se studiem. Stejně už mě to nebavilo, řekl jsem do sluchátka. Nejsi hloupej? Křičel. Děkuju ti, že jsi za mě ztratil slovo u Nováka. Vyzkoušel mě, i když jsem neměl zápočet. Ale nedal mi to. Ale tohle si doufám rozmyslíš. Koukej si udělat aspoň pár zkoušek a v únoru tě chci vidět na přednáškách a na cvičeních. Zbytek zkoušek si doděláš v letním semestru. Řekl přísně. Cítil jsem se hrozně, když jsem položil sluchátko. Vyběhl jsem po schodech nahoru, vzal si dvě zbalené tašky a vyrazil jsem na vlak. Šel jsem pěšky, abych se prošel. Převracel jsem si to cestou ještě všechno znovu v hlavě. Horní část Václavského náměstí byla přeplněna lidmi. Spousty esembáků pobíhaly všude kolem. Viděl jsem oranžovo-bílé policejní antony a esembáky v kombinézách a přilbách, které jsem do té doby snad ještě neviděl. S průhlednými ochrannými štíty a dlouhými obušky. Šel z nich strach. Propletl jsem se tudy a dostal se na hlavní nádraží. Domů jsem dorazil večer. Naši a brácha sledovali televizi. Ukázali tam pár záběrů toho, co jsem před několika hodinami sám viděl. Potom dělali reportéři rozhovory s kolemjdoucími a s prodavačkami z obchodů, které si stěžovali, že si kvůli protisocialistickým demonstracím slušní lidé nemohou u nich v klidu nakoupit. Šel jsem hned spát. A teprve za tři dny jsem doma řekl, že jsem se rozhodl nechat studia na univerzitě. Brácha si zaťukal na čelo a šel pryč. Naši to přijali klidněji, než jsem čekal. Nevyhodili tě nakonec kvůli tomu Palachovu výročí? Zeptala se maminka druhý den ráno u snídaně starostlivě. Prej tam demonstrovali taky studenti pražských vysokých škol. Ale ne, mami, skončil jsem sám. Vždyť jsem vám to včera vysvětloval. Chci se živit sám, vydělávat si, už něco sám dělat a bydlet s Karolínou v Hradci a nebejt někde v Praze. Vezl jsem se na korbě nákladňáku, který řídil můj brácha. Půjčil si ho z podniku, aby nikdo nevěděl. Byla to vlastně černá jízda, to moje stěhování. Nadskakoval jsem na plošině, když jsme se kodrcali po vyspravované silnici, která vedla od nás do Hradce. Bundu jsem měl zapnutou až ke krku a do uší mi foukal jarní vítr. Nastavil jsem mu tvář jako nové naději, očekávání jiného života.

0: je vybavenou kuchyň. Ve dvou zbývajících místnostech stálo jen pár kousků nábytku po její babičce a moje skříň.
1: Nastoupil jsem hned na jaře v Hradci do práce ke geodézii jako figurant. To se mi líbilo, být celý den venku, i když třeba nebylo právě hezké počasí.
0: Nebyli jsme zrovna nějaká nobl společnost. Jeden propuštěný učitel, dva kluci, kterým se po učňáku nechtělo dělat ve fabrice, takže mě jako zkrachovalého vysokoškoláka přijali mezi sebe dobře. Napsal jsem dopis docentu Seneckému, aby se na mě nezlobil, ale že cítím, že tohle je pro mě teď to nejlepší. Nechodit do školy a být s Karolínou. Měl jsem radost, když mi po týdnu přišla odpověď a dokonce v balíčku jako dárek jeho nová kniha o geologii. Všechno teď bylo jiné a nové. Po práci jsem čekal na Karolínu před školou nebo v bytě, četl jsem knížku, kterou napsal pan docent, vařil jsem špagety v hrnci. Byli jsme s Karolínou pořád spolu. V kině jsme se drželi za ruce, světlo vrčelo, ta magie, ten červený plyš a mírně zatuchlá vůně sálu a příběhy, které nejsou pravda. A v kavárně jsme poslouchali tu naši fatální píseň o síle lásky, které jsme věřili. Tak tě miluju, ochráním tě od všeho zlého. Budu odhánět vampíry od tvých dveří. Potom jsme si ji nahráli na pásek a pouštili si ji doma z magnetofonu. Ráno při vstávání a večer před usnutím. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Karolína se učila na závěrečné zkoušky, bylo odpoledne a dole u vchodu někdo zazvonil. Vyklonil jsem se z okna a uviděl kačmara. Zamával jsem na něj, aby šel nahoru. Už jsi byl letos kopat vltavíny? Zeptal se, jakmile jsme si sedli za stůl. Byl jsem dvakrát jen tak o víkendu s klukama. Já bych měl pro tebe takovej návrh, Pavle. Mluv, vybídl jsem ho. Ty se v tom vyznáš? Víš, kde jsou naleziště, znáš lidi, co kupujou. Zkrátka víš, jak to chodí. A já zas dovedu zabrat, prostě umím makat. A mám auto. Tak ti chci navrhnout, že bychom mohli jezdit spolu. Klidně, kačo, jezdi s náma jako loni. No, ale ty jsi mi nerozuměl. Já myslel, že bychom jezdili jenom my dva. Podíval se na mě zkoumavě kačmar. Aha, nechce se ti dělit vytěžený vltavíny na čtyři díly, co? To ne, řekl rozpačitě. Ale jo, prokouk jsem tě, kačo. No co? Ale vem to racionálně. Vždyť je to zbytečný jezdit v tak velký bandě. Ty jsi kliďas a víš nejlíp, kde hledat. No já nevím, kačo. No, je fakt, že mám teď pár dobrých tipů, kde by možná stálo za to zkusit kopat. A tyhle kluci, co jsme spolu jezdili loni, už nemají moc zájem nebo jezdí sami. Tak vidíš, pojedeme půl na půl. Halb und halb. No to je férový, ne? Vyprovodil jsem kačmara až dolů ke vchodu. A pak jsem seděl za stolem a ovšem přemýšlel. Kdo to byl? Zeptala se Karolína z vedlejší místnosti. Kačmar. Myslím, že jsem ho odhadl dobře. Je to takovej sedlák prohnanej. Jezdili jsme kopat pravidelně třikrát v týdnu až do léta. Několikrát jsem kačmara vzal sebou na mineralogickou burzu do Příbramy. Prodali jsme natěžené vltavíny a stržili jsme hodně slušné peníze. Kačmar cestou zpátky spokojeně mlaskal. Tenkrát konečně pochopil, jak to celé funguje. Karolína složila zkoušky na výbornou a byly před ní její poslední prázdniny. Vyrazili jsme na vandr, jak jsem to měl rád, jen tak z batohy a spacáky. Byli jsme spolu a to bylo vše, co jsem si přál. Když jsme se vrátili, měl jsem u našich povolávací rozkaz a v našem bytě dopis od docenta Seneckého, který nás pozval na pár dní k sobě do Prahy. Karolína byla z Prahy celá nadšená. Věděl jsem, že jí mnohem víc

Baví chodit po ulicích měst a okukovat památky a starobylé domy, než se vláčet po horách nebo lesích a stopovat na silnici uprostřed polí. Já jsem se snažil uchopit ty společné okamžiky. Zpomalit čas. Ale věděl jsem dobře, že to nejde. Že za pár týdnů budu stát na peróně v Hradci a čekat na vlak směr Hodonín.

Tiše jsem vstal z postele, abych nevzbudil Karolínu. Došel jsem k oknu, přes zatažené závěsy prosvítal dovnitř jas, jako by nebe venku bylo bílé. Otočil jsem se ke Karolíně, spala na polštáři s vlasy vyčesanými dozadu. Poodhrnul jsem závěs a záclonu a na střechách byl první sníh. Nemohl jsem odtrhnout oči od zasněžených střech. Vypadaly jako filmové plátno, na kterém jsem si přehrával v duchu události posledního překotného roku. Kasárna v Hodoníně, vojenský drill a stýskání a potom listopadový převrat. Československo vzhůru nohama, nervozita lampasáků a naše snaha dostat se ven z kasáren. Pak před Vánoci přijeli naši a brácha. Cestou nadšeně vyprávěli, co věděli. Vytrhlo je to z jejich letargie, aspoň se mi to na chvíli zdálo. Dělali si starosti, co se 4 hektary polí, které dostanou zpátky, když komunistická strana už není u moci. Brácha mluvil jen o tom, jak si pořídí nákladňáky a bude provozovat autodopravu. Ale to všechno už se stalo skoro před rokem. Teď jsem byl doma, předčasně propuštěný voják základní služby, šťastný z náhlé demokracie a volnosti a z Karolíny. A cítil jsem se tak jako všichni kolem. Trochu změněný, trochu zaskočený sám sebou. Jiný než dřív. Začal jsem u bráchy a pomáhal mu s rozjížděním jeho firmy. A současně se měnilo i všechno kolem. Tak rychle, až se mi z toho bláznivého filmu občas motala hlava. Na jaře jsem se slavně shledal s Kačmarem. Obrazili jsme po deštích všechna pole, co jsem znal, a kde se dali najít vltavíny. Jezdili jsme kopat skoro obden. Zanedbával jsem práci u bráchy a brzy jsme se začali hádat. Připadalo mi to podružné. Nechtěl jsem se vázat na jednu práci. Ale brácha to bral jinak. Po svém, poctivě a beze zbytku. Karolína už pár měsíců pracovala v realitní kanceláři v Hradci. Bavilo jí to. Učila se nové věci a studovala zákony a předpisy, četla knížky o architektuře, stavebnictví. Zdálo se mi, že to všechno nabírá dobrý směr. Tak, jak jsme o tom vždycky snili.

0: Slyšeli jste druhý díl četby na pokračování z románu Jiřího Hájíčka Zloděj zelených koní. Pětidílnou četbu v režii Aleše Vrzáka v roce 2003 v našem rozhlasovém studiu za asistence mistra zvuku Michala Koláře načetl herec Martin Kubačák. Třetí díl četby vás čeká opět zítra touto dobou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, vše je připraveno, studio Českého rozhlasu v Českých Budějovicích je v pohotovosti, včetně techniky, personálu a účinkujících, kterými jsem já, tedy Pavel Zajíc. No a další díl folkového antikvariátu se právě rozjíždí. Léto budiž pochváleno, jak pravý klasik, ale je pravda, že tento bonmot vznikl v dobách, kdy se ještě léto chovalo docela normálně a předvídatelně. To už dneska moc neplatí, ale chovají-li se takto lidé, nemůžeme se létu moc divit, že se ji snaží napodobit. Chvílema nám z toho jde až hlava kolem a říkáme si, to tomu létu už úplně hráblo, nebo co? Léto však pouze pečlivě sleduje své vzory a tak toho musíme nějak přežít. Léto je takové docela vděčné roční období a tak není divu, že se objevuje v celé řadě písní a kdybych ve folkovém antikvariátu vysílal pouze ty, které jsou s létem nějak propojené, musel bych nutně omezit písně o ostatních ročních obdobích, neboť tolik vysílacího prostoru nemám k dispozici. Takže budu vybírat a protože můžu, tak si budu vybírat písně a interprety, k nímž mám nějaký vztah. A ten zrovna k chebským rychtářům mám.

Písničky Břeti Huleše patří k rodinnému stříbru tohoto žánru a je velká škoda, že je nelze slýchat jinde než ve folkovém antikvariátu. No a pokud se pletu, protože logicky nemůžu poslouchat všechny rozhlasové stanice, tak mě můžete taktně upozornit. Ústředním zpěvákem a kytaristou Richtářů byl Pepa Bidžovský, řečený Bigin, a ten by se právě v těchto dnech býval dožil 80 let. Ale jeho charismatický projev už zdobí nebeskou kapelu a nám tady zbyly jenom vzpomínky a nahrávky.

Pokud se vám zdál povědomý zvuk basové kytary, tak všem znalcům můžu potvrdit, že se nespletli, že basu opravdu hrál Petr Novotný od Žalmana, který o sobě tvrdí, že je nebavič.

0: S chebskými rychtáři jsme toho zažili hodně, hodně. Nezapomenutelné večery bývaly třeba na portě v Plzni, kde měla tramská muzika rezervovanou, tuším, salaš, a kde kromě rychtářů hrávala také pardubická stopa. A tam se datovaly začátky našeho přátelství, přestože většina aktérů už na nás čeká u onoho nebeského báru.
1: Jako teplej vítr sám, co pastvinu se honí, jsi jako jeho něžná dlaň,

Karolínou, poměrně frekventovaným dívčím jménem v podobě písně, jsme se rozloučili s chebskými rychtáři. No a hned tady mám další kamarády, tentokrát z jiné restaurace na plzeňském výstavišti, a pamětníci určitě vědí, jaký žánr se hrával v restauraci Bajkal.

tak už asi víte, co se hrávalo za styl v plzeňském Bajkalu. Ano, správně, bluegrass, a v těch dobách porty jste v Bajkalu potkali všechny, co tehdy v bluegrassu něco znamenali. Tohle třeba byla zrovna druhá tráva.

Tuhle písničku možná budete znát pod názvem 10 korun s textem Pepy Prudila z éry poutníků a s druhou trávou a jejich deskou z roku 1992 natočenou ve studiu V ve Zlíně pod vedením Ivo Viktorína se rozloučíme poslední písní s názvem Head Over Heels.

Vážení posluchači, další díl folkového antikvariátu pomalu končí a doufám, že jste si ho poslechli s radostí. A jestli ne, tak to radši nikomu neříkejte, abych neměl potíže. Užívejte léto a doufejte, že dostane rozum, když už se to u těch lidí, o nich jsem se zmiňoval na začátku, moc čekat nedá. Mějte se hezky, zpívejte si a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Napojení na jeho českou vodárenskou soustavu odstraní nedostatek vody v Tučapech na Táborsku. Prezident Petr Pavel varoval před označováním soudů za podjaté a aktivistické. Letošní sklizeň obilí na jihu Čech bude v porovnání s dlouhodobým průměrem podle prvních odhadů nižší. Noc bude opět chladná, teploty na jihu Čech klesnou k 8 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Tučapy na Táborsku se připojí k jihočeské vodárenské soustavě. Vodovodní řad zajistí pro víc než 800 obyvatel stabilní přísun pitné vody. Teď se spoléhají na vlastní studny nebo vrty. Hotovo má být do konce příštího roku. Stavební práce v Tučapech a nedalekém Brandlíně za 48 milionů korun má na starosti David Šturza.
5: Napojíme se na hlavní přivaděč, který vede nedaleko Tučap, jestli bude vodojem a pak už jsou de facto samotné rozvody, to znamená pro lajka trubky v zemi, které opravdu se dovádějí až k jednotlivým domům pomocí přípojek, což je, jakoby, řekneme, i první etapa. Výhledově by se měly napojovat i další obce, které jsou jakoby za Tučapy.
4: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šáhla. Jihočeští zemědělci sklidili 19% obilovin. Žněv v minulých dnech zbrzdil déšť. Skoro všichni farmáři už dokončili sklizeň ozimého ječmene. Podle prvních odhadů budou horší výnosy a slabší úroda základních obilovin i řepky. Aktuální informace o sklizni shrnula ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: U pšenice se kombajny dostaly zatím jen na zhruba 14% ploch. Dozrává velmi nerovnoměrně. U řepky je sklizeň teprve na začátku. Pod střechou jsou jí necelá 4% s podprůměrným výnosem 2,5 tuny z hektaru.
3: Počasí.
4: Noc bude na jihu Čech opět chladná s teplotami mezi 11 a 8 stupni. V údolích klesnou teploty až k 6 stupňům. Zítřek bude ze začátku skoro jasný až jasný. Už dopoledne ale začne přibývat mraků a odpoledne čekáme převážně oblačné nebe. Večer se na severovýchodě kraje můžou výjimečně objevit slabé přehánky. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni. Na horách naměří kolem 17 stupňů. Slabý vítr západních směrů přechodně zesílí na mírný. Biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Opatrní stále buďte na silnici 105 u Bernardice na Písecku. Policie tam řeší nehodu osobního auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Lenka Strutnova a trochu si stěžuje, že čím dál častěji vídá nadužívání čárky před slovem ale. Asi se prý lidé snaží o spisovnost, ale prý dávají čárku před ale vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak zaprvé, má paní Lenka pravdu, že často píšeme čárku u ale tam, kde být nemá?
2: Má naprostou pravdu, rozhodně podle těch příkladů, které nám poslala.
1: Ale? Hned si na ně posvítíme. Na každý pád vyplývá z toho tedy logicky, že okolo ale se ne vždy píše čárka.
2: Přesně tak. Přesně tak. Je to totiž tak, že někdy to slovo ale funguje jako spojka a tam ta čárka bývá, řekneme si kdy, a někdy funguje jako částice, nebo v některých příručkách a mluvnicích se tomu říká citoslovce. Ale v každém případě takhle bez čárky.
1: Já mám na to takovou pomůcku, když tam prostě vidím jedno sloveso ale a druhé sloveso, tak tam si říkám, že vždycky tu čárku napíšu u toho ale.
2: Přesně tak, jenomže tam jde o poměr odporovací mezi větami a on funguje i mezi větnými členy, takže ne vždycky tam musí být to sloveso.
1: Výborně, my si to teď ukážeme na případech, tak nejdříve případy paní Lenky, kde si stěžuje a kde říká, že čárka před ale se nepíše a vídá ji tam.
2: Paní Lenka nám napsala, to byl čárka, ale pěkný výlet.
1: To by mě čárka ale ve snu nenapadlo.
2: A ještě jeden příklad nám poslala. Já jsem ty klíče tady ale někde měla a zase s čárkou.
1: Takže tam bez čárky.
2: Všechny tyhle příklady jsou to, co jsem říkala. To ale je tam jako částice.
1: Tam, kde tu čárku před ale píšeme, tak dovolím si říct, kde je to jasné, jak se říká, jako facka. Hodně mluví, ale nic zajímavého neříká. To je ten poměr
2: Odporovací mezi větami.
1: Nebo stupňovací. Mluví za nás nejen slova, čárka, ale i činy. A tam už to sloveso není.
2: Ale je to stupňovací poměr mezi větnými členy. Takže je to ale spojka a čárka tam patří. Kdežto v těch příkladech, které jsme slyšeli, nebo můžeme si říct ještě další, kde to ale funguje jako částice, nebo si ho můžeme představit jako to citoslovce, třeba údivu nebo překvapení. To je ale zima. Tak tam žádná čárka nebude, protože to ale nám nic nespojuje.
1: Nebo nějaký nesouhlas, třeba nelibost. To snad ale nemyslíš vážně, tam taky čárka není. A nebo souhlas.
2: Nebo souhlas, třeba když řekneme, to se nám ale dneska ten pořad povedl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Nikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách navštívíme Brno. Pastor Marek Nový představí prázdninový program pro děti a mládež. Dozvíte se také, že organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přeji vám příjemný poslech. Mangal Lačera.

0: a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Organizace Romea otevřela nový ročník stipendijního programu pro romské studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol. Přihlášky přijímá do 26. července. Program nabízí finanční podporu pro studium i mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelná setkávání. Stipendium mohou studenti využít například na učebnice, školní pomůcky, cestovné nebo školné.
1: My za těch 10 let vlastně fungování stipendijního programu máme úspěšnost studentů, kteří dokončili daný ročník nebo absolvovali střední školu, potažmo vysokou školu, v rozmezí 98,5 až 100% úspěšnosti.
0: Říká manažer stipendijního programu organizace Romea Štefan Balok. Mezi stipendisty najdeme budoucí architekty, zdravotníky, informatiky, hudebníky i studenty diplomacie.
1: Já jsem zrovna nedávno měl rozhovor pro Český rozhlas Plus s čerstvou absolventkou právnické fakulty v Plzni, Veronikou Banovou, a těchto příkladů máme nespočet. Ti studenti dostudují vysoké školy, působí v oblasti, ve které vystudovali, ale hlavně jsou odborníci na dané téma a těch studentů je dnes už nepočitatelně, takže já jsem rád, že ten stipendijní program funguje a že má velké úspěchy.
0: V uplynulém školním roce podpořila organizace Romea celkem 100 romských studentů a studentek. Z toho bylo 65 středoškoláků, 5 studentů vyšších odborných škol a 30 vysokoškoláků. Stipendijní program ale není jen o finanční podpoře. Studentům nabízí také mentoring, doučování, vzdělávací kurzy, stáže nebo pravidelná setkávání Baruvas, kde si stipendisté z celé republiky předávají zkušenosti a navzájem se podporují.
1: Já ze své zkušenosti vnímám jako nejdůležitější právě setkávání studentů s názvem Baruvas, což v romštině znamená rosteme. A toto setkávání má obrovský význam v motivování těch studentů dokončit tu školu nebo pokračovat dál ve studiu, protože se setkávají s dalšími studenty, mnohdy staršími, kteří jim ukazují cestu a v podstatě se přátelí, scházejí se i mimo setkávání studentů a vytváří tak komunitu mladých lidí, kteří chtějí něco dokázat.
0: Pro řadu studentů stipendium znamená víc než jen peníze. Dává jim jistotu, že na své vzdělávání nejsou sami.
1: My jsme loni získali cca 185 žádostí, které splňovaly parametry pro to, aby byly zařazeny do stipendijního programu. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme mohli podpořit pouze 100 studentů. Ty studenty vybírala odborná komise na základě 3 kritérií, a to je hlavně prospěch ve škole, socioekonomická situace v rodině a také motivace ke studiu, kterou studenti dokládají motivační esej. Nicméně teď už můžu říct, že jsme se spojili s bankou Moneta, která přislíbila, že některé studenty pod čarou, kteří nedosáhnou na podporu v organizaci Romea, podpoří.
0: Romové jsou v českém vysokoškolském vzdělávání stále výrazně nedostatečně zastoupeni. Podle Baloga se situace sice postupně zlepšuje, ale změny přicházejí pomalu.
1: My vnímáme každý rok minimálně 50 až 60 vysokoškolských studentů žádá o stipendium, a to nejsou samozřejmě všichni, protože ne všichni si potřebují žádat o stipendium. Ale já vnímám ten trend takový, že sice je pomalý, ale zaplať pán Bůh za to. My jsme rádi, že máme vysokoškolské experty, máme doktory, máme právníky, máme architekty, kteří prošli tím stipendijním programem a ví, o co se jedná. Takže vlastně motivují to ostatní. Takže já jsem rád, že máme silnou komunitu vzdělaných Romů, kteří zároveň tak nepřímo bojují proti těm stereotypům, které ve společnosti jsou.
0: Říká manažer stipendijního programu Romea Štefan Balok.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát. Prázdniny jsou časem dobrodružství, nových přátelství a společných zážitků. Právě o takové léto se snaží mládež Living Church Brno. Prázdniny zahájili letním táborem a během léta připravují pro děti i další aktivity. Co všechno je čeká a proč se rozhodli věnovat svůj volný čas druhým? O tom už si s pastorem Markem Novým povídala Iveta Durdoňová.
1: Čemu se vy tam věnujete?
2: Určitě Božímu slovu, protože to je základ pro všechno, ale také sloužíme mládežníkům z ulice, kteří prostě to nemají v životě lehké, a tak pro ně pořádáme různé aktivity, soutěže, tábory, aby získali jakési poznatky, že se dá žít i lépe, než jenom to, co oni znají vlastně z té ulice. Máme i evangelizační jakoby práci, ale co se týče dětí, tak to je různý. No, někdy 50, 60, tak se to furt nějak pohybuje kolem tady toho čísla.
1: Co jste si připravili ještě pro děti během prázdnin?
2: Tak máme různé ještě aktivity, to teda spíš asi by řekl kolega, ale samozřejmě máme i venkovní akce, oni tancují venku, evangelizují, pozývají mládežníky další vlastně do našeho týmu, takže máme určitě spoustu akcí, v srpnu máme další evangelizaci větší s jednou církví, která je z Anglie, na to se taky těšíme. Určitě je toho dost.
1: Pane Nový, vy jste pastor, vy máte i svoji práci. Dá se to skloubit se zaměstnáním?
2: No, kdyby to nešlo, tak to nemůžu dělat, ale díky Bohu to jde. Já říkám vždycky, že Bůh mě pomáhá v tom, jak ten čas rozložit, abych se to všechno zvládlo. Člověk si udělá těch 8 hodin v práci a pak utíká vlastně hned do této služby.
1: Vy jste v takovéto službě vyrůstal jako dítě se svým bratrem. Vy jste další generace, máte dvě děti.
2: Oni v tom taky vyrůstají, vidí, co se děje, jak je to někdy namáhavá práce.
1: V současné době je důležité děti ze sociálně slabých rodin dělat pro ně aktivity. Vy tam máte i vzdělávací aktivity v době školy.
2: Určitě ano, jako snažíme se získat jejich vlastně srdce a zájem pro studium, aby vystudovali, aby prostě něco z nich bylo, aby měli dobré zaměstnání potom v budoucnu, takže ano, určitě je to tak.
1: Teď tu máme děvčata, které navštěvují Living Church. Co vám to dává v době teď prázdnin?
3: Já jsem Karolina Berousková. Dává nám to naději a sílu a věru jít dál s Bohem.
4: Já jsem Jana Husárová, je mi 15 let. Mě to dává radost, pokoj a být v jednotě spolu a že mám rodinu v Kristu a že se můžu spolehnout na ně v každé situaci.
1: Církev pro vás má i aktivity během prázdnin. Vy se scházíte jako mládež?
5: Každý čtvrtek, každý pátek, tréninky a sportujeme.
1: Všichni hrajete fotbal?
6: Ano. Ano.
1: 6 let hraješ fotbal?
6: Jo, ale jakože nechodím nikam.
1: Jenom do církve?
4: Já hraju asi tak 2 roky a baví mě to.
7: Jako já jsem dřív nechodila do církve, takže jsem nemohla chodit na ten fotbal, ale nějak jsem se o to nezajímala. A když jsem začala chodit do té církve, tak asi už rok hraju fotbal.
1: Jak jsi trávila čas, než jsi začala chodit do církve?
8: Kouřením cigaret a chodit do parku tady s Berouskovou.
1: Jak jste se seznámili s pastorem Markem Novým?
7: My jsme už tam chodili od malá. Potom jsme přestali chodit, protože jsme vyrostli a líbil se nám svět, kluci. Vystoupili jsme z té církve a potom jsme se zpátky vrátili, protože každý z nás měl jiný problém, ale třeba já jsem měla trápení v rodině a takové věci. Jsem se tam vrátila, když jsem Boha potřebovala, protože jsem si uvědomila, že bez Boha nejsem nic.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Mangautumen gelacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Hradec Králové přišel pod vodem o rekordních 46 milionů korun. Zítra čekáme během dne přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Počet lidí, kteří budou v příštích letech potřebovat paliativní péči, výrazně poroste, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vláda chce proto podle něj zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc paliativní péči ke konci života potřebuje. Podle Vojtěcha bude toto číslo dál růst.
2: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
0: Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
3: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
4: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
3: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
5: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
3: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Rybáři na Třeboňsku kontrolují tento týden zdravotní stav ryb. Podle kontrolních odlovů můžou odhadnout i budoucí výnosy. Letos je ovlivní úbytek vody ve většině rybníků, vysvětluje výrobní ředitel rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
6: Drtivá většina rybníků bohužel tu vodu nemá. Obecně my evidujeme úbytek vody zhruba v řádu 1/3, takže na těch rybnicích, které mají opravdu extrémní nedostatek vody, máme ty přírůstky nižší. I když je těch srážek poměrně málo a ta voda v těch rybnicích chybí, tak kyslíkové deficity jsme zatím téměř neevidovali.
0: Okysličovat vodu v rybnicích kvůli vodnímu deficitu museli už rybáři v Hluboké nad Vltavou a taky v Nových Hradech na Českobudějovicku.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 dávejte pozor na 65. kilometru směrem do Prahy. V odstavném pruhu jde po směru jízdy chodec v černém oblečení. A v Plzni v ulici Terezie Brzkové došlo k nehodě osobního auta s tramvají. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Je majitelem charismatického hlasu, čas od času ho propůjčí třeba Antoniu Banderasovi. Už 33 let je členem Vinohradského divadla a obejde se bez něj jen málo který seriál. Herec a dabér Jan Šťastný je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Krásný dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je dnes herec a dabér Jan Šťastný. Ještě jednou vítejte, děkuji, že jste přijal pozvání do Alex a host. Když se na úvod zeptám, jestli filmové plátno nebo divadlo, divadelní prkna, tak co je vašemu srdci blíže?
1: Asi nejsem první, kdo to řekne, ale mému srdci je blížší to divadlo. Je to živé umění, je tam bezprostřední kontakt, je to něco, co utíká každou sekundou, která už se nedá vrátit. Ta práce je pro mě i zábavnější. Koneckonců já jsem, když jsem se rozhodoval, co chci dělat před maturitou, ne, že by zvítězilo divadlo, já jsem se totiž k tomu dostal naprostým kotrmelcem tedy, ale nicméně tu divadelní akademii jsem vystudoval především kvůli divadlu. Já si myslím, že to je dokonce dneska i sebezáchovné, protože jak s úděsem sledují pokrok technologií, práci umělé inteligence, digitálních technologií v audiovizuální tvorbě, tak mám takový neblahý pocit, že nastane čas, kdy my už nebudeme potřeba na to plátno nebo do toho rozhlasu a tak dále, ale přece jenom pokud živé umění, to znamená v mém případě to divadlo, přetrvá, tak to je jediná šance, jak ještě vlastně působit aktivně.
0: To snad bude věčné.
1: Zase nejsem pesimista. Ono to jde sice rychle, ale já si myslím, že ne zas tak závratně rychle, že by to hrozilo během 5 let. To přece jenom... Mám rád to divadlo především proto, že to je ta vědomá práce od začátku do konce. Že tam je tah na branku, že přece jenom máte daleko větší šanci, nechci, aby to znělo vzletně, ale prorůst do postavy, trošku se jí zabývat, naučit se, jak ta postava myslí, možná jak chodí. Je to takové to celostní herectví pro mě pořád. Přece jenom, když točíte, tak je to od záběru k záběru na přeskáčku. A je tam hodně na režisérovi, jak uhlídá, v jakém stavu zrovna vaše postava je. Těžko si to člověk hlídá sám. A hlavně, na tu práci nemáte vliv. Na výsledek nemáte vliv. V tom divadle tam někdo strčí v těch 19.00 a už je to jenom na vás. U toho filmu nebo televize přece jenom ten výsledný tvar je herec spíš použitej, než aby tím dílem sám vládnul.
0: Tak, ale není to divadelní herectví právě tím, jak ho popisujete, náročnější pro vás? Jste třeba fyzicky i psychicky vyčerpanější po večerním představení, než třeba po celodenním natáčení seriálu?
1: Jsem fyzicky i psychicky vyčerpanější a jsem za to rád, protože já mám aktivní odpor ke sportu třeba. Ale ono toto divadlo plně nahrazuje, protože ono se to nezdá, ale přece jenom ten výdej energie v tom trdlování po jevišti, ale hlavně mentální výdej a mozek, jak známo, zpracovává značnou část energetického příjmu, tak to tělo se opravdu vyčerpá, ale ona to není smutná únava, ona je to jakási očistná únava. Je to takové to, že si potom sednete k tomu stolku u sebe v šatně, jste stahaný, pokud to je opravdu třeba náročný výkon, ale je vám tak nějak hezky. Není to únava, která vás hází do špatné nálady, nedej bůh deprese, ale je taková očesná. Já tomu říkám připomocně taková jako teatroterapie a když mám vlastní třeba i běsy, v každém z nás je cokoliv a přece jenom jsou situace. Já se sice snažím žít nomen omen, ale ne vždy se to samozřejmě daří a přichází životem, jak člověk probíhá, proutíkává se spíš v dnešní úspěchané době, tak jsou situace, které nejsou zrovna komfortní a někdy až tragické. A tam to divadlo opravdu pomáhá.
0: Říká Jan Šťastný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s hercem a dabérem Janem Šťastným, narozeným ve Zlíně, tehdy Gottwaldově. Ten je znám i pro festival pro děti a mládež, filmový festival. Přitom vy jste říkal v tom minulém vstupu, že herectví nebo cesta k němu, že jste udělal nějaký takový kotrmelec, tak filmový festival hrál tam nějakou roli na vaší cestě k herectví?
1: Ten filmový festival snad až tak nehrál tu zásadní roli. Je to jednoduché, já jsem byl ve Zlíně jako normální žák, student a tak dále, ale jistým způsobem ten film, ten zlínský film měl co dočinění s tím, co dělám dneska, protože já jsem se začal objevovat vlastně na filmovém plátně jako v dobách, kdy jsem byl buď dítě školou povinné nebo gymnáziem povinné, ale byla to taková, všecko jsou to kotrmelce, moje životní kotrmelce jsou fakt jako mě celou dobu něco předchází. Já jsem nebyl ten, u kterého sudičky stály v kolébce a říkali, ty máš jedinou šanci pozvednout kulturu tohoto národa, pozvednout, kultivovat jazyk český na velkých scénách. Vůbec nic takového se nedělo. Můj tatínek byl stavební inženýr, maminka lékařka, vyrůstal jsem vlastně v normální rodině. Chodil jsem na to gymnázium potom a v podstatě rozhodování bylo mezi tím, jestli ze mě bude stavař anebo lékař. Mně se trošku víc líbila medicína, se přiznám, ale při tom gimplu jsem zase něco mě předskočilo. Kamarád hrál v amatérském souboru Malá scéna a nikdo jim vypadl, někdo onemocnil, tak mě vzal sebou, jestli bych tam něco jako s nima, tak jsem tam šaškoval pro děti něco a vlastně to bylo docela zábavné a pak přišlo další představení a další titul a tak nějak jsem tam vlastně do té maturity zůstal v tom amatérském souboru. Nicméně nekoketoval jsem nikdy s myšlenkou, že bych se tomu věnoval profesionálně. Mezitím přišly nějaké nabídky z filmového studia, které tenkrát ještě fungovalo, filmové studio vlastně dětských filmů ve Zlíně na kopci. Původně vlastně to bylo, nechal postavit Tomáš Baťa jako studio pro reklamní filmy, pro svoji firmu. A tam jsem jako už snad desetiletej poprvé se vyskytnul v nějaké sérii českých večerníčků. Potom v pohádce, kterou jsem s hrůzou zjistil, že se opakuje každý rok, jmenuje se Zahumný a drak, kde jsem jako 15-letý puberťák měl poprvé políbit dívku jako takovou, pač já byl hrozně, mě to trvalo všechno hrozně. Já jsem si v 21 myslel, že děti nosí čáp, já byl takový pomalejší v tomhletom. Ono u nás na té Moravě to šlo trošku pomalej všecko. Ale měl jsem tehdy políbit tehdejší superstar Ivanu Andrlovou, která hrál, rekvizitáři do mě nalili dva fernety a pak to šlo samo, abych se trošičku uvolnil. Ale nicméně to taky neznamenalo, pak jsem natočil jeden ještě pokus o muzikál Mezi námi kluky, kde se mě donutili tančit, no zpívat snad ani ne, ale tančit pohybově a nadaný jsem byl vždycky teda v uvozovkách. A nicméně ještě ani to nerozhodlo o tom, co budu dělat dál, ale paní herečka Věra Nováková ze Zlínského divadla, tehdy Gottwaldovského, výborná herečka, která nás taky částečně vedla v tom amatérském souboru, mě prostě přemluvila, jestli nechci zkusit přijímačky na DAMU. No, a co bych tam jako dělal, nebo já to vůbec tohleto. Jsou v polovině roku, další přijímačky jsou až na konci roku po maturitě, tak a byl takový balík, mě do všeho museli strkat. Tak jsem to jako, tak mi připravila na ty zkoušky. Já jsem přijel tenkrát vlastně na tu slavnou DAMU do Karlovky. Otevřely se dveře té zkušební místnosti. Já jsem poprvé viděl herce, které jsem znal jenom z televizoru, tak jsem spanikařil samozřejmě. Ale objevily se tam takové oči. Oči, které mě furt provázely a někam mě vedly, které mě úžasně uvolnily, tak jsem tam něco jakože vystřih. A na tu DAMU jsem se nakonec dostal. Byly to oči Jany Hlaváčové, která potom byla mou profesorkou a můžu to dnes říct určitě mou kamarádkou a vlastně jsem s ní prošel jak angažmá v Národním divadle, tak i to angažmá ve Vinohradském divadle. Ale ještě jsem stále nevěděl, první dva roky. No a to víte, my jsme měli v ročníku spolužáky, kteří vyrostli v divadelních šatnách, nevím, jestli můžu jmenovat, ale byl to například Lukáš Hlavica, byl to Ivan Trojan, byl to Jirka

0: které ve svém životě něco dokázali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který ještě v druhém ročníku DAMU si nebyl jistý, zda je to ta správná profesní dráha. Tak kdy jste té jistoty na 100% naplno nabil?
1: Zase na to

0: má velkou zásluhu Jana Hlaváčová, která mě tak nějak postupně velmi opatrně a velmi šetrně vedla, a já to slovo klidně řeknu, k lásce k tomu divadlu nebo k herectví jako takovému. A já jsem pak zjistil skrze ní, že to má svůj velký smysl. A pokud to člověka, musí ho to samozřejmě bavit a naplňovat, ale naplňovat, je to ona to obrovská vlastně odvaha, když si to připustíte, že chcete co si skrze svoji postavu sdělit. Vlastně máte velikou zodpovědnost taky, protože oslovujete, já nevím, v tom Vinohradském divadle třeba tam je 620 diváků a něco jim vlastně předáváte. Můžete si to nazvat, jak chcete, třeba je trošku i k něčemu popostrčit, nebo dát jim nějakou naději, nebo jim ukázat, že ten svět, ve kterém žijeme, je zrovna v takovém stavu a jak z toho třeba ven, proto já mám strašně rád na divadle, pokud má katarzní účinek. No, ono dneska se občas taky inscenuje něco, co skončí bezvýchodně. A to já úplně nemám rád, protože ta spovykaná doba, ve které žijeme, by spíš měla nabízet, ne komentovat, co je špatně, ale nabídnout taky nějakou cestu, třeba nabídnout nějakou naději. A potom, když už jenom takhle o tom mluvím, tak vlastně najdete jakýsi vztah. A jak jsem to řekl, že ta práce opravdu má svůj nějaký hlubší smysl.
1: Takže jste pak už nikdy nepochyboval o tom, že tam, kde jste, to, co studujete, je to správné?
0: V podstatě, no, nepochyboval. Ono, to herectví je právě trošku zrádné v tom, že pokud se vám zrovna nedaří a herecká kariéra je, chvilku jste nahoře, chvilku dole, anebo třeba jenom pořád dole. To se taky stává.
1: Stalo se to vám?
0: Pořád ne, ale samozřejmě ty výkyvy tam samozřejmě byly vždycky a dařilo se víc a míň a přicházely do toho nějaký osobní třeba životní věci, se kterýma se člověk musel vypořádat. Nebylo vždycky samozřejmě všecko hej, hej, ouvej. Taky občas bylo to ouvej, ale od toho, a tam se zase vracím k tomu katarznímu nebo očistnému nebo tomu sebeléčivému účinku toho divadla, které mě z toho vždycky nějakým způsobem dostalo. Nejenom ten zážitek na jevišti, ten interaktivní zážitek, ale i třeba proces zkoušení, že vám dal třeba na něco zapomenout, anebo dokonce ukázal nějakou cestu, řekl, aha, ono by to šlo i takhle, a proč já se vlastně trápím tím, když ta možnost je někde jinde. Je to vlastně, to mám na tom to rád, že se tam člověk neustále učí. Já vůbec to hraní, abych nemluvil, ono to má, víte, pro mě, jako já se snažím, moje manželka Barunka vždycky říká, hele, teď už to děláš tak dlouho. A já byl vždycky přezodpovědný takovej, jako abych někomu něco nepokazil, abych splnil požadavky toho režisera. Teď už přece víš, co a jak, tak si to, začni si to víc užívat. A od té doby, co se snažím se to k tomu všemu ještě užívat, tak z toho mám v podstatě jenom užitek. A já doufám, že třeba ta energie, doufám, a nevím to, je přenosná i na ten plný sál, kam se snažíme cosi sdělit.
1: A i vaši rodiče se postupem času smířili s tím, že nebudete ani stavař, ani lékař?
0: Ano, tak to víte. No, nebylo to úplně jednoduché samozřejmě, protože u nás v rodině se vždycky dbalo na vzdělání a pokud možno jako kvalitní a třeba mnohonásobné vzdělání, tak přece jenom, když jsem oznámil, že ani před tím jménem nic nebudu mít, protože tenkrát magisterský titul, ačkoliv jsme absolvovali normální státní zkoušky, tak se ještě nedával na Akademii muzických umění. Ale to je strach každého rodiče. Taky ten strach, protože v herectví neexistuje takzvaně kariérní postup. Tam nemáte to, že nastoupíte někam do firmy a máte čas, časem se propracováváte třeba na vyšší a zodpovědnější pozice. To tady u nás není. Ta nabídka buď přijde, nebo nepřijde. Chvilku jste nahoře, chvilku jste dole. Je potřeba s tím pracovat. Takže já se jim trošku nedivím, že jsem se já sám hodil do velkého neznáma. Taky u mých starších synů, ale tam jsem to vyřešil šalamounsky. Protože vlastně já úplně nejsem jistý, jestli bych si přál, aby mý potomci kráčeli v našich slepých. Pokud ještě můžu vteřinku, tak se mi přihlásil právě, protože jsme na budově v budově Českého rozhlasu do Dismanova dětského rozhlasového souboru. A tam oba ty starší kluci zjistili, že ta herecká práce je velká dřina, že to je zodpovědnost a že tam hraje taky konkurence a tak dále. Tak od toho dali ruce pryč, takže tak jsem je vyléčil. No uvidíme, co bude u toho nejmladšího.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec a dabér Jan Šťastný, který je mimo jiné známý z řady seriálů, ať už to byla Ordinace, Pojišťovna štěstí, Slunečná, a mohla bych pokračovat. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že je to povinností, nebo mělo by to být povinností herce, hrát v seriálech, aby potom na vás lidé, jako na známou tvář, přišli do divadla. To jste takto uvažoval od samého začátku, nebo jste si postupem času ověřil, že to tak skutečně funguje?
2: Já si nejsem úplně jistý, jestli jsem řekl povinností, ale to není nicméně...
1: Ano,
2: řekl jste
1: skoro povinností.
2: Skoro povinností.
1: Tak skoro.
2: No, ano, protože ona se nám doba proměnila. Od začátku to tak samozřejmě nebylo. Ono přece jenom dneska trošičku divadlo bojuje o to, aby do něj vlastně chodili lidi. Obecně to tak platí a není to jenom o to upoutat nějakým, pokud možno bulvárním titulem, ale třeba velká divadla asi mají povinnost svoji už z titulu svého postavení jako přece jenom nosit tu, řekněme, kvalitnější dramatickou literaturu, ale je to samozřejmě boj. Je to velký boj, doba je trošku spovykaná, všichni jsme uhonění, pořád nás někdo straší, že, já nevím, jsou tady nemoci, že bude válka a tak dále a tak dále. A vlastně, že lidé zpracování těmito informacemi, protože na nás opravdu útočí ze všech stran. Trošku jsme zapomněli třídit, přestali jsme to umět třídit, co je vlastně pravda, co není pravda a tak dále. A lidi opravdu žijou trošku v úzkostech. To znamená, když jdou do toho divadla, že se spíš chtějí pobavit, možná zapomenout, zasmát. Ale já přece jenom trvám na tom, že ta dramatická literatura divadelní má nabízet i závažná témata, ale je to potom boj. A jedním z prostředků toho boje je právě, abychom se my zatvrzeli divadelníci, objevovali i na obrazovkách a třeba i v průběžných seriálech, aby to tam bylo na tu první dobrou, jak já tomu říkám, prostě toho kluka, toho člověka, toho pána, tu paní, tu slečnu známe z televize, budeme se na ní podívat do divadla. Ono to takhle nebývalo vždycky samozřejmě, konkrétně Vinohradské divadlo, ale zase na druhou stranu bylo divadlo tehdejších seriálových hvězd. Pan režisér Dudek točil spoustu seriálů v České televizi, v tehdy Československé televizi, a ta plejáda těch úžasných herců, který tam tenkrát hráli, tak hráli i v seriálech a chodilo se na ně do toho divadla. Dneska ta doba zase tomu nahrává víc, takže rozhodně se nezříkat rolí, no. Prostě se nezříkat, protože teď to trošičku přeženu, ale herec, který vlastně není vidět, jakoby tak trošku nebyl. Je potřeba upoutávat pozornost a ta konkurence divadel i komerčních divadel je opravdu dneska veliká. Nefunguje nic líp, než když máte na tramvaji vylepený dva obličeje, protože to vidí každý. Ne se někde schovávat a tak dále. Pravda, je to boj, ale ten boj stojí za to. No. Když to řeknu zase trošičku vzletně, ale ta naše, proto to děláme. Aby jsme jako těm lidem něco zkusili dát, to, co umíme, nebo třeba neumíme, nebo se s nima podělili o ty věci. To je ten zážitek, pro který já to mám rád.
1: Jan Šťastný je naším hostem.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jan Šťastný, herec a dabér, je naším hostem. Už jsem v úvodu zmiňovala, že jste 33 let členem Vinohradského divadla. Tehdy vás ještě vítala paní Jiřina Jirásková a vy jste odcházel z Národního. Bylo to těžké rozhodování?
1: No, těžké rozhodování, to je v podstatě nerozhodnutelný, jako na to potřebujete takovou odvahu a spoustu bezesných nocí a tehdy možná i litry alkoholu, než to rozhodnutí přijde. No, z Národního divadla se takzvaně neodchází. Víte, ale jak jsem mluvil o tom, že mě ty věci předskakovaly, já jsem, mým snem bylo po Damu jít někam do oblastního divadla a tam se vyhrát takzvaně. Protože když skončíte v nějakým velkým divadle a vlastně nemáte ty příležitosti, tak jak se to naučíte? Damu je strašně fajn věc, ale praxe vás teprve naučí ty věci. Takže já jsem spíš toužil třeba do Plzně nebo do Liberce nebo někam takhle do to a ona přišla nabídka z Národního divadla, no. A tak nějak, jo, jak to, no, tak ano. Ale je pravda, že jsem po těch 4 letech angažmá, a to si nemůžu stěžovat na to, že bych nehrál, že bych neměl role. Mě tam cosi, bylo to prostě pro mě asi hodně brzo ještě. A když jsem dostal nabídku na schůzku s tehdejší paní ředitelkou Jiřinkou Jiráskovou, tak já jsem vešel do té vrátnice Vinohradského divadla a věděl jsem, že jsem doma. Něco na mě fouklo hned v té vrátnici a tak nějak to zafungovalo, že pak jsem ještě rok zkusil, jestli v tom Národním se mnou něco neuděje, ale pak už jsem neváhal a šel. Ale rozhodnutí to rozhodně nebylo lehké.
0: Nebylo lehké, zůstal jste ve Vinohradském divadle 33 let. To vám ale nebrání občas si odskočit i do jiného divadla, třeba takového komorního divadla, jako je Viola, kde opravdu máte diváka na dosah ruky. Ano. Je to pro vás náročnější i z pohledu přípravy, trémy?
1: No, je to vlastně trošičku jinak než na tom velkém jevišti. Samozřejmě člověk tou praxí, dneska už člověk ví, v jakém místě na jevišti třeba se nemůže otočit zády, aby ho bylo slyšet, kde fungují jaké věci. A volí samozřejmě trošku jiné prostředky na to, aby až do té poslední řadě bylo vidět mrknutí. Tam musíte na jevišti, když mrknete, tak musíte mrknout celým tělem. Když to ve Viole stačí, když opravdu jenom mrknete. A já moc rád vlastně střídám prostředí, střídám velikosti a ta Viola je opravdu maličká. Tam sedíte na metr od těch lidí. Tam je vidět úplně do vás a úplně do vašich chyb hlavně. Ale já jsem se osvobodil trošku v toho divadla té zodpovědnosti tím, že jsem si připustil, že chybovat je lidské. A že třeba chyby nás taky posouvají dál, takže mě to dneska vůbec nevadí. Já se naopak paradoxně trošku těším na situace, kdy v té Viole, když jsme jenom dva, a nikdo nám nepomůže, tam neexistuje nápověda a máme hodinu a půl dialog, těžký dialog. Nikdo nám tedy nepomůže. Já se trošičku těším na to, až jeden z nás třeba vypadne a začal jsem milovat ty okamžiky, jak z toho ven, jak si poradíme. Vám to dá paradoxně ne paniku, ale takový vnitřní klid. Vždyť jsme tady pro vás, hrajeme vám jakési příběhy lidí a jsme taky jenom lidi. Jsme taky jenom omylní a nemáme třeba zrovna náladu, anebo se nám ten den třeba něco stalo. Já vím, že vás to, milí diváci, nemusí zajímat, ale jsem taky jenom člověk. A to vás tak nějak hezky uvolní a o to líp sdílíte tu atmosféru s lidma, kteří na vás z toho metru opravdu koukají.
0: Když se řekne těžká role, když herec řekne, to byla těžká role, vy jste teď použil těžký dialog, co to vlastně znamená?
1: No, zrovna v případě her ve Viole, kdy obě hry jsou to vlastně historické pseudoudálosti, ale je to setkání generála von Koltice a švédského velvyslance předtím, než měla Paříž, jaký známe dnes, už neměla totiž existovat. Byla skutečně podminovaná a von Koltic měl tu ruku na spoušti a jakmile spojenci se dostali na hranice Paříže, tak měl za úkol od Hitlera Paříž odpálit. A toto je fiktivní rozhovor toho, jak vlastně švédský velvyslanec s Hanušem Borem to hrajeme, ho vlastně přemluví, aby to nedělal, ale má to v sobě obrovský lidský potenciál a důvody, proč on se rozhodl, že to udělá, jsou protože drží jeho rodinu v podstatě pod trestem smrti, pokud a tak dále, velmi složitý a těžký dialog, včetně historických reálií a stejně tak ta druhá hra, což je zase Nobelovka, je o sporu Otto Hahna, vlastně objevitele jaderného štěpení a jeho asistentky židovky Lisy Meitner, kdy on si to přivlastnil tak trošku a odehrává se těsně před, ve Stockholmu těsně před udělením Nobelovy ceny, kdy ona si to s ním přijde vyříkat. Takže zase to máte těžký dialog. Na jedné straně lidský, protože tam jakási latentní láska pod tím vším je, ale zároveň odborný, protože vy tam v monolozích sdělujete vlastně, jak to objevení jaderného štěpení probíhalo.
0: Tak a vše zvládáte ve Viole. Jan Šťastný.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiných

0: Herec Jan Šťastný je stále se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Vy jste i během našeho povídání zmínil svoji manželku Báru, dříve Petrovou, teď Šťastnou, nebo už nějakou dobu, už dlouho Šťastnou, 2011.
1: Ano.
0: Tak máte herecké manželství, dělá to dobrotu?
1: Dělá to dobrotu, samozřejmě, že to dělá dobrotu. Ne, ale teď vážně. Mě to dokonale vyhovuje. Navíc Barunka, ona ještě k tomu všemu má to třetí oko, takové to režisérské oko, mimochodem taky studovala filmovou akademii, jako obor hraná režie, k tomu svému herectví z konzervatoře. Takže ona je můj velký kritik. Ale musím říct, že zatím, co mi vždycky měla poznámky, tak rozhodně nebyly od věci. Co se ale snažíme doma vlastně domů práci netahat. Takhle to řeknu jednoduše, protože my tak jako máme ten oddělený čas na tu svoji profesi a na to, že taky se máme rádi a že máme taky nějakýho potomka doma, kterýho máme rádi a že prostě žijeme normální, pokud možno normální rodinný život.
0: Netaháte si domů práci ani když spolu hrajete v jedné komedii, v Seznamce, Seznamka se jmenuje ta komedie v divadle u Hasičů?
1: Je to Seznamka v divadle, no tam se přiznám, že trošku ta práce, protože byla společná, tak přece jenom jsme trošku doma na tom zapracovali. Ta komedie, mimochodem, přijďte na ní 4. listopadu do divadla u Hasičů. Já ji mám moc rád z jednoho prostého důvodu, že jsem tam sám chlap a mám tam 4 dámy. Tak krása střídá
0: nádheru. Sen každého muže.
1: Ano, sen každého muže. A v podstatě to je o tom takovém tom čtyřženství, že každá z těch žen umí nabídnout něco jiného. Jak my chlapi hrdopišně říkáme, kdyby se nám to poskládalo všecko dohromady, tak není nic lepšího, což samozřejmě nejde. Je to pro mě zábavné hraní, samozřejmě z toho utápnutého pod pantofláka se vyšvihnout do nějakého velkého suveréna, který to ovšem, jak my to chlapi občas umíme, přepískneme a pak dostaneme řádně taky za uši. Je to komedie, možná samozřejmě primárně by měla být pro pobavení, ale taky možná k zamyšlení, jak to s těmi našimi životy je a proč jsme vlastně pořád nespokojení a jestli bychom se neměli taky trošku vážit toho, co vlastně máme.
0: Takže se tam poznáme možná, někteří, možná
1: doufám.
0: Tak a ještě jednou vaší velkou profesní dráhou je samozřejmě dabing. Načítáte knihy, namluváte, zmiňovala jsem Antonio Banderase, to je takový vaše tomu propůjčujete, půjčíte občas svůj nádherný hlas, ale také třeba namlouváte reklamy. Jaký v tom je rozdíl, když se chystáte namlouvat reklamu a když se chystáte na dabing?
1: No, ono je v tom, rozdíl není v tom, že používáte svůj hlas, ale pak je v tom zásadní rozdíl, že samozřejmě třeba pro reklamní účely, tam musíte mít nějaký, dát tomu nějaký esprit, řekněme tomu, aby ten budoucí klient nebo zákazník si opravdu tu věc vzal, musíte ho trošku nalákat na ty věci.
0: Chystáte takže se na to třeba už doma ještě,
1: ne,
0: namlouvat tu reklamu?
1: Ne, nechystám, protože já vlastně nevím do poslední chvíle, co mě čeká, ono taky se to všecko dělá hrozně rychle dneska, takže já sice vím, na co jdu, ale nevím, co ode mě, a hlavně je tam klient, který samozřejmě ty požadavky nějaké má, každý klient má požadavky trošičku jiné, takže ta domácí příprava tam úplně není ta dobrá, ale ona dneska už není ani domácí příprava u dabingu. Dneska se to dabuje rychle, je to takzvaný rychlodabing, kdy tam jste sám a je to takový, dokud to neskazíte, tak se jede. Jo. O to je to těžší, ale pro mě vlastně zábavnější a koncentrovanější práce, protože mým snem je teda tomu herci to nepokazit samozřejmě. Ale na koncentraci hlídáte si kódy, hlídáte jeho, naučíte se ho dejchat. Už tušíte, co vám třeba udělá a v tom byl nejtěžší právě Banderas, který netušíte. Netuší, co v příští vteřině udělá. Takže tam třeba u Banderase je to spíš o tom si to i zkoušet.
0: A jenom rychlou odpověď vás poprosím, kdo vás objevil pro dabing? Kdo vám řekl, máte ten hlas, běžte to zkusit?
1: Byl jsem to já sám, snažil jsem se prosadit a zvonil jsem u všech studií.
0: Děkuji vám za odpověď a vůbec za krásné povídání. Děkuji, že jste tu byl. Jan Šťastný.
1: Já děkuji a bylo mi ctí. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Veterinární komora eviduje v Libereckém a Moravskoslezském kraji ohniska kočičího moru. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: V Moravskoslezském a Libereckém kraji jsou ohniska kočičího moru, konkrétně v oblasti okolo Studénky a Bílovce na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Českému rozhlasu to potvrdila Eva Šuláková z veterinární komory. Panleukopenie, takzvaný kočičí mor, není přenositelný na člověka ani jiné zvíře. Pro kočky je ale extrémně nebezpečný, zejména pro ty toulavé. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze starostů pro Liberecký kraj by lidé měli dočasně zrušit krmná místa, aby se infekce dál nešířila.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek. Dokonce ta krmná místa na chvíli byla ukončena.
0: Začala další fáze likvidace dolu ČSM na Karvinsku. Firma OKD bude až do příštího týdne zasypávat první ze 4 jam, a to v jižní části areálu. Na vyplnění jámy bude potřeba 45 tisíc kubíků hlušiny. Připravená jsou i všechna bezpečnostní opatření v podzemí.
6: Další takzvaná výdušná jáma v severní části přijde na řadu v září a potom to budou dvě jámy úvodní. Ty se ale budou likvidovat jinak cementopopílkovou směsí a bude navíc zachovaná možnost těžby metanu v dalších letech pro využití v energetice. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci mistrovství světa vodních slalomářů a postoupil do semifinále. Další kolo si zajistili i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami prošly dál Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Postoloprty. Na kilometru 59 se srazilo osobní auto s nákladním. A v Praze v Novopatské ulici je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: Za těmi, kdo umí milovat, vás i dnes zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová.
7: Následující příběh chytne za srdce. Představíme vám pár, který byl k lásce ke druhému vychován, láskou žije a ještě jí má na rozdávání, i když fyzických sil ubývá.
8: Jemu je 81 let, ona brzy oslaví osmdesátiny. Dnes už dobře vědí, že manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí.
1: Z Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatou lásku prožívají Aneška a Jaroslav Mikešovi.
1: Společnou pouť životem začali na autobusové zastávce před téměř 60 lety. Celou tu dobu se na sebe dokáží dívat zamilovaným pohledem.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, přišla rodinná tragédie, nebo když onemocněli. Nikdy neztratili víru, naději ani lásku.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Zdravíme vás.
4: Vy budete Mikešovi.
3: Jo, to Mikeši těší nás. Konečně poznáme Patrika na vlastní
4: trošku. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Kolik slavíte už spolu?
3: 58 roků.
5: No. Ano, přesně tak. Ani se nám to nezdá. Ono to uteklo jako voda a myslím si, že ještě nějaký rok spolu vydržíme.
4: No já doufám. Ve zdraví a spokojenosti.
3: Je to naše přání, to je jasný, no.
4: Tak ať se vám splní. Pro Anešku kytičku.
5: Já moc krát děkuju a takovou krásnou kytku už jsem dlouho nedostala. Ani od manžela, ne?
3: Ode mě vůbec ne.
4: Jak to?
3: No, já jsem jí dám všechny peníze, ať si koupí, co chce, vždycky.
4: A ten moment překvapení, že dostane kytku.
3: Teď dostala.
4: Jo. Na kolik let to má dopředu? No
5: já
4: dobrá.
5: Ještě jednou moc krát děkuju.
4: My, že jsme mohli přijet a teď si poslechneme ten váš, jak my říkáme, tklivý, jímavý a láskyplný příběh. Budete ho vyprávět.
3: Určitě. No a já, než to začneme, já bych velice poděkoval vám a celému personálu za to, co děláte. Je to, já si myslím, že je to služba náročná, takže moc děkujeme a buďte u nás srdečně vítáni.
1: Představme si naše dnešní hrdiny, Anešku a Jaroslava Mikešovi. Oba žili ve vesnici jedno v Usuchdola u Prostějova. Znali se jen od vidění.
0: Pak ale přišlo léto roku 1965 a všechno se mělo změnit. Osud jim nachystal situaci, kdy se potkají a zrodí se láska na celý život. V rozhodný den jí bylo 20 a jemu 22.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Já jsem dělala autoškolu a protože mě neměl kdo vozit do té autoškoly, tak se mě nabídl.
3: No, mě to velice napadlo hned, já jsem jen na křižovatce, kde stála, jako čekala na autobus a říkala mě, no jo, on je dneska autobus, říkám, tak pojď se jedem.
4: Dal jste jí helmu nebo ne?
5: Ne.
3: Tenkrát to nemuselo být helma, to měl akurát řidič. No já jsem byl rád, že za mnou sedla, já jsem viděl, že to bude na pořád, jako.
4: Takhle jste no úplně to poznal?
3: Já jsem to poznal, protože moje oči šly po její jako postavě a po její osobě.
4: Už a tak. Co, ona se lepila, nebo že jste to poznal?
3: To... Nevím, asi jo.
5: No. Až tak daleko ne. Já jsem byla dost taková odtažlivá, protože nás rodiče vždycky učili, abychom se chovali tak, ať jednou nelitujem. Takže to prostě bylo tak, no. Nepotřebovala jsem se nějak tisknout ze začátku.
4: Na začátku tedy cudná.
5: Ano, přesně tak. No víte co, mládí je mládí, ale moje maminka mě říkala, když jsme spolu začali randit, dávej si bacha, protože dodělává školu, ekonomku, čtyřletou, ať ji doděláš. No, já jsem ji dodělala, udělala jsem i tu autoškolu.
3: No, ale stejně potom neodolala a všechno dopadlo jinak.
4: Tak kdy jste se do sebe zakoukali, nebo jestli někdo dřív z vás třeba si začal myslet, že by z toho něco mohlo být?
3: Asi navzájem.
4: Že? Aneška ukazuje na vás teda, jo?
3: Na mě?
5: Ano, přesně tak. Protože já už jsem nějakého chlapce měla, jenom takhle, jenom na pozdravení, ale nelíbil se mě kvůli tomu, že on byl trošku drze. To Jarda nebyl. Takže tyto hodnoty jsem si já považovala za důležité, tak proto jsem se s ním rozešla a znala jsem ho taky. To bylo důležité.
4: To znamená, vy jste se rozešla s tím chlapcem předtím.
5: Ano.
4: A říkala jste si, třeba se s Jardou něco vyvine.
5: Ono, ano, přesně tak. Ono to bylo poznat, nebo to bylo vidět, nebo...
4: Na něm?
5: Na něm.
4: Jak, v čem se to projevovalo?
5: Přijdi, udělé, nebo pojedem tam, zajedem tam. No a už to takhle bylo.
4: Takže měl touhu se s vámi potkávat?
5: Ano, ano. A dost často. A myslím si, když jsme byli z jedné jediný, že to ani pro něho nebyl problém.
4: Co vám na něm imponovalo tehdy?
5: Slušnost. V prvé řadě slušnost. A to, že jsme se taky znali, že jsem věděla, do čeho jdu.
4: U vás, Jaroslave, jaké to bylo, tedy, jak vy jste se díval tehdy na Anešku, jak jste vnímal, nebo cítil, že se vaše srdce probouzí a že by se chtělo dělit o ten cit i s Aneškou?
3: Nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že v plné míře asi. Já nespomenu si už na ty začátky, jednak jsem byl asi s toho nějak taky trošku, no nechci říct vyvalené, to je blbý slovo.
4: Co se děje najednou s vaším jistý
3: a
4: tělem?
3: No přesně tak, jako že vůbec sedla se mnou na motorku a nevím, člověk to nevím, jak to už bylo přesně.
4: A kdy jste tedy oba pocítili, že to vaše chození, randění přerostlo v něco, v čemu už oba věříte, že u toho vydržíte a že teda budete jako spolu? Kdy to tak přišlo u koho z vás?
5: Já nevím, jedna přišel večer a povídá, tvůj brácha se bude ženit, nechceš, abychom měli svatbu za jednou? A já říkám, to myslíš vážně? Teď on už to bude mít teďka v dubnu. A to byl leden. A on říká, proč ne? Jestli tě tobě to nevadí, tak já jsem pro, abychom měli svatbu společně. Tak jsme ji měli. Já jsem teda přikevla. Ono totiž, nás bylo doma hodně.
4: Kolik?
5: A tehdy, když ještě jsme se brali, tak nás bylo, já to musím spočítat, nás bylo tak, ne, to už byli někteří pryč. Sedm.
4: Tak. Sedm sourozenců?
5: Ještě doma, ale jinak nás bylo 11. 11 dětí. A z 11 doma, když my jsme se vrali, bylo jich 7. Takže maminka teda nás oplakala všechny, ale můžu říct, že s láskou nám říkali, mějte se rádi, jak jsme se měli my. Protože 11 dětí, to je co dělat. A možná to nás taky trošku přimělo k tomu, aby jsme spíchali ze svatbou, že jsme tam tak nějak nezavazeli, ale bylo nás tam moc.
4: A už jste věděli, že chcete být spolu?
5: Ano, přesně tak.
4: Jaký to je pocit, kde to člověk začne cítit? Kde to tak pocítí, že už ví, že budou spolu?
5: Já bych spíš řekla v té hlavě, protože v té hlavě tak si srovnáváte všechno možné, co bude nebo co bylo, jak to bude, jaký ten bude, co mě bude tolerovat, co nebude tolerovat. No víte, ty myšlenky tam v hlavě probíhaly a hodně. Ale vyšlo to.
4: A to je dobře.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám vypráví už skoro diamantoví manželé Aneška a Jaroslav Mikešovi.
2: Neutekl ani půl rok od jejich prvního setkání a už pomýšleli na svatbu.
1: Rozhodnutí vzít se urychlil nejen chystaný sňatek Jaroslavova bratra, ale i možnost získání podnikového bytu.
2: A tak byla 23. dubna 1966 svatba. Oba se určitě těšili.
3: Těšili. A můžu říct, že to těšení, nevím, jak bych to vyjádřila, protože to zrovna byla zima, ten den pršelo, takže nás to trošku zaskočilo, že ta zima nás trošku taky ovlivnila. A začátek byl ten, že Jarda přišel pro mě, rodiče nám dali požehnání na další život. To mě tekly slzy, že teda už nebudu maminčina, ale že budu Jardova. Ale maminka taky plakala, ale říkala, děvčata, to je náš úkol, aby jsme prostě měli zase svoje rodiny. A važte si jeden druhého a přejeme vám hodně dlouhých let. To nám přála, to si pamatuju. A to nám dala křížek na čelo a říkala, že přijímá Jardu do rodiny. No, tak to bylo takový dojemný, že teda jsme brečeli oba.
4: No já nadchyně jako na její maminku jsem měl velice dobrý vztah. A ona taky jsem se dověděl, že neměla přeze mě. Asi kvůli mé povaze, nevím, no. A pokud jste se ptal jako na začátek svatby, ta svatba byla

0: Už přesně nevím, kdo seděl vpředu, ale nevěsta některá. Jestli
1: Asi
0: teda
1: vím, jo.
0: švagrová nebo já. A myslím si, že jsem to byla já, protože brácha ten to zařizoval a říkal, když jsem to zařídila, tak pojď Švýcu, pojď sedneš si dopředu. Takže takhle to nějak bylo. No.
2: No a potom tedy dorazili jste kam, kde byla hostina, jak vypadala, co jste měli k jídlu, pamatujete si to ještě?
0: Pamatuju se, měli jsme to v Jevičku a na Moravě, na hotelu, a měli jsme svíčkovou, předtím předkrm, takovou rolku, já jenom si pamatuju, že to bylo dost ostrý a v tom byla šunka. Na tehdejší poměry to bylo fakt něco, protože tehda nebylo nic.
2: Jedli jste polévku společně?
0: Ano, jedli, jedli. A měli jsme i glindáky, ale manžel mě teda krmil, dopadlo to všechno tak, jako to mělo dopadnout.
2: Co vaši rodiče na tu svatbu říkali, nebo jestli jste i nějakou radu od nich dostal? Od Anešky už víme, jaké to bylo, když ji vyprovázeli do života.
3: Neměli žádný zábrany, jistě, že protože rodinu jsme velice dobře znali a naopak doporučili, že? A udělali dobře a já taky.
2: Kdo byl nejvíc dojatý z té svatby? Byli jste to vy, byli to rodiče nebo někdo další?
3: No asi rodiče taky. Rodiče, no a manželka.
0: No já no. Taky, já fakt taky. Já jsem všechno prožívala tak jako rozumím, co bude dál. Protože na ružích usláno jsme neměli, takže já jsem nevěděla, co mě čeká. Takže já jsem hodně přemýšlela v ten den svatby, co bude. Ale Jarda na mě byl hodný od prvého počátku.
3: Pořád.
0: Teď mi napovídá, že pořád. Nemůžu tvrdit, že ne. Je to tak.
3: Ale nezapomněla.
0: Chlapa nemůžete moc chválit. On by si moc myslel.
3: Ne, ne. To já nepotřebu chválit. Ne, to není potřeba. My, však Patrik to ví, že jo. On je potřeba se chválit chlapí.
2: Jednou za čas je to fajn.
3: Jo, potěší to nás. Ano, jistě, že. No.
2: Berete to tak, že ta svatba, a vy Aneško možná, protože jste byla vychována vlastně v té víře a tak, že je to nějaký zlom? Berete to, že prostě najednou tou svatbou se něco změnilo, nebo jste vstoupila někam do další éry, nebo prostě přichází něco dalšího? I takhle po čase vnímáte to jako nějaký předěl, nebo to přišlo třeba až později, když jste opravdu začali spolu žít?
0: No, až jsme začali spolu žít, tak potom teda člověk věděl, co třeba rodiče dělali, jaký měli povinnosti a ty povinnosti teď už se týkaly nás dvou, takže jsme museli přemýšlet hodně. Najednou neměli jsme kde bydlet, tak potom nás vzal pod nájmu můj stric a tam jsme museli do poschodí, no já ne, ale manžel, tahat vodu a jak tu vodu táhal do vrchu, tak zase ji musel stáhnout dolů, protože tam nebyla voda. A tam jsme bydleli rok a to se nám narodila první dcera. Takže on si užil až moc, ale všecko dělal s pokorou. Já jsem se divila, že nikdy mě neřekl, že on to nepůjde vynést, nebo že nepůjde tam. Nikdy. Ani teď ne. A naopak já ho teďka musím trošku šlajfovat, protože všechno, když já něco řeknu, tak on to jde udělat hned. A to teda taky není. No.
2: Ale tehdy jste musela být ráda, že máte vedle sebe takovýho chlapa, na kterého se můžete spolehnout a že prostě je to ten správný mužský, vedle kterého chcete žít ten celý život, ne?
0: No, je to tak, přesně tak. A to jsem si právě vážila a hodně a považuji do dneška. Když mě volají sestry, kteří už jsou vdovy, tak vždycky mě říká, co pak ty, ty se máš, ty máš u sebe manžela, ale my jsme sami. A to právě mě taky posouvá k tomu, abychom se jeden druhého víc vážili. Tak ono to tak je. A má být, že jo.
2: Je ten život ve dvou lepší, plnější?
0: Je. Je to určitě lepší. No to víte, že to nebyly sami radovánky. Samu miláčku tým. Ale taky přišly chvilky, ale člověk je musel řešit, a řešili je a nikdy jsme neřekli, že půjdeme od sebe. Nikdy. Řešili jsme je a těch problémů bylo hodně. A obzvláště, když už byly děti. Když děti nebyly, tak těch problémů bylo méně.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zamilovaných lidí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi se radovali ze své lásky natolik, že přivedli na svět i 4 krásné děti. Jaroslava, Pavlínu, Olgu a nakonec Janu.
2: Vše bylo zalito sluncem, než přišel rok 1987 a svět s nimi zamával.
1: V té době odcházela dcera Olga na konzervatoř do Brna. Pro Anešku jako mámu to bylo těžké. Ještě netušila, že se stane něco mnohem horšího.
2: Jednoho večera přišla děsivá zpráva. Jejich syn Jaroslav tragicky zahynul jako hasič při požáru.
3: A to bylo to nejhorší, co jsme v životě spolu prožili. A vždycky, když slyšíme něco, co takového potká rodinu, nevěřte nebo věřte, že znovu to prožíváme, i když už je to tolik let. A ona teda dodělala, holka, s problémama ze začátku, protože ona byla na něho hodně zvyklá, na toho bráchu, na toho Járu. A ze začátku to byly problémy na té konzervatoři, ale pak už se všechno srovnalo. Ona si udělala Janáčkovu akademii, takže učí v Brně. A můžu říct, že když jsou dva na řešení problému, že to jde, a nelze od každého problému hned odkázet, tak jak je to teďka moderní.
4: Řekli jste, že syn byl hasič. Co se stalo, že odešel?
5: No, tenkrát hořelo v Brotině, to je tady nedaleka vesnice, hořelo tam, myslím, sláma nebo něco. A on měl, trošku měl problémy astmatický taky. On se tam nadýchal kouře a při převozu do nemocnice během jako do Boskovic jako zemřel. Bylo 10:30, přišli dva policajti, jako ve dveří zvonili a teď, co se stalo? Nevíme, běžte si zavolat. Takovým tónem. Ale už to ve mně hrklo, že teď telefon, pochopitelně jsme neměli, tak jsem musel vzít motorku v noci a jet do Šamotky a tam jako zavolat, co se stalo, do nemocnice. No pochopitelně, když jsem se to dověděl, tak tam bylo po mně, že jsem se musel opřít, mě tam držel jako a těžko popsat. Tam jsem se, vím, že tenkrát byl tam známý jako ten vrátnej, takže mi tam jsem se opřel o skřínku tam, plakal jsem pochopitelně, že? No a podržel mě a chvíli jsem tam seděl a pak jsem jel domů. Cesta naspátek v takovým stavu na motorce, každý se divil, říkal, ty jsi jel na no a co jsem měl dělat? No přijeli jsme dom, tady jako potom, švagr bydlí naproti, tu už taky neboštík, šel zavolat, tenkrát nebyla rychlá, byla jako jenom pohotovost, tak ti přijeli k nám, dostali, dali nám injekci jako na uklínění a to byl strašný šok, že pochopitelně.
4: To znamená, v tu chvíli jste se to dozvěděla i vy, Aneško?
3: Já jsem se to dozvěděla i já. Já jako matka, no co jiného, než jsem se zesunula a bylo mě hrozně a první cesta Jarda, manžel teda šel naproti, tam mám tu sestru a oni nám, to už říkal Jarda, zavolali pohotovost. Šla jsem našemu panu doktorovi, protože já jsem nebyla schopná chodit do práce dělat závěrky, tak mě napsal neschopenku a řekl mě, paní Mikešová, vy si myslíte, že ta neschopenka vám trošku umožní žít dál? Musíte sama chtít. Tak jsem si říkala, no, tak to je taky dobře. No, musím sama žít, to vím i dneska. Ale přežili jsme to a ta malá holka, ta naše, ta nejmladší, měla 3 roky. A když jsme šli na hřbitov, tak ona se mě ptala, maminko, proč on je tady? A já říkám, víš, on tady spínká. A proč jste ho tady dali, když máte tak velký barák? To nás tak vždycky rozhodilo, že jsme nevěděli, co máme říct, že už nemůže být mezi námi.
5: Já si ještě teď vzpomínám, ještě tady, pak jsme šli pochopitelně museli do práce. Já jsem tehda zastupoval místa na expedici a měl jsem odpolední směnu. To bylo první směna, jako, když jsem musel, byla tma, když jsem musel jít za tu halu. Tam bylo malé osvětlení a já jsem tam nešel, já jsem se bál tmy. A to mě drželo, to jsem ti ani neříkal, to mě drželo strašnou dlouhou dobu, než já jsem vůbec měl odvahu někde tam do té tmy jít. Byla to hroza strašný, skutečně. Máme zase radost dalších dětí, jako, no, a musíme skutečně žít dál, jako, protože kdybychom zoufali, tak uškodíme ne sobě, ale rodině taky.
4: Kolik bylo tehdy synovi?
5: 18 roku. No.
4: V těch nejlepších letech.
5: No nechci to žádným, aby toto prožíval, teda skutečně.
4: Jak moc pokládáte za důležité to, že jste byli právě vedle sebe, že jste si nějak pomohli, nebo jak jste to prožívali? Každý sám, uzavřený v sobě, nebo jste to probírali?
5: Ne, v žádném případě. Společně a rodina. Taky, když jsme přijeli k rodičům nebo něco, ještě si vzpomínám, když tady to, co se stalo, tak moje maminka, tak jsme si padli do náruče, že? Ale no, já, abych nebyl na měko, tak asi, no, plakali jsme oba, že všichni. Takže jedině ta rodina a my společně, hlavně my spolu, no, my spolu.
3: Protože, aby to jenom nesl někdo uvnitř, to není dobrý. A prostě jsme tady a nemůžeme tuchlit tak, abychom my nepřežili nebo jeden druhýmu ublížili. Prostě museli jsme být oporou jeden druhýmu. Tak nějak.
2: Člověk má v srdci místa, o kterých mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.
1: Aneška a Jaroslav Mikešovi ale na život nezanevřeli. V jejich srdcích láska stále kvete. Dala jim sílu jít dál. A malí jí tolik, že jí s úsměvem rozdávají všem, co jí potřebují.
2: Jsou to přímo apoštolové lásky.
3: A ještě navíc, chodíme pomáhat jedné paní, která má 92, no pomáhat, spíš bych řekla, chodíme ji nakupovat, doprovázíme ji k doktorovi, doprovázíme ji, když chodí třeba na pedikuru, nebo k holičovi, no holičovi nechodí, to už stříhám já, protože ona už by tam nedošla, ale ona říkala, když bych vás ztratila, já už tady být nechci, ale má 92 let, ale ona je rozumově tak hrozně dobrá, že ona si všechno pamatuje. Já už lidé jaký věci teda vypouštím, nevím, jestli je to dobře nebo ne, ale ona je fakt dobrá. A můžu říct, že taky nás trošku nutí k tomu, aby jsme podporovali jeden druhýho, že nám řekla, že nás potřebuje taky. Takže takové je případ náš, našem věku.
5: A veškerá práce o králíky, sečení zahrady, tenkrát ještě s kosou, to všechno bylo víceméně na mě, jako zahrada, jako stříhání stromu, trhání jablí, no zkrátka všechno, to bylo vyloženě na mě, no. Takže sami bychom možná potřebovali nějakou třeba službu, i když já zatím se tomu bráním, no ale děláme to té paní a děláme to rádi. Pokud můžeme, tak to děláme a ona je nám za to taky vděčná, jako.
4: Já musím teda sklonit před váma, co můžu, protože vy nejenže máte tu lásku mezi sebou, rozdáváte ji svým dětem, ale vy máte v srdci ještě tolik místa, abyste tu lásku rozdávali dalším a pomáhali ještě třeba potřebnějším a starším. Klobouk dolů.
3: ještě doplním jednu věc z dřívějších roku, že tady nějaký podnikatelé měli malé děti a přišli za námi, jestli bychom je nemohli jako opatrovat. My jsme na to kývli a ze začátku to byla holka, která měla rok, tak nám ji sem dali. Potom za 3 roky se jim narodila druhá holka, takže jsme opatrovali obě dvě. Potom postupem doby, ta první šla teda do školky, tak jsme měli tu druhou ještě 3 roky. A do dneška, když nás uvidí, tak už za náma běží a říká mě teto. A manželovi říká dědo, protože oni dědu už jednoho neměli, jenom toho druhého. Takže mu říká dědo.
4: Vy jste na tom světě proto, abyste tu lásku rozdali v co největším množství, abyste si ji nenechali pro sebe.
3: No, my jsme ji získali od rodičů, tak my musíme předávat. To už je náš úkol a jsme rádi za to, že můžeme chodit a že můžeme to dělat.
5: Já vždycky říkám manželce, máš velký problémy, protože vím, co prožívá, ale jsou daleko nad tím ještě hůř. Lidi, kteří vůbec třeba jsou to ležáci. No a já, že mám jedno koleno, mám po operaci druhý stažení, ale dělám. Co je potřeba, musím udělat. Máme zahrádku, jakože kolem domu, tak je to potřeba dělat. Nic nezbývá jiného.
4: Ve vás je tolik lidství, to je hezký.
5: No, to nás těší a neděláme to tady do mikrofonu nebo něco pro posluchače, ale skutečně život je takovej, tak to praktikujeme.
3: Není k tomu co dodat, akorát to, že bychom si přáli, abychom tu lásku, jak vy říkáte, mohli rozdávat ještě aspoň nějaký rok. I když už já budu mít 80 a manžel 82.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Aneška a Jaroslav Mikešovi z Velkých Opatovic.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden k druhému a jsou nápomocní těm, kdo jí tolik potřebují, jim patří velký dík.
1: Proto jsme se rozhodli poslat jim po Patrikovi Rozehnalovi dárek. Velký automatický kávovar pro chvíle pohody a odpočinku.
3: Tak to teda je překvapení velký.
4: To jsme teda úplně udivení.
3: No teda.
4: A i k tomu kafe. A tomu jasně. Máme aj uvařit už teďka?
5: No to už záleží na vás. Můžeme tím vyzkoušet, jestli kávovar funguje. Ale je, měl by být funkční.
3: To je bezva teda.
4: No to je bezva. A že jim moc krát
3: děkujeme. No děkujeme moc. Je to velký překvapení. No,
4: no je. Mm-hmm.
5: Zasloužíte si to za ten váš příběh a za ten váš vztah, co prožíváte už 58 let, co by manžele.
4: No je to dlouhá řádka let, ale utíká to jako voda. A chtěli bychom ještě to doklapat až do konce spolu.
5: Za to, co všechno jste pro sebe dělali, ale i pro ty druhé, si to nejenom zasloužíte, ale já věřím, že vám se to i podaří.
4: My děkujeme za takové přání a jsme skutečně rádi a šťastní za to, že jste přišli. A měli jsme možnost se vypovídat.
5: Ať vám kávovar slouží, ať se vám daří. A chcete třeba ještě něco na dálku vzkázat Petrovi a Carmen?
3: Ať přijedou do Opatovic, že jim uvaříme kávu.
0: Zlatá láska.
2: Mockrát děkujeme za pozvání. Jste úžasní.
1: A my si je teď trochu vyzkoušíme. Jak se znají po těch 58 letech společného manželství?
2: Poodhalí to jejich odpovědi v partnerském testu? Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Teprve teď jejich odpovědi poskládáme dohromady.
5: Jaroslave, čím vás překvapila vaše žena na prvním rande?
3: Že byla vědomostně velice chytrá, no a potom svojí postavou, krásou a povahou.
5: Čím si myslíte, že jste ho překvapila na prvním rande?
4: Že jsem nechtěla ponocovat dlouho. Já jsem mu říkala chvíli a jdu dom. To jsem ho překvapila.
5: Jaký jste jí dal vůbec první dárek?
3: Jenom si dal nějakou kabelku, která se jí nelíbila stejně.
4: No, to si pamatuju moc dobře. Byla to taška taková jako do společnosti, ale ta barva se mě moc nelíbila.
5: Jaká byla?
4: Do hněda, taková béžová. A já jsem mu moc nenosila.
5: Má vaše žena nějaký zlozvyk?
3: Ne.
5: Vůbec?
3: Nemá.
4: Já? Že nedávám svoje věci někdy na svý místo. A to mě kolikrát manžel upozorní a řekne, tam to nepatří. Někdy mě to nevadí, někdy mě to rozesměje, ale někdy si říkám, to vidíš, ale co udělám, to už nevidíš.
5: Kolik nosíte prstínků?
4: Dva, tři.
3: Teď myslím, má jenom jeden a když někam jde, tak má ještě jeden.
5: Kdo doma drží kasu?
4: No samozřejmě já.
3: No máma, manželka.
5: Kam odkládáte špinavé ponožky?
3: No do prádla, máme koš.
4: Jo, tak to je pečlivé. Přímo do koše na špinavý prádlo.
5: Kdo vybíral jména dětem?
4: Společně. A nebo řekne, no, tak ty si jde tak, jak chceš, tak děti, já, mně se to bude líbit taky.
3: Já si myslím, že více mi manželka a já se na to přikývl.
5: Kdo je víc žárlivý?
4: On.
3: asi jsem býval trošku já, to vám řekne manželka asi, ale nevím, no, nevím, asi to řekne, že jsem to byl já.
5: A byl? Byl jste žárlivý?
3: Trošku jo, možná.
5: Které tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
3: Manželku, mobil a kreditní kartu.
5: Které tři věci si myslíte, že by si Jaroslav vzal na pustý ostrov sebou?
4: Mně ne, nebo jo, já nevím. Já myslím, že třeba jo, po tolika letech.
5: Dobře, to je jedna věc, další dvě.
4: No myslím telefon a čistý prádlo, to by si vzal.
5: Kdo je z vás dvou stydlivější?
4: Já. No, já jsem byla a možná aj mě to přetrvalo.
5: Kdo je stydlivější z vás dvou?
3: No tak asi manželka. No asi nikdo, my se nestydíme před sebou.
5: Kdo dřív usne po milování?
3: No, asi manželka. A já za chvíru.
4: Jejda manžel, ten ještě myslím nemá nohy u sebe na posteli a už spí.
5: A jak vypadá vášeň v tomto věku?
3: Dobře. Jo.
4: Poklidná. Žádný velký řádění není. Na to už nesou síly. A nebo bych řekla, že ta doba už minula. Musíme to nechat mladým.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Aneška a Jaroslav Mikešovi už za několik měsíců oslaví diamantovou svatbu.
1: Jak oba vnímají svůj život? Jaká je jejich láska v tomto věku?
4: Já bych mohla říct to, že se to změnilo. Nemůžu říct, že to je tak, jak to bylo. Manžel byl náročnější v manželském životě, tak to teda jako jsem s láskou přijala. Ale můžu říct, že mám mě rád pořád stejně, co potřebuji, mě udělá, a nemůžu říct, že by se po stránce povahově charakterně změnil. To nemůžu říct. A když máme čas, tak si společně uvaříme kafe, sedneme v kuchyni a hrajeme skrabla, nebo karty, anebo luštíme křižovky, nebo sudoku. Posloucháme rádio, jsme plně zaneprázdnění a mě teda hrozně zajímá zahrádka. Já tam ráno můžu jít kdykoliv a kdykoliv mě tam někdo zavolá, tak tam půjdu. A můžu říct, že letošní rok zahrádka nám dala tolik věcí, že jsem s tím ani nepočítala.
5: Jak to vnímáte vy, Jaroslave, s tou láskou?
3: Ne, u mě to stejný. Stejně ji mám rád, stejně, co je potřeba, tak dělám. Já nevím, no je to stejný asi. Celkově se nic nezměnilo.
5: Je to tak, že člověk má radost nebo vnitřní klid, když je ten druhý někde poblíž?
3: No tak určitě. Radost máme vždycky jednak, že se máme dobře, protože my nenadáváme. Někdy možná tady tu malou štampelku nebo červený víno si dáme, ale to už patří k životu. No a jinak já myslím, že jsme velice spokojení.
5: Jste ráda, že ho máte?
4: Určitě. Nechtěla
3: já
4: bych
3: taky.
4: Sama. Nechtěla bych být sama ani náhodou. Já myslím, že ta láska se trochu proměnila v tom, že si vážíme jeden druhýho. A že jsme rádi, že jsme dva na řešení problémů i na radost. A ono sdělená radost je dvojnásobná a sdělená bolest je poloviční. Takže myslím si, že kéž by nám pán Bůh dopřál, aby jsme ještě vydrželi až do konce, aby jsme spolu odešli, tak jak jsme se vzali, tak a i odešli.
3: Hezký život jsme prožívali, rádi bychom teda ještě prožívali nějaký čas, pochopitelně to si můžeme přát jenom. No, uvidíme, co život přinese.
5: Blíží se vám diamantová svatba. Až přijde. A určitě bude obřad. A padne ta otázka. Jaroslave, berete si zde přítomnou Anešku? A Aneška, jestli si bere Jaroslava, co odpovíte?
4: Ano.
3: No, samozřejmě.
4: Musíš říct ano.
3: No ne, to řeknu při obřadu, jedu do mikrofonu, řeknu samozřejmě.
4: No, cením si ho. S pokorou můžu říct, že ho mám ráda. A nikdy mě nenapadlo, že při sebemenší nějaké rozepří bych mu řekla, že důvod tebe. Nikdy, nikdy. Ani doteďka bych mu to neřekla, i kdyby mě provedl nevím co.
3: No, máme se rádi stále. No, já bych dal všechno, co mám.
5: Milujete jí?
3: No jistě, že pochopitelně.
5: Milujete ho?
4: Ano, miluju. No, mám ho ráda a můžu říct, že neměnila bych. I kdyby by měl zlatá, nevím co. Zas bych si ho vzala, protože když zjišťuju, kolik zla někteří mají, tak to já říct nemůžu. Takže já si ho považuji, já si ho vážím, já ho miluju a já taky bych chtěla jednou s ním odejít z tohoto světa.

0: Aneška a Jaroslav Mikešovi si na začátku slíbili lásku. A ta jim vydržela. Už vědí, že jí stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
1: William Shakespeare o lásce napsal: čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
0: Nebojte se projevovat lásku. Rozdávejte ji. Vrátí se k vám a bude ještě silnější, hřejivější a všeobjímající. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s jmenováním nového šéfa. Podvod s nezaplaceným parkováním připravil ženu z Jihlavska o peníze. Zítra čekáme postupné přibývání oblačnosti, později místy i s přeháňkami a teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Dnes ji vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
3: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
4: Existuje zákon o letišti, v tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
3: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží. Jinak by ze stávkové pohotovosti přešly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
5: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
3: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Nový trik na lákání peněz využívají podvodníci na Vysočině. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Dnes o tom informovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal ze ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování, vysvětluje Dana Čírtková.
6: Přijde jim současně odkaz, který když rozkliknou a vyplní v něm veškeré údaje ke své platební kartě, tak jim potom neznámý pachatel odčerpá peníze. Proto důrazně varujeme před tím, aby si lidé nejdříve ověřili, zda za parkování na Easy Park skutečně něco dluží.
2: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové tak našli taky keramické střepy z hradištního období.
7: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku polojasno až jasno. Postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D7 je ve směru z Chomutova do Prahy uzavřená za sjezdem na Bytozeves. Na kilometru 59 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním. Poslední volný sjezd je exit 60 a pro osobní auta se vyplatí jet přes Lišany a na tah 7 se vrátit v Postoloprtech. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo.
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už seděl aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partiko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenala, honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi, na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili... Děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: No to už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď

0: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával Prychta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
0: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Prychta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
0: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
0: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vinsku. A co ještě?
0: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Mě snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
0: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Prychta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
4: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat, protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, protože bych ho nemohl zaplatit. A tak by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
5: Pan Thomas Grix, hlídač v pavilonu Ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, Hellbender americký, Andreas Scheuchzerý, a nádrže různých čolků, macará.

0: a žebrovníků.
1: Tak počkej, počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
2: Mami, pojď pryč, koukej vlad.
1: Hele.
2: Mami, co žere?
1: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
2: Budu tě učit mluvit.
1: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
2: Řekni, děkuji, pane Grex.
1: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
2: Jsou na Marsu lidé.
1: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
2: Zvítězí v letošním derby,
1: no?
2: Pelham Beauty, he, nebo Gobernador.
1: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
3: Grexi, u čerta!
2: Tisková kancelář oznamuje.
4: Grexi?
1: Prosím, pane.
4: Co to znamená?
1: Stalo se něco, pane.
4: Tady to zvíře mluví?
1: No jo, no jo.
4: Jste tady vy mluvil?
2: Ano, pane, kdo jste vy?
4: Ředitel Wiggum.
2: Těší mě, jak se máte.
4: No,
2: já jsem Andy Scheuchzer.
4: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzer?
2: Mám to tu napsáno, pane.
4: Aha.
2: Roku 1726.
4: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
1: Máš mluvit dál.
2: No. Nalezl na kamenné desce z Ölingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer. Fosilní otisk mločí kostry.
4: Ano.

0: Lotta, který byl nazván Cryptobranchus Primevus neboli Andreas Scheuchzerry Čudý.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Naschledanou, sir William.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17×5?
4: Nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
4: Dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete mít volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchzerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
7: Andreas Scheuchzerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondy!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondy se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: Prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
5: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
5: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
12: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
12: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
5: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
5: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
5: Kdyby se párek mloku prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
5: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
13: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová?
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě obsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný, briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to je už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propos, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. No a je to nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
3: Podívejte, pane. Tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě. Ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane. Pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
4: Proboha!
3: Co je?
4: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane! Neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
5: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
5: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
5: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
5: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
5: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
5: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
5: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
5: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
5: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
5: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
5: No,
1: to je strašné, to je strašné.
5: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
5: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
5: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se, šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnan, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl se mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele a přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jeden.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to tak, posloucháte Noční linku s datem 21. července. Svátek slaví Vítězslavové a Vítězslavy, kterým přeji vše nejlepší. Dnešní téma bude osudové, a to doslova a do písmene. Budu se vás ptát, věříte v osud? Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil právě osud? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? To vše mě bude zajímat na telefonní lince 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a vy dobře víte, že na tuto adresu můžete posílat nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba příště. Příjemný a nerušený poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát na osudový příběh vašeho života. Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá kosmická struktura. Fatalismus považuje osud za hlavního hybatele dějů. Jako první se k dnešnímu tématu vyjádří pan Robert z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s vámi, pane Roberte? Věříte v osud, jak vás poznamenal?
1: Já věřím tomu, jako jsou taky věřící člověka, co je v Biblii, že Ježíš přijde podruhé na tenhle svět. Věřím tomu, že každé z nás bude jednou posledního soudu. A buď člověk bude věčně žít, je to nejlepší, anebo věčně zahyne, není nic horšího. Takže v osud nevěřím, ale věřím, jako jsou věřící člověk. Jo?
0: Ano.
1: No a teďka taková nejhorší věc, jako to se mně v životě stalo. Už je to 3 roky, jsou vdovec, umřela mi žena. Utopila se.
0: Uh-huh.
1: Takže nic příjemného to není, no tak jsme se synem sami dva. A kluk, přestože je autista, tak ví, že to jakože špatný, jakože jsme o tým mluvil. Říkal, no tak mama už nepřijde dom. Říkal, no nepřijde, Marie, nedala se nic dělat, taky se jmenovala Jana jako vy.
0: Ano.
1: No a takže on to bere, že prostě není, že odešla ze světa, ale spíš protože je autista.
0: Ano.
1: Možná mě poradí někdo, to ví, nebo někdo třeba i z posluchačů. Tak ono jako nikdy s nikým, jak bych to vysvětlil, intimně nežil, takže nevím, kdyby se mě, nikdy se mě na to neptal, jo, ale kdyby se ptal, jak přicházejí děti na svět, tak asi bych mu to složitě vysvětloval, když intimně s nikým nežil, jo. A stejně bych to musel jakože nějak vysvětlit, to je jasný, že jo, ale nevím, možná mě poradíte, jak byste mu to vysvětlil, když je teda postižené, možná by bylo zajímavý téma, jak vysvětlit postiženým dětem,
0: ano.
1: Jo, protože on postižený je, že má autismus a prostě, jak říkám, nikdy prostě nebude intimně žít s opačným pohlaví, takže je postiženým dětem vysvětlit to, jak přichází o děti na svět. To by možná bylo...
0: I když, pane Roberte, pokud váš syn má autismus, tak moje přítelkyně, dobrá přítelkyně, dneska už je syn dospělý a žije svůj život, tak měl autismus a docela pokročilý, ale protože ona byla taková svéhlavička, ještě měl sestru, takže se do ní takzvaně jakoby obuli a opravdu ho připravili přes jeho v uvozovkách handicap na život zcela, bych řekla, běžný. To znamená, že žije ve svém bytě, měl přítelkyni. Samozřejmě má tam určité věci, které třeba pro nás, jako ty ostatní lidi, nejsou pochopitelné, že jsou jiné, ale jinak žije opravdu normální, takzvaně normální život. Takže já si myslím, že to je naděje velká, no.
1: Jako říkám, to jako... On se mě na to nikdy jako neptal, ale těžko bych mu to vysvětloval, když tím neprošel. No.
0: Rozumím.
1: Jinak ještě chci závěrem říct, teď dnes držuji ostatní, tak paní Ludmilu pozdravuju z Brna, potom Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, no a zkrátka všechny linkaře a vám chci poděkovat, paní Chládková, že jste mě vzala, to je slušnost, někdy si člověk dovolá a váží si toho, jo, protože ne vždycky se člověk do dnešní linky dovolá, takže vám moc děkuji.
0: Děkuji
1: a tež. Ještě jsem chtěl navrhnout jedno téma, že by mohlo taky být, protože to mám po dědovi, mám pocit, jak kdybych sledoval Velkoměsto, tak mravenci. Já chodím k mraveništu, kde jsou velcí černí lesní mravenci a mě to strašně baví sledovat. Já prostě nepotřebuji ani televizu, ani mobil, ani počítač a všechno možné, to je prostě přímé přenos, jak kdybych se díval na film o přírodě, jak ti mravenci, no musí mi zahrát jehličí, jak budou stavět mraveniště.
0: Jak jsou šikovní, co?
1: Dobrýho, za chvíli to tam není, no.
0: Přesně, šikovní. Moc krát děkuju, Roberte. Dobrou noc přeju do Olomouce.
1: Děkuju a můžeme zkusit třeba ty mravence, to je téma, no můžete to navrhnout. Tak moc děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Jste mě vzala. Děkuji, nashledanou.
0: Janičko, zdravím vás i posluchače a píšu v předstihu. Osud a zkoušky osudu věřím. Je to zkušenost a z toho plyne i moudrost s poučeními. Přeji nádherný večer, noc a požehnané dny budoucí, napsala paní Dana. Teď už Hana Zagorová nám bude zpívat písničku Maluj zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: Dnešní noční linka je o osudu. Ptám se vás, jestli v něj věříte. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života postavil osud? I na to se ptám na lince 731 800 900. Kromě toho mi samozřejmě můžete napsat, a to buď to na adresu linka@rozhlas.cz, případně můžete využít webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdo se dovolal na číslo 731 800 900 v tuto chvíli? Tou volající je paní Lenka ze Zbraslavy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám volám ohledně osudu, že jsem před 21 lety potkala strašně milýho, hodného, laskavého, prostě nejhodnějšího přítele. Byli jsme spolu 20 let.
0: Ano.
1: Teď prosím, cílo ním je zemřel, nedožitých 63 let. Doktoři mu zlámali vás, jako tahali ze záchodu.
0: Paní Lenko, promiňte, jenom vypněte rádio, nebo běžte do jiné místnosti, je tam ozvěna, posluchači by špatně rozuměli. Děkuju.
1: Jo, doktoři mu zlámali páteř. A přestalo mu fungovat srdce a mozek. Oni přijeli místo o půl druhý, tak večer, tak přijeli 3:45. A ze záchodu ho tahali jak slona. A teď, když oni ho vytáhli, nahazovali, tak už ho nenahodili ze svýkýho do naha a nahý ho odváželi v sadnice. Jo? A já jsem myslela, že zblázním. A doposavat těch chyby, každým, fotce na Arbitově, 11. července by měl 64, 12. se umřel, 19. se pochovali, slyšíte mě?
0: Takže paní Lenko, chcete říct, že to byl váš osudový muž, to je dnešní téma.
1: Osudový muž, ano, kterýho jsem milovala, 21. let si vydržela. A manželka od něho odešla po týdnu po svatbě a já jsem si vydržela 20 let.
0: Tak přeju hodně sil, paní Lenko, protože vím, že to určitě není jednoduché.
1: A co popřát? Tady všude vidíte, v tým baráku ho furt vidíte a mohl se stará, chodím tam každý den, dávám tam kytičky, všecko. Ne, si žije.
0: Tak držte se, paní Lenko, co to jenom jde, protože bohužel k tomu není co jiného dodat. Přeju hodně sil. Přidám ještě k paní Lence zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer. Já na osud věřím. Myslím, že každý ho máme předem daný a nezmění ho nikdo a nic. Dobrou noc, napsala Věra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Téma osud. Vyptávám se vás, jestli věříte v osud, jestli jste si někdy řekli, že tuto situaci nebo tuto konkrétní osobu vám do života postavil osud. A v jaké to bylo třeba souvislosti? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Já vám vždycky říkám, že se snažím vycházet z toho, co sama prožívám, tak se snažím vybrat takové téma. Ne vždy se to podaří, ale třeba dneska to osudové, to jsem si vzala sama ze svého takzvaně příkladu, protože jsem se skutečně před rokem setkala s někým, kdo mi do osudu nebo do mého života přinesl něco, co už jsem vůbec nečekala. No a co přinesl osud paní Elišce z Olomouce, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Eliško.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás zdravím, zdravím všechny posluchače a chtěla bych právě o osudu, na který věřím a které se jenom tak nevíme, ten je a existuje, o mojí mamince.
0: Ano.
1: Moje maminka, ta měla ten, právě o tom osudu jejím bych chtěla mluvit. To byla strašně hodná žena, pracovitá, spolehlivá, měla nás 6 dětí, starala se o nás.

0: nevím proč, to mě už nikdo neřekne. Pěstovala, že mě nás 6 dětí, já jsem byla druhá v pořadí. Všude jenom mě, všude s sebou brala, do všeho mě zasvěcovala. Takže já jsem žila teda takovým, a já jsem byla tak vzorný děcko, já to potřebovala, nemusela mě to říkat, já jsem vždycky chtěla jí vyhovět. Takže ona ten osud měla těžké. A právě to tak skončilo, že byl konec války, ano. 45, duben, a zase taký osud. Šla s dvěma sourozenci, s bratrem, který byl o rok starší, a se sestrou, která byla o rok mladší, do města v Brně. A měla tam zamluvený v nějaké obchodě oblečení zase jenom pro nás, pro děti.
1: Ano.
0: Tak pro mě a pro toho bratra staršího. Jenomže doma bylo ještě hodně malých dětí. Takže mě říkala, a dodnes si pamatuju její poslední slova, kdy jsme měli u domu kryt a ona mě říkala, Eliško, kde si Libušku, tam měl 6 neděl, v kočárku ke krytu a nechoďte od krytu pryč, to by její poslední slova. A už se nikdy nevrátila, protože zahynuli při bombardování v Brně. I ty moje sourozenci, i ta moje maminka, tak toto byl její osud. Těžce si to nesla, měla 37 roku, takže to prožila teda. Je dodnes vzorem a já si myslím, že ona ve mně chtěla taky vypěstovat něco takového odolného, proto mě do všeho zasvěcovala. Takže takové byl osud mojí maminky.
1: A od vás, paní Eliško, vím, že jste se potom o sourozence starala.
0: Ano. Já jsem měla těžké život, mě končil ve 12 letech. Já jsem skončila s dětstvím ve 12 letech. Já jsem se musela jeden, sestra měla, ta nejmladší 6 neděl, jeden bratr 5 roku a druhé 7. No a já jsem měla 12, takže těžké to byl život, ale já toho nelituji.
1: Taky váš osud, paní Eliško, přesně.
0: No, on taky to neměl lehký, jenomže chyba byla to, že zase to byl další osud, on si brzy dovedl novou ženu a ta si dala podmínku, že nás nechce. Takže to bylo zase, a zase to bylo na mě. Já jsem ty děti roznášela, já jsem nevěděla, ta šla do kojení, jako ta malá. A ty dva, ten jeden, toho jsem vedla toho 5letýho k mojí tetě, to byla jeho kmotra.
1: Ano.
0: A ona nám ho druhý den dovezla zpátky, že pořád on byl na mě moc zvyklý.
1: No samozřejmě.
0: Že, a že nechce tam být, tak ho dovedla zpátky. A ten 7letý, to jsem pořád nevěděla, co mám dělat. Takže on nechtěl být doma a ona ho... Ta paní ho strašně nenáviděla, měl tak 9 let, tak nějak. A já jsem neviděla, co mám dělat. Tak jsem si vzpomněla, když jsem chodila do školy, že chodili s náma děti z ochranovny mládeže. A ta byla v Brně na Vídeňské a já jsem si na to vzpomněla a já jsem ho tam dovedla. Já jsem ho tam dovedla a oni mě řekli, že musí mít povolení. Nedokážu pochopit, proč nikdy nechtěli otce.
1: Ano.
0: Jim to všem stačilo jen já.
1: To je 12letá holka, že jo? A ne dospělý člověk.
0: Ty se mě ptali, jestli jsme v katolické církvi. Tam byly jevtišky v té ochranovně. A já jsem se hrála. Řekla jsem, že jo, my jsme
1: samozřejmě. Nebyli. Protože jinak by ho nevzali.
0: Tak jsem musela, ona mě vyslala na Petrov, tam na to biskupství, odkud musí mít povolení,

0: že teda mě doporučují do té ochranové. Já jsem tam hned šla a i s tím chlapcem a představte si, taky jsem jim lhala. Řekla jsem, že jsme v církvi a že bych ho chtěla do té ochranovny. Oni řekla jsem jim ten proč, jsem jim řekla ten původ, že nemáme maminku. Tak mě dali povolení, já jsem ho vedla do té ochranovny a já jsem pořád, mě ho bylo líto, já Jirko, ty tam nechceš jít, chci jít, a on, neboj se o mě, já tam chci. Tak to mě jaksi utěšilo. Takže,
1: no, neměla jste to, paní Eliško, vůbec jednoduché. Prostě ne. Byl to váš osud. Omlouvám se, paní Eliško, ale mluvíme už hodně dlouho, aby se dostalo i na další. To je na román, to je na dlouho, to by celá noční linka by nestačila.
0: Já mám teď román, teď jsem ho malou chvíli celé četla z toho Brna, z té války, a tam jsme taky o tom právě psali. Takže je to tak, je to těžké, ale nesmí člověk jako tomu podlíhat.
1: Moc děkuju, paní Eliško. Děkuju za vaše vyprávění. Moc si toho vážím. Dobrou noc a naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Sen v nás zůstává, zpívali Lucie Bílá a Karel Gott a my dnes v noci si povídáme o osudu. Já se vás vyptávám na to, jestli jste si někdy řekli, že daná situace nebo konkrétní člověk vám do života vstoupil vlastně osudově. V jaké to bylo souvislosti, co vám tato konkrétní situace do života přinesla. No a na linku 731 800 900 se v tuto chvíli dovolala paní Marie, která nám volá z Černošic. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Taky krásný dobrý večer všem. Tak osud je podle mě, pokud nějaké je, velice nespravedlivý, stejně jako smrt. Protože záleží, do čeho se narodíte a jestli se narodíte vůbec živí. Mně se stalo tohle. Měla jsem před svatbou a maminka měla těžký infarkt. Prostě měla klinickou smrt. Když byla v nemocnici, jedna parta končila, dali jí léky, přišla druhá, dostala znova léky.
0: Aha.
1: A prostě doktor potom, jako když se nás tam zavolal, tak řekl, že matka zemře. A já jsem se rozplakala a říkám, ona žije. Uh-huh. Jak tohle můžete říct? Teď ještě žije. Jo, a prosila jsem Pána Boha, jestli teda nějaké je, ať se veme z mých let, ať to dá ty mámě umřený. Jo, aby to ještě teda s náma byla, protože já jsem se bála, že jí to nebudu moc splatit to, co pro nás udělala, jak se pro nás dřela. Jo, dopadlo to tak, maminka se z toho dostala, já jsem se s partnerem rozešla, protože nechtěla bych místo věna, že ho si přitahla nemocnou
0: maminku.
1: Matku. A, takže jsme se rozešli a stalo se tohle, že maminka se potom vdala. Po té klinické smrti, jako potom po nějaké době se vdala. Vzala si pána, který se chtěl o ní starat.
0: Ano.
1: Ono se to otočilo. Pán měl rakovinu, byl to uraňák.
0: Aha.
1: A nakonec se o něho starala
0: maminka.
1: Matka. Takže možná nějaký ten osud je. Tak jako tohle jsem vám jako chtěla říct, jestli se chcete na něco zeptat.
0: No to je,
1: neumím to tak říct.
0: Ne, řekla jste to naprosto perfektně. Jenom mi řekněte, paní Marie, ten přítel, se kterým jste se vlastně měla vzít nebo brát, jste se měli, a on, že jste si chtěla maminku vzít, tak odešel. Tak setkala jste se potom s ním někdy ještě, nebo už nevíte
1: on
0: nic?
1: On neodešel, to byl jeho byt.
0: Aha.
1: Jako. A moje rodina, když jsme spolu chodili, tak ho nechtěla. A on si to potom pamatoval. A on potom nechtěl moji matku.
0: Aha. Tak proto to takhle bylo.
1: Takhle to bylo.
0: Tak moc krát děkuji.
1: Já jsem si zažádala o byt, dali mi byt.
0: Ano.
1: Jsem si myslela, že se o tu mámu budu starat. Sestra měla, prostě byla vdaná, brácha, ženatej. Já jsem byla bezdětná, svobodná. Jo, prostě dopadlo to tak, že já jsem zůstala na vodce, maminka se vdala. Já jsem tam teda potom za ně jezdila, byl tam svobodný soused a ten mi to potom vynahradil, všechno srovnal se, jo, a opravdu byl to nejlepší člověk mýho života.
0: No skvělý.
1: Ani matka mě neměla tak ráda jako on.
0: Tak to je krásný závěr vašeho vyprávění nočního, určitě se posluchačům líbil. Moc děkuju, paní Marie.
1: Já vám taky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Pavel. Dobrý večer, já na osud moc nevěřím, prostě se dějí věci tak, jak se dějí, ale dá se říct, že některé věci, co se staly v mém životě, byly pro mě dost osudové. Zajímalo by mě, jak by vypadal můj život, kdybych se narodil bez zrakového postižení, kdybych ve 14 letech nepřišel to na pravé oko, kdyby se mamka neseznámila se svým druhým manželem, který hodně zasáhl do mého života, bohužel v negativním slova smyslu. Dost nesouhlasím, když někdo říká, že si každý může za svůj osud sám. Je to zvětšení procent, asi z většiny procent pravda, ale jsou zde i vedlejší věty a děje, které hodně ovlivňují život každého z nás. Tak přeji dobrou noc, napsal Pavel. Teď už skupina Kex a budou nám zpívat, jak děkuje se andělům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o osudu, osudových setkáních, osudové příběhy a vyptávat se v tuto chvíli, tedy 42 minut po 23. hodině, budu vyptávat se paní Emy, která nám volá z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Dneska máte superové téma. Už jsem jednou na to téma tady s váma mluvila.
0: Ano.
1: Budu se opakovat.
0: Ano.
1: Já jsem, takhle to řeknu, budovala svoji kariéru, protože jsem závodně tancovala.
0: Ano.
1: Pak se mi stala taková věc, že jsem si ve 30 letech zlomila kotník, nebo 28, tak nějak rok jsem měla takové ty šrouby, takže tancování skončilo. Pak jsem poznala svého manžela, přítele, byla jsem s ním, otěhotněla jsem a já jsem se tak strašně nechtěla vdávat.
0: Uh-huh.
1: A jeho tatínek a můj tatínek na mě tlačili, ať si ho vezmu a to. Je pravda, s toho manželství mám dva krásné syny, na které jsem pyšná.
0: Ano.
1: Pak jsem po dětech onemocněla rakovinou, tak jsem měla spoustu operací a to. A ve finále manžel požádal o rozvod, že už pro něho nejsem ženská. Nebudu to dále rozvádět, chápete asi jak.
0: Určitě.
1: Tak jsme se rozvedli. Podařilo se mu to, že rozhádal oba dva mé syny mezi sebou. To se pak dalo všechno do pořádku. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor v Jeseníkách do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka. Taková kočená, správná, takových 120 kilo, perfektní ženská.
0: Ano.
1: A tím, že jsem barmánka, hospodská a to, tak jsem třeba v noci měla službu, viděla jsem, že přijde Jaruška, tak jsem něco dobrého uvařila to. A její manžel měl autoservis. A mi se pokazilo auto, tak jsme se tam bavili. Ona říká, jo, Hinek přijede. Pátek z Německa, on tam měl nějakou firmu v Německu a to. Přijď za náma tam a tam. Já tě vás seznámím a on ti to auto spraví přes víkend. Říkám, jo, super, Jaruško. Tak když se mi tak strašně nechtělo do té hospody, protože to jsem měla plnou ve svojí práci, jako pořád lidí a to jsem vždycky učkala do leta.
0: Přesně tak, člověk chce změnu, ano.
1: Volno, jo. Že děti byly na internátě, že... No, tak jsem teda šla těch Mikulovicích, to bylo asi kilometr a půl od mého bydliště, ta hospodka. Tak mi se znamila s manželem svojím, ta pošťačka a to. A říká, jo, a já ti představím tatínka. A mi představila tatínka, podali jsme si ruce, potykali jsme si. A jak říkala sestřenice od Františka, mého manžela, že popraskali žárovky a že věděla, že to tutovka.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Takže dcera mě seznámila s tatínkem, obyl vdovec, já jsem byla rozvedena. 10 let jsme spolu žili.
0: Ano.
1: Už jsme spolu 25 let, 15 let jsme manželé. A lepšího partnera bych v životě asi nenašla prostě. Tím jsem získala i dceru.
0: Perfektní.
1: Vnoučata, protože už měla děti, už jsem i prababička, protože máme pravnoučata. Všichni mi říkají babičko, prababičko. Tím, že umřela jeho žena, tak když byla nemocná, tak mě vzali jako na její místo, co si velice vážím.
0: Ano.
1: Prostě takže osud je takový, jaký je a ke mně po těch všech terapiích a těch problémech s bývalým manželem a to.
0: Vás a vlastně odměnil ten osud. Přesně tak.
1: Odměnil,
0: čím více vám tam nechtělo jít, že jo, tak tím potom to bylo lepší, no. Někdy se to tak děje.
1: A dneska, nebo dneska stále, když přijede dcera za náma, kde bydlíme v Javorníku, už 9 let jsme se odstěhovali z Mikulovic, jak kvůli práci a manželovi říkali, já půjdu s tebou a i nakonec světa mi je to jedno. Tak vždycky říkám dceře, říkám, Jaruško, ty jsi už se nechtěla starat o tatínka, tak jsi mi ho představila.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. To je krásný příběh. Moc za něj, paní Emo, děkuju. Mám ráda příběh s hezkým koncem. Kdo by je neměl rád, kor v dnešní době. Moc děkuju.
1: No, lepší konec. Užíváme si důchodu, teda se přiznám, ještě půjde chodím do práce, protože mě v mém bývalém zaměstnání, kde jsem 26 let, už teď 5. května jsem nastoupil 26. rok, tak mě pořád chcou. Říkám, jo, tak pokud můžu, tak běhám po place, já tím žiju prostě. Jo.
0: Perfektní. Milujete svoji práci, to je nejlepší lék.
1: Pořád, no. A manžel pěkně doma navaří to všechno. Máme pejska ještě, tak o pejska se staráme. A to.
0: Skvělý.
1: No, úžasný život.
0: Paní Emo, skvělý.
1: Lidem.
0: Hodně, přesně.
1: Že rozvodem nekončí život.
0: Přesně
1: tak. Já jsem si myslela, že skončí život rozvodem, ale zjistila jsem, že to není pravda.
0: Tak to moc přeju. Dobrou noc, paní Emo, naslyšenou.
1: Dobrou noc vám a všem posluchačům a přeji, aby všichni měli takový konec jako já.
0: K paní Emě přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. Otázka osudu náleží filozofům, je stejně svízelná jako otázka smyslu života nebo existence Boha. Stoikové věřili v kauzální determinismus, Nietzsche zas prosazoval koncept lásky k osudu. Já se už do těchto diskuzních vod zpravidla nepouštím. Úvahy vedou jen k domněnkám a co když člověku ani není dáno pravdu zvěděti. Je ale něco, co má v mém životě jedinečnou hodnotu. Tím je víra, že na každého někde někdo čeká, že na celém světě vždy existuje přinejmenším jeden ideální protějšek, osudová spřízněná duše. Vlastně to není víra, je to téměř vědění, statisticky extrémně vysoce pravděpodobná skutečnost. Kdo je si toho náležitě vědom, drží v ruce štít proti malomyslnosti ve víře v nalezení romantického souznění, napsal Michal.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co by

A tak vím, dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Houston.
1: Nevím, co by Pavlu Bobkovi řekl Houston, ale jsem zvědavá, co mi řekne na dnešní osudové téma pan Josef, který nám volá z Novosedlic. Krásný dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer i vám, a všem, který vás poslouchají. Ale řekl bych, že osud je daný vlastně od narození. Vy se narodíte a vlastně máte život před sebou a každý do té doby, až do té smrti, která je přirozená samozřejmě, že se musí každý to vysmířit, i když se mu to nelíbí.
1: To je pravda.
2: No, s tím se musí smířit. Jestli to přijde ve 30, 50, 80 nebo ve 100 letech, to nikdo neví. Bohužel to nikdo neví, ani to nikdo vědět nechce. To je prostě přirozená věc. Narození a smrt. A to, co my si zažijeme za svůj život, to si asi uděláme sami, jako prožijem, jak si ho vytvoříme, kolika lidem pomůžeme hlavně. Nejde o to, co my z toho vytěžíme hlavně, jo? Není co těžit, proč by se z něho měli těžit něco. Přirozený je něco rozdávat, podle mě.
1: Mělo by to tak být, pane Josefe?
2: No je jednoduchý, když potkáte, jako já to třeba tady v Novosedlicích, je docela do starých babiček, který potkávám, a oni si chodí na ten nákup s těma takovýma těma vozejkama na kolečkách, a už jsou to starý babičky. A víte, jak jim stačí klasický pozdrav, když se tam dostaví na té levice, řeknete jim, jak se máte, paní?
1: Přesně.
2: Jak se vám daří? A vy taky to potěší. A už jim přispíváte radost do života, že se někdo o ně zajímá. A už to jim pomáhá do života dál. Je to úplně jednoduchá věc.
1: Není, a stačí tak málo, že jo? Stačí to tak málo, že jo, pane Josefe?
2: Je to úplná maličkost, která vás nic nestojí. Absolutně nic vás to nestojí. A i kdyby to stálo, tak by to bylo o ničem, jo? Jde o to prostě osud. Osud si zařídíte sami, ale podejte upřímnou ruku, dobrý pohlazení a, jak by řekl, ono upřímnou větu a takový to, nevím.
1: Pane Josefe, ale teď jste to řekl, to nejlepší vlastně, co můžeme dát, nás nic nestojí. A to je prostě
2: nic
1: fakt.
2: Nic to nestojí. Když někdo přijde, ani ho neznáte, řekne vám dobrý den, tak vás to potěší. A vy odpovíte, ano, dobrý den i vám. A nestojí to ani dvacetník.
1: Je to tak. Moc děkuju.
2: Je to úplně jednoduchá věc. A ten život je pak příjemnější, ne?
1: To rozhodně.
2: Si myslím, že jo.
1: To rozhodně. No, Josefe, zdravím na Sever Čech, moje milované severní Čechy.
2: Taky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Mám taky.
1: Tak panu Josefovi přidám zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Pane Františku, jenom taková vsuvka. Jela jsem v pátek směrem na Bratislavu, takže jsem se dívala, že vpravo je odbočka na Židlochovice, a říkám, a tam znám dva posluchače z Noční linky. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. Můj názor na osud už posluchači Noční linky dobře znají. Já jenom sleduji, jak si ten osud se mnou pohrává. Paní Věrka má naprostou pravdu. Osud máme všichni. Ať věříme, na co chceme, napsal František. Ještě chci jenom takovou moji vsuvku poděkovat paní Marušce, která mi napsala, že je ráda za dnešní téma a vítá mě u mikrofonu. Takže moc děkuji i vám, Maruško. A teď už divoký horský tymián, Žalman a spol nám budou hrát a zpívat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, před chvíli byla půlnoc a my jsme se přesunuli do středy 22. července. Dnešní noční linka je o osudu a já se vás ptám, jestli věříte v osud. Řekli jste si někdy, že tuto situaci nebo tohoto konkrétního člověka vám do života osud postavil? V jaké souvislosti to bylo? Co vám tato konkrétní situace do života přinesla? Říkám, podělte se s námi ostatními o váš osudový příběh. Jako tak třeba učinil pan Josef, paní Emma, Marie, Eliška, Lenka či pan Robert. Tak a já vám přečtu zprávu, kterou mi poslala paní Jana. A to přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer linkařům, dnes hlavně vám, paní Jano. Téma mi připomnělo dávnou vzpomínku. Je tomu asi 40 let, měla jsem tetu z druhého kolena, prostě vzdálená rodina. Ale padli jsme si do oka a měli se rádi. V létě se mi zvala k nám, pobyla 2 až 3 týdny a byla vděčná, že není sama. Krátce po svých 85. narozeninách odešla na věčnost a všechno zdědila neteř nejbližší příbuzná. Měla jsem si něco vybrat na památku a tak jsem si vzala tetin vyšívaný obraz a 3 knihy. Po čase se neteř ozvala a chtěla se sejít. Totiž teta měla vkladní knížku na heslo a chtěla peníze vybrat, ale heslo neznala. Dnes by to už nebylo možné. Dala vkladní knížku mě, ať si poradím. Přemýšlela jsem nad heslem a zkusila jsem jméno jejího manžela, mého strýce. Nic. Oni byli taková věrná dvojka. Tak jsem příště zkusila ty a já, nic. Příště naopak, já a ty, nic. Pak jsem kontaktovala neteř, že to vzdávám. Skončilo to tak, že neteř si vzala porcelán a doma při pečlivé prohlídce našla v jednom šálku papírek. Tam bylo jediné slovo – osud. Napadlo jí, že to je heslo. Tak jsem už naposledy šla do spořitelny a toto heslo jsem uvedla. Bingo. Bez problému mi vyplatili asi 17 tisíc, tehdy to byla slušná částka. Že jsem za to koupila nábytkovou stěnu i se skříní a prádelníkem do obýváku a konferenčním stolkem. Na tetu si velmi často vzpomenu. Na to, jak ona se prala s nelehkým životem, samotou i zdravotními komplikacemi a tak vlastně chápu, proč si za heslo do vkladní knížky vybrala slovo osud. Zdraví Jana. Paní Jano, moc krát děkuju za váš příběh, který jste nám napsala do noční linky. Teď už Věra Martinová nám bude zpívat Harlekín.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka je o osudu a dovolala se do noční linky na číslo 731 800 900 paní Iveta z Poděbrad a jak mi řekla během písničky, není to její osudový příběh, ale strýce, pokud se nepletu. Je to tak? Dobrý večer, paní Iveto.
1: Dobrý večer všem. No, je to nejmladší bratr mého dědy. Když se můj děda vrátil v 20. roce z první světové války, a tenkrát mu bylo asi 23 a 20 roku, tak přišel domů a tam se batoval 3letý chlapeček. A to byl jeho nejmladší bratr. Když přišla druhá světová válka, tak tenhle ten tenkrát 3letý chlapeček odešel balkánskou cestou, odešel do Anglie a tam bojoval v RAF.
0: Ano.
1: A mezi tím se tam teda oženil, měl syna, po válce se vrátil sem do Čech. No, prostě bojoval na špatné straně barikády podle tehdejších názorů. A takže on byl odměněn tím, že se dostal do Jáchymova a rozvedli je a jeho ženu Angličanku i se synem poslali do Anglie. Zůstal tady sám. Když se konečně dostal na svobodu, tak si tady teda našel paní, měli spolu syna. Teta umřela, syn mu zemřel, opět zůstal sám. A tak nějak se prozloukal životem a měl úžasnou jaksi filozofii, že co je za mnou, je za mnou. Já se na to ošklivý jaksi neobracím. Já koukám, aby to, co je přede mnou, bylo vždycky lepší.
0: Úžasný člověk.
1: A je to taková věc, která i mě pomáhá v životě a říkám, je to můj obrovský vzor. A teď si představte, že tenhle ten člověk se dostal do nemocnice a tam chodila taková sestřička a on furt po ní pokukoval a pak jí říká, sestři, vy mi tak strašně připomínáte moji první lásku. A taky se jmenovala stejným přesným jménem jako vy. No a tato sestřička se na něj usmála a říká, no jestli to Tondo nebude tím, že jsem to já.
0: To je krásné.
1: Představte si, že oni byli z Prostějova nebo od Prostějova a potkali se v Praze. No a tak ona v té době už byla vdova, tak jako spolu dlouho spolu kamarádili. A my jsme vždycky říkali, Tondo, vem si libušku. Prosím tě, já se v 80 letech nebudu ženit, nebláznete. No, dopadlo to tak, že se u mě stavil a říká, ty se mi budeš smát, ale já jsem se oženil. A my jsme všichni jenom řekli, no konečně.
0: To je hezké.
1: Strašně, no, říkám, žili spolu snad 20 let, takhle, jak se říká, na příknížku. A když se konečně vzali, tak se strýc hrozně těšil, jak oslaví svoji 90. A bohužel teda 6 týdnů předtím zemřel. Ale prostě ta jeho peripetie životní, ten osud.
0: By vydal na román.
1: Ten se konečně dostal ke své první lásce. A myslím si, že spolu prožili hezkých 20 let.
0: A to je úžasné, paní Iveto. Že jo. Krásný příběh. Moc krát vám za něj děkuju.
1: Já si myslím, že takovej přístup k životu. Já jsem v životě neviděla, že by se mračil, že by se rozčiloval, že by prostě skuhral na osu. A že měl jaksi důvod na něj kolikrát skuhrat. A vždycky říká, ne, to, co je za mnou, to je za mnou.
0: Mně paní Iveto přijde, že, promiňte, že vám skáču do řeči, že lidi, kteří opravdu zažili jako šílené věci, tak mají takovýhle náhled na život. Je to zvláštní.
1: Já tady mám jeho fotografii a vždycky, když jsem v úzkej, když mi je opravdu tak jako přeskno a úzko, tak se vždycky podívám na tu fotku a říkám, Tondo, co by si mi řekl, že se mám na to vybrdnout, viď?
0: Tak.
1: On by to řekl, já do nic teda.
0: Rozumím. Moc krát děkuju.
1: Tak já jdu dělat něco užitečného.
0: Jo. Děkuju, paní Iveto.
1: Aby viděli vždycky to světílko a nedívali se do té tmy.
0: Děkuji, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Ještě, že tě lásko mám, Petr Kolář nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, jestli věříte v osud. A vyptávat se budu i paní Jiřiny, která nám volá z od Bzence. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, ještě jednou. Já, tato písnička tak trošku pasovala na nás. Vždycky by měl můj manžel 86 roků.
0: Uh-huh.
1: Ale v roce 2008 zemřel chudáček. Našla jsem ho v koupelně mrtvého. Už mu nebylo pomoci. V koupelně mrtvého. Už mu nebylo pomoci. Ale prožili jsme spolu velice krásné roky.
0: Ano.
1: A měl mě strašně rád. Postavili jsme spolu baráček. No baráček, vilku. Dvě děti krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Krásné. Syn už má 66. Dcera má 62. Tu zaopatření velice dobře se mají. A mě ta dcera, protože bývá se mnou, tak mě opatruje příkladně teda. Musím říct, já jezdím s chodítkama.
0: Ano.
1: Mám dvě. Protože, aby dcera nevzdělávala to chodítko se schodka důle, tak mám dvě tam vždycky samé, jak dostanu tomu druhému chodítko. Vyjdu aspoň před naše, sednu si tam a sedím a dívám se na svět kolem sebe. Jezdí u vlaky, to vidím všechno, ale lidi spíš bylo v té, jak to mám říct, ulici našej.
0: Ano.
1: Tolik lidí, teď tam nevidíte živáčka, tak tam sedím opravdu sama, sama, sama.
0: A paní Jiřino, jestli tomu dobře rozumím, tak váš osudový muž byl taky váš manžel.
1: Ano. A velice, velice chudný a mě velice rád. Co to pomůže? Seznámili jsme se. Já jsem prodávala stupenky na zábavu. A on došel hned ty první pohledy se na mě si střetli. Já jsem byla jeho první láska, on byl moja první láska. A tak to s náma zatočilo.
0: A vydrželo to, že jo? Vzali jste se a vydrželo vám to, ta první láska.
1: No, mohli jsme, skládali jsme si, že budeme, uděláme zlatou svatbu. No zatím, že zlatý svatbu byl pohřeb. To jsem měla naskládané, tak byl pohřeb, no.
0: Bohužel, bohužel, jak se tady dneska už zaznělo, že i se narodíme, i se musíme smířit s tou smrtí, i když ne vždycky je to lehké. Nedávno jsem mému kamarádovi psala, víš, jako já vím, že to je prostě náš osud jakoby lidstva, člověka, ale chtěla bych, aby někteří lidé tady byli s námi navždy. A on mi odepsal, to je sice krásné, ale je to, Jano, nerealistické. A je to pravda, prostě bohužel tak to je. Mockrát vám děkuju, paní Jiřino, a zdravím vás do Bzence. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, kde se vás dnes ptáme, jestli věříte v osud, a vyptávat se budu i paní Ludmily. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer. Tak, mám začat?
0: Paní Ludmilo, určitě, jsme ve vysílání. No vás poprosím, jestli máte zapnuté rádio, prosím, vypněte ho nebo běžte do jiné místnosti, aby tam nebyla ozvěna. Děkuju.
1: Tak, jako mladá jsem byla zaměstnaná v JZD a tam nás poslali na rekreaci do Vysokých Tater. Měli jsme ještě jedna svobodná holka a jedna paní s náma. No, byli jsme tam ubytovaní, bylo nás tam 60, většina mladých lidí. Hezký to bylo, už činí jsme tam byli, jako, ale moc jsme se neseznámili s nikým. My jsme seděli u stolu s jinýma lidima, s cizíma.
0: Ano.
1: A byl tam jeden pán a ten si večer šel, nebo jako muži, že si šli na pivo a ano. Vykládali si, kdo co dělá.
0: Ano, ano.
1: A on že mu řekl, je u mojeho stolu, co je slečna a ta má stejné zaměstnání, jak vy. No a to já jsem ale nevěděla. No druhý den jsem potkala toho pána a on mě povídá, slečno, my prý máme stejný zaměstnání.
0: A jaké to bylo, paní Ludmilo?
1: No, dělal jsem JZD zootechničku.
0: Ano, ano.
1: A on taky. Tak jsme se domluvili, začali jsme, tak to už byl třetí.

0: na motorce, tak jestli jsme se viděli celkem 14krát a v říjnu jsme se vzali.
1: Aha, jako.
0: A žili jsme 55 roků spolu. Jo? Takže,
1: osudové takže, setkání na dovolené.
0: Ale kdyby ten pán mu neřekl o mně,
1: ano.
0: Tam bylo děvčat všelijakých, tam bylo hodně mladých, to nebylo tak jednoduchý. Tam, ale on mu o mně řekl a ukázal mu, která jsou to, že tam sedím u stolu s ním, víte, tak takhle si mě vybral. No.
1: Krásné osudové setkání, paní Ludmilo, moc krát děkuji za vaše vyprávění. Dobrou noc. No.
0: Dobrou noc.
1: Přidám zprávu, kterou napsal pan Mojmír ze Svitav. Ten si vybral k tomu adresu linka@rozhlas.cz. Jsem kněz, takže znám řadu příběhů, kdy se jak na kom osud projevil. Pokud se nic takového nestalo mně, je to proto, že jsem nikdy neudělal nic tak dobrého, abych za to očekával odměnu. Ale žil jsem si celkem spokojeně. Cestoval jsem po světě a moc se mi to líbilo. Teď jsem zestárl a zdraví se zhoršilo, ale budu dál plnit své povinnosti, dokud budu schopen. Přeji štěstí, zdraví a splnění všech dobrých přání vám i všem, kteří vám volají. Moc krát děkuji za sebe i za volající, pane Mojmíre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jestli pak věří v osud paní Božena ze Zásmuk, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Já bych chtěla říct osud mojí babičky a dědečka.
0: Ano, ano.
1: Chodili spolu jako svobodní, jenže babička měla nevlastní maminku, tak musela jít sloužit do Vídně. A z Vídně se vrátila po 11 letech s 9 letým

0: synem, protože jí tam manžel zemřel, aha, tak přijela zpátky do Čech. A šla navštívit kamarádku v Kouřimi a můj dědeček jel z návštěvy ze Zásmuk do Libice a stavil se u sestřenice a to byla ta její kamarádka.
1: Aha.
0: A oni se tam po těch 11 letech potkali. Dědeček byl vdovcem se 4 dětma.
1: Pane, jo.
0: Manželka mu v lednu zemřela, oni se tam v letě nějak potkali a moji maminku už vedla do první třídy v září do školy.
1: Mm-hmm.
0: Vzali se, vychovali 5 dětí. Maminka říkala, já jsem nepoznala hodnější mámu, než byla ona. A sice měla syna, který se teda nevoženil, ten uh-huh, její syn.
1: Uh-huh.
0: A potom prosila maminku moji, říkala, prosím tě, nenechávej Lojzička na starý kolena, postarejte se o něj. Tak maminka moje jí to slíbila, taky to splnila.
1: Uh-huh.
0: V trejdu jsme tady měli 5 let, jenže maminka už byla nemocná, tak jsem to splnila já za ní. Posloužili jsme mu, protože říkala, to, co ona pro nás udělala, pro 4 děti, to by vlastní máma neudělala.
1: To je úžasné, paní Boženko. Když se to no, takhle no, zadaří, že jo? Když je ta žena na pravém místě a není to macecha, je tak, jako mluvila paní Eliška o té, že některou si vzal její tatínek a musela chudáky ty sourozence se o ně starat ve 12 letech a podobně.
0: No, protože ona to zažila sama na sobě, že vlastně ta nevlastní matka ji vyštvala z domova, protože se maminka ji umřela, tatínek se oženil a s tou druhou manželkou se jim narodila dcera, jenže nebyla úplně zdravá.
1: Aha.
0: A ona prostě žárlila na ní, protože Maruška byla hezká a tuhle tu dceru měli prostě postiženou. Ona potom jako i snad asi ve 30 letech zemřela,
1: uh-huh,
0: jo, no, ale stejně prostě Maruška musela z domova.
1: Strašně.
0: Jo, no, a takhle prostě se s tím stejně se spolu vzali a vychovali prostě, ona mu pomohla vychovat ty 4 děti a no,
1: no, jak to říkáte, paní Boženko, možná, že si to zažila sama na sobě, jaké to je,
0: ano,
1: když ta macecha je zlá a vlastně nepřijme to, že prostě tady nějaké dítě je, tak buď to do toho s tím jdu, anebo ne, že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Hmm.
0: No.
1: Tak hlavně, že to mělo dobrý konec pro vás, ano, i pro maminku. Moc krát děkuju, paní Boženko, a zdravím do, ano, Zásmuk.
0: Jo, taky všechno, hlavně hodně zdravíčka.
1: Přesně
0: vám
1: tak.
0: Všem.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 36 minut po půlnoci a stále si povídáme na osudové téma a povídat si budu v tuto chvíli s panem Václavem, který mi volá ze Středočeského kraje. Krásný dobrý večer, pane Václave.
1: Já bych chtěl popřát všem krásný večer a chtěl bych povídat o takové krátké osudové chvíli, která se stala, už je to 41 let.
0: Ano.
1: V 83. roce jsem byla taková zvláštní osoba, byl jsem rozvedený a měl jsem ve vlastní péči 8-letého syna a 11-letou dceru. Uh-huh. 17 let jsem byl máma, táta.
0: Ano.
1: A ten mladší, ten syn chodil do školy a do družiny. A většinou jsem tak ho vodila dcera, která je o 4 roky starší. A jednou dcera byla někde na výletě a bylo potřeba, aby jsem pro něj prošel já. Tak jsem pro něj šel a s paní vychovatelkou jsem si chtěl povídat o takové věci. Já jsem kdysi dávno dělal na nějakém obecním úřadě nebo národním výboru. Stavili jsme školku a podepisoval jsem faktury za milion. A synovi jsem napsal jednou žádost o to, aby opustila s dcerou z družiny. Paní učitelka, ona řekla synovi, to není podpis. Mm-hmm. Syn přišel domů a plakal a paní učitelka řekla, že to není podpis. Tak jsem tam jednou prosím šel. Povídal jsem si chvilku s paní učitelkou na chodbě. Musím říct, já jsem byl 17 měsíců máma, táta a paní učitelka 14 let vdova.
0: Uh-huh.
1: A začali jsme si tak spolu povídat nejenom o tom podpisu, ale dostali jsme se na knihy. Pak jsem jednou na chodbě počul kapesník a tohle to všechno. A já měl vůči těm svým dětem takový závazek. Musel jsem jim slíbit, potom se všechno prožili, že dřív než jim bude 18 let, že se neožením.
0: Aha.
1: A paní učitelka k nám přišla jednou, dvakrát na procházení, na večeři nebo na návštěvu. Měla sebou ještě psa pudla. To byl takový jeden z největších signálů pro to, pro všechno. A pak přišel Silvestr, my jsme si s paní učitelkou řekli, že ho spolu oslavíme. Děti byly u mé babičky na vesnici a protože jsem dětem slíbil, že se nebojíme. A tohle to všechno, tak jsme přijeli za maminkou mou, povídali jsme si, děti byly u sestry, která žila v domě vedle, pak přišli s klinou verandou a teďko řekli věc, která tenkrát byla úplně jiná. Otevřeli dveře, řekli, je soudružka učitelka. A tak jsme začali spolu žít, musím říct, jsme manželé 41 let. Vychovali jsme 4 děti.
0: Ano.
1: A musím říct, že skvělá manželka, skvělý pedagog. Občas se mi zdálo, že na ty děti kapánek přísná, skoro až bych řekl tak někdy trošku krutá, ale ono to bylo potřeba. Já jsem byl přece jenom měkčí na tu výchovu tím, že ty děti jsem dostal do péče a chtěl jsem je tak jako opatrovat a obalovat všem dobrým.
0: Rozumím.
1: Manželka. Tak, a takže můžu říct, že všechny 4 děti jsou velice dobře postavení do života a my jsme spolu oslavili na 41 let manželství.
0: Úžasný, pane Václave.
1: Je mám oběma 80 let a můžu vám, že jedna jediná osudová chvilka, kdy jsem podepsal žádost, aby paní učitelka pustila syna s dcerou z družiny, stála za to, že se mi zásadně změnil
0: život. Perfektní.
1: Ale nejenom mě, především se změnil život těm 4 dětem. Je mezi nimi takový rozdíl. 51 let, 55, 60, 62 let, ale jsou všechno bratry, sestra, jak když si vždycky patřili, manželka je pro mě od leta máma a tohle to všechno prostě báječnou rodinu.
0: Povedlo se, pane Václave.
1: A říkám, jeden obyčejný nečitelný podpis stál za to, že jsem měl člověk v životě a že si mají naše děti, všechny 4, velice krásně.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění, pane Václave, a gratuluju. Dobrou noc přeju, zdravím vás.
1: Já přeju dobrou noc, děkuju. Já jsem kapánek do pláče.
0: Děkuju vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linku bych nazvala osudovou a osudový bude určitě i příběh pana Olina, kterého vítám srdečně, který nám volá z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky. Chtěl bych pozdravit Roberta. Ahoj, Roberte. Jestli ještě poslouchá, nebo spí možná. Ano. Ten byl na začátku.
0: Ano, hned. Ano, hned první.
1: Paní Jiřinka ze Brzence, já jsem teda z Kopřivnice, ale vyrůstal jsem v Žeravicích, takže to je 6 km od Brzence. To je takový zeměpis trošku na začátek. Jinak tady máme jasno, 16 stupňů. Příjemně venku.
0: Paráda.
1: No ten osud, to já nevím, já bych to pojmenoval jakoby zkouška pro lidi, kteří jsou v tomto okamžiku kolem toho té události účastní. Protože to je takový osud, nevím, stane se něco, někomu někdo zemře, tak je to vlastně pro ty pozůstalé takový nějaký odrazový můstek do něčeho dalšího, jestli to zvládnou nebo nezvládnou a podobně. Protože já jsem vlastně se s tím v rodině setkal taky, je to přes dva roky, kdy odešel můj syn, zůstala tady paní manželka, 3 vnuci.
0: Ano.
1: A protože to bylo takové, zemřel na takovou tu hroznou nemoc, jak se tomu říká, jak se to ani jmenovat.
0: Rozumím.
1: Trvalo to rok a půl, takže vlastně jsme s tím se připravili, tak to byla taková příprava na ten konec. No. Takže znamená, já to říkám, že znamená to, že ti lidé kolem jsou postaveni před nějakou tvrdou realitu, když to v tomto směru řeknu takhle, a musí se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Jak říkám, trvalo to rok a půl, takže člověk to nějak tak zpracovával postupně a potom, když teda došlo k tomu, k té události smutné, tak prostě jsme byli na to připraveni a vzdychnu si trošku, tak je to takové, jaké to je. Musí se s tím žít. On se totiž říká, že na světě jsou snad 2 nebo 3 místa, kde jsou takzvané palmové listy, jestli mám to něco.
0: Ano, ano, v Indii třeba.
1: Palmových listech je vlastně zaznamenané to, co
0: okažen
1: z nás. Ale nejsou tam všechny palmové listy pro všechny, ale jsou tam pouze ty, pro které si ty lidi přijdou. Můj tam třeba není, já tam nepůjdu.
0: Taky ne. Přesně tak.
1: No jasně, prostě abych věděl, že tenkrát bude to a to, tak to určitě ne. Takže ty palmové listy jsou něco takový, já bych řekl takový strašák, že by to byl pro mě teda aspoň osobně. Takže opravdu to nechci. A to, co se stane, prostě člověk to neovlivní. Říká se o těch svíčkách, každý máme nějakou tu svíčku. Někdo má dlouhou tu svíčku, hoří mu dlouho, někdo má krátko, prostě najednou mu někdo sfoukne nebo něco jí sfoukne. Já říkám, nic se na světě neděje nahoru, to jsem opakoval tady v tomto rádiu nebo v té noční lince už několikrát, že jsem přesvědčen, že je to nějakým způsobem dané, řízené, aniž to může být třeba z reinkarnace z minulých životů, jako máme, nebo ta duše, která v nás je, údajně váží po nějakých stejných 47 gramů nebo kolik, jak to zkoumali věci, že v okamžiku úmrtí ten člověk má určitou váhu, pak zemře, takže odejde nějaká energie zřejmě.
0: Ano.
1: Takže prostě já říkám, jsme tady na tomto světě z nějakého důvodu, plníme si svůj úkol, nebo aspoň se snažíme, aniž víme, jaký úkol, protože pokud by to šlo s tou reinkarnací, tak v minulém životě člověk, který byl, jak se říká, zlobivý, když to řeknu mírně, tak se tady v tomto životě jako by něco odskáče, nebo musí odčinit. To jako se říká takový ten vtip, pánové nebo muži, buďte ke svým ženám vždy hodní, protože když nebudete hodní, tak v příštím životě se narodíte jako žena. Takže vlastně všechny ženy jsou muži ve výkonu trestu. To je takový trochu na odlehčení.
0: Rozumím.
1: No, jasně, no.
0: Děkuju, pane Oline.
1: Takže to bylo jenom taková úvaha prostě o tom, co prostě se kolem nás děje. Jestli to je tak, nebo není to tak. Každý se s tím musíme nějak poprat. Takže všem vracejí, ať to má nějaký význam, ten jejich osud, když to teda tak nazýváme, nebo se nazývá, a jsou s tím srozumění a nějak se s tím vypořádají.
0: Děkuju vám a přeju krásnou dobrou noc do Kopřivnice. Naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně taky, těším se na další setkání.
0: Taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer, já se osudu celkem bojím. Co špatného mi může třeba přinést a na co věřím, tak to jsou boží mlejny. Že kdo mi v životě ublížil, měl by být spravedlivě potrestán a nejen v souvislosti s mou osobou. Měla by to být taková životní pravda pro každého z nás, ale bohužel se v mém životě spíše více setkávám s tím, že naopak dobrý skutek je zásluze potrestán. Takže já věřím v osud, který mi přinese právě jednou tu spravedlnost, napsala paní Jana. Paní Jano, děkuji i za váš příspěvek. Teď už nám bude zpívat Karel Zich,

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně a já už vám jen mohu popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to v úterý 28. července. A zajímat mě bude, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Dnes už kolega z naší středočeské redakce Honza Macoun, kterého bude zajímat váš nejdivnější zážitek se sousedy. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Zmizelo vám něco ze sklepa? Vrátil se vám sousedský balík? Hlídal vás někdo z chodby? Klepal vám někdo na topení? Stěžoval si někdo na ticho? Rušil vás někdo na schvál? Přistihli jste souseda při činu? Bydleli jste vedle podivína? Pomohl vám někdy soused nečekaně? No to je otázek, co si pro vás Honza připravil. Tak já vám přeju, aby noční linka byla stejně krásná, tak jako pro mě byla ta dnešní. Dobrou noc i noční zábavu vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle, tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z Pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
4: Dobrý večer, vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
2: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano,
0: on
2: a když
0: ví.
2: To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
2: ten bude určitě mazaný.
0: No, a takhle chceme právě vypadat my, úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu co sobotu, jo, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To ne.
2: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 200 pade, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Rádio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Vítej, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru a často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle. No, bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem z vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani se

0: se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl, pojď si se mnou zacvičit kostroune.
1: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
1: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrala Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi?

0: za to, že ti ustřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako pro
1: ano, to jste nazval
2: vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože to je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme, taky se nás, no to sem nepatří, on je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta 3 mušketýři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

zachmuří. Přestože kolem padnou